chápu smrť, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě začíná pořad Na cestě, věnovaný folku, tramským písničkám, country, bluegrassu a žánrům spřáteleným. Věřím, že jen málo který z posluchačů nezná jeden z nejstarších festivalů této hudby u nás. Jmenuje se Porta. A právě tento víkend se koná už po 60. To už je důvod k oslavě. Zvu vás tedy ke společně strávené hodině věnované právě Portě. Především jejím začátkům, nejstarší historii a to hlavně prostřednictvím muziky. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Místo, kde Stará Řeka, Velká i Zlatá Řeka, spojené v jeden mohutný tok, rozrážejí české středohoří, říká se od pradávna Porta Bohemica, Brána Čech. Je to kraj s prastarou tradicí, tradicí lásky k přírodě. První trampové, časově téměř souběžně s legendární Ztracenkou nebo Kocábou, se usídlili právě v tomto údolí nad Sebuzinem, kde Karel Maj čerpal inspiraci pro dobrodružství Old Shatterhanda a Winnetoua. Kde jinde, než v srdci tohoto prostředí, by se dal uspořádat první celostátní festival tramských a country and westernových skupin. Symbolický název Porta bude skutečnou bránou pro skupiny zabývající se těmito hudebními žánry. Tolik poetické vysvětlení názvu Porta. První ročník v kategorii country and western vyhráli těsně před Greenhorns Rangers. Obě kapely jsme už slyšeli v historických portovních nahrávkách. Stejné pořadí zůstalo i v ročníku druhém. V tramských sborech vyhráli Mohikáni před stopou, další rok pak brněnští Kavasač, které si teď poslechneme.

Na druhém ročníku Porty za Vavasač skončil Červánek. Ten v té době byl už vlastně profesionální. Na místě třetím se umístili Hobous, kteří, a opět cituji, na sebe důrazně upozornili s brusnovým pojetím tramské písně. Vítězné kapely na Portě od počátku získávali Portu, takzvaný keramický nesmysl, akademického sochaře Miroslava Rabocha. A mimochodem, docela dlouho se Porty vyráběly nedaleko Olomouce v Hněvotíně.

Slyšeli jsme nahrávku kapely Hobous z druhého ročníku Porty v roce 1968. Ten se rozrostl i o autorskou soutěž. Předcházející poslední míle Mickeyho Rivoli skončila druhá za krinolinou kapitána Kida. A zatím všechny nahrávky pocházejí z neskutečně bohatého archivu Petra Beneše. Krinolinu si však poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z Kidova stejnojmenného CDčka.

Furta se stávala známou. Muzika se objevovala v rádiu i v televizi. Časopis Mladý svět, potažmo Honza Dobijáš, vydával zpěvníky. Rostl zájem i mezi muzikanty. A proto od třetího ročníku vzniklo 6 oblastních předkol. Rangers a Greenhorns už na Portu nepřijeli. Na stupních vítězů je nahradili White Stars s Benjem Marko Čermáka, které si poslechneme opět autentické nahrávce.

Dnes se pořadu Na cestě věnuju Portě, která právě oslavuje 60. V roce 1969 přibyla taky kategorie folk, kterou vyhráli českobudějovičtí minnesängři, ve kterých hrál třeba Žalman.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla písnička Dány Gol. V nahrávce zpočátku Porty v podání Spirituál Quintetu, který se stal neodmyslitelnou součástí Porty. V tramské kategorii se v roce 1969 rozhořel spor mezi klasiky, například Červánek, a modernisty, což byli vlastně bratři Rivolové či kapitán Kit. Nabídnu vám teď kapelu Scarabeus, která zvítězila před Hobous, ovšem s písničkami Babiho Rivoli.

Samozřejmě o hobous a bednu od whisky vás pořadu na cestě nemůžu ochudit. Vždyť jde vlastně v uvozovkách o původce všech těch šarvátek. Oběma kapelám společně s Carabeus i Hobous vyšlo jedno z prvních EPček, malá gramodeska se 4 písničkami našeho žánru. Každopádně je to první deska, která byla jenom moje.

Porta 1970 se omezila jen na cenu hlavní a uznání poroty, kterých byla udělena naopak celá řada. Při poslechu nahrávek mě zaujala kapela Drnkači, ve které hráli Maršálkovi, později známi z Pacifiku.

A Porta se chystá oslavit 5. narozeniny. Ovšem doba normalizační ji nepřeje a nejenom v Ústí nad Labem, musí se proto stěhovat. Díky partě nadšenců se octne v Karviné, ale v podzimním termínu. Paradoxně se v pražské Lucerně koná Folk a Country Festival, který je rozsahem větší. Autorská soutěž se konala v Hostomicích, stejně jako rok následující. A tak soutěž v Karviné probíhala vlastně mezi trampskými kapelami a zvítězil sokolovský plížák s Vaby Daňkem.

Rok 1972 přinesl další změny. Předkola se konala ve všech krajích, nesoutěžní finále folkových a country kapel pak v Sokolově. Porty se nemohly udělovat. Tramské skupiny soutěžit mohly a byly rozděleny do kategorií tradiční a moderní. Tu vyhrál Pacifik. V tomto roce se objevilo v Portyru poprvé motto Hudba je lék a Porta je nejlepší apatika.

Porta se v 70. letech stále stěhovala. Třeba v roce 1973 rozhodl Český ústřední výbor SSM, že se finále bude konat na 4 místech, každá kategorie jinde a i v jiném termínu. Vyšla z toho velmi zajímavá statistika. 53 koncertů a 15 000 diváků. Moderní tramskou kategorii vyhrál opět Pacifik a Tony Linhart bodoval taky v autorské soutěži. A v kategorii tradiční byl oceněn brněnský příboj, který zahraje Ontario.

0: veliká nostalgie.
1: Pořadu Na cestě jsem se dnes věnovala nejstarší historii Porty, která právě slaví 60. Na Portu se ještě párkrát vrátíme, protože má stále v naší muzice nezastupitelné místo. Poslední slovo bude patřit kapele Volupsie. To je vítěz v kategorii country klasiky 7. ročníku Porty. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
3: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
2: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
3: Ano, myslíte ty čtyřicítky, ty dorazily v plné síle, ano.
2: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
3: tak,
2: za sebou.
3: Tak, ano, ano, bylo
2: na
3: to nádherný. Na
2: nějakém koupališti nebo pláž nebo výlet
3: ne,
2: někam.
3: Ne, ne, ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo. A druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
2: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešní humoriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptease.
3: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
2: Proklatě.

0: tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
1: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
2: Bedřich určitě, já jsem ho uváděla mnohokrát. On byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopap, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. Velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Beru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
1: Ano.
2: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
1: Tady se projeví to kalendárium Saskie, jak má to naštudované, všechno ví, a jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak se plán a tohle, a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení právě.
2: A hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
1: To si vždycky říkám jako, proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe?
2: Já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
1: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky. A nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a Saský Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
4: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u toho Ondra, zdravím tebe i paní Soskyni Burešovou, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
3: Dobře,
5: ano,
3: děkujeme.
5: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
3: Ale to, kdo tam je dál?
6: Dobrý den, já z Brna, Ačko. Ačko.
3: Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonuje
7: ano,
3: dost.
7: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice, a my bychom chtěli Ačko. Děkujeme.
3: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví, mějte
7: ano,
3: se hezky.
7: Děkujeme.
3: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto a myslím si, že máme rozhodnuto, ono to i
5: zase je to jasný.
3: Je to jasný. Dobrý výběr na začátku, budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, Cizina a památky.
8: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to také, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, tamhle je schátralý koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hotelierů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloch dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojít nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Jak se máš? Co ti nadělil Ležíšek? No léle, lakolóni. Oholt lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou, hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
3: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
5: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantánamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladí. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
3: To je pravda a neustále zpívali, tam byla teda taky, takže no, si vidíte, to pamatuju.
5: Je to pravda.
3: A jsou zpěvní, družní, příjemní a takový je vlastně, člověk to obdivuje ano. V té nouzi, co mají, no, tak právě, ten život si dokáží užívat.
5: Ale něco asi na tom bude.
3: Jo. Tady třeba řekněme evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
5: Itálie, to je krásná, jako. No samozřejmě, jako spousta památek a Řím a dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo, byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
3: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste
5: se? Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chvíličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
3: Jak to je v krizové situaci, ze sebe dokáže vyplodit ano. I to, co netuší,
5: jasně,
3: že by řekl.
5: Jasně.
3: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Ztracený.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Viete, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: Máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať. No. Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vráti.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslovky. No. Jeden, dva... Už to mám!
4: Uznali.
3: Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice. No. Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
2: No já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Hmm. Nakousli jsme Kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říct.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvěcili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky, takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno. Odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová a teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Juli Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Ulíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
5: Dobré odpoledne, tady Vláďa z Bavory. Nejlepší, krásný den.
4: Děkujeme.
5: Tady Bčko.
4: Varianta B. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
6: Dobrý den, tady je Kukeňová Sturnová, prosila bych Ačko.
4: Pokračovat tedy.
7: Děkujeme.
4: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
8: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
7: Ano, dobrý den.
8: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
4: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
7: Zdravíme do Karlových Varů.
4: Děkuji. Taky se těším. Výborně.
8: Tak, děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
4: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
9: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
7: Děkujem.
9: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
7: Ježiš, děkuju.
9: Moc se mi to líbilo.
7: Ano, děkuju vám.
9: No, mějte se hezky, děkuji,
7: naschledanou.
4: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojcích.
10: To byl taky trochu morbidný humor. No. Ten.
11: České komické dvojice neexistují a víte proč?
10: Nevím.
11: Nevíte?
10: No povedzte mi to. Já si na vás tak strašně vážím, že vy mi odpověte na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte to.
11: To není taký kumšt zase, čo? Tak já vám to vysvětlím. Pozrite se. Na čom jsou založené také ty mužské komické dvojice, no?
10: Nevím.
11: Tak nevíte. Viděli jste už směšnou ženu, co?
10: Viděl. No,
11: tak to jste si mysleli vy, ale nie ona. A na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlupý, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
10: A jeden je, čo já vím.
11: A druhý zase celkom naopak. A teraz si představte, že by se stretli dvě ženy, z kterých jedna by byla ochotná připustit, že ta kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obi dve štíhle, krásne a inteligentné.
10: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve?
11: Poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stará.
10: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
11: Ne.
10: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
11: Veď vy nemáte deti.
10: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
11: Nie, jedine s mužmi. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná, a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
10: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
11: Väčšinou s vlastným.
10: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
11: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té přírodosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
7: No jo,
4: kulatiny.
7: No už jo, se to provalilo, já to chtěla ututlat.
4: Chystáte se na to nějak sama pro sebe?
7: Nechystám, ne.
4: Nebo pro rodinu, ne, aspoň oslavu, nebo
7: jo,
4: tak?
7: Jo, nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
4: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
7: Zdraví.
4: To je pravda.
7: No. Protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
4: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo ano, tak na, ano, něj, ano, na něj jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy, ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
7: tak,
4: ten
7: ano,
4: zdraví
7: humor,
4: ještě umocňuje.
7: Ten je
4: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř, Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 800 900, náš telefon, humoriádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková, nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Milan, já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou teda moc zvlášť.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno.
3: Ano, díky.
1: Děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady posledná. Hlasuju pro Ačko. Bydlím v Dittrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku a ať se daří. Kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla. Uršula Kluková to vyhrála. Kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem Že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano. Protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá ano, ano. A taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskio.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra, máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra to bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.
7: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Lidl uspěl se stížností u soudu kvůli zvýšení daně z nemovitostí ve Veselí nad Moravou. Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. V Morkůvkách si lidé můžou adoptovat strom a během letních veder pomoct se zaléváním. A dnes čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Společnost Lidl uspěla u soudu s žalobou na město Veselí nad Moravou. Upozornil na to web iDnes. Zastupitelé tam loni zvýšili daně z nemovitosti pro vybrané provozovny na nejvyšší úroveň, jakou zákon dovoluje. Podle rozhodnutí krajského soudu v Brně město dost nezdůvodnilo, proč některé provozy do zvýšení daně zahrnulo a jiné ne. Veselská radnice rozhodnutí soudu respektuje. Zhrnuje jí mluvčí Olga Svoják.
2: Důvodem byly především zvýšená dopravní zátěž, vyšší náklady na údržbu městské infrastruktury a snaha kompenzovat negativní dopady na okolí. O případném vrácení daně rozhoduje správce daně, nikoli město. Město již správce daně o rozsudku informovalo, jeho další postup ale není v tuto chvíli znám.
0: Česko získalo přes 500 miliardy eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na ekologické projekty v členských státech Evropské unie.
3: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Vedení Prostějova přispěje na modernizaci klubovny tamního svazu mladých chovatelů. Částku 50 tisíc korun jeho členové použijí na nové vybavení, pokračuje Alena Vrtalová z magistrátu.
4: Dotace je určena na pořízení nových klecí pro zvířata, které splňují aktuální normy Evropské unie. Stávající vybavení je již zastaralé a neodpovídá současným požadavkům na pohodu zvířat, na což je spolek opakovaně upozorňován také při pravidelných veterinárních kontrolách.
0: Lidé v Morkůvkách na Hustopečsku si můžou dočasně adoptovat strom a pomoct s jeho zaléváním. Obec výzvu vyhlásila kvůli dlouhotrvajícímu suchu. Podle radnice v Morkůvkách téměř 3 měsíce pořádně nepršelo a nově vysazené stromy bez pravidelné zálivky nepřežijí. V katastru jich je přitom několik stovek. Obec proto hledá zájemce, kteří se o vybrané stromy budou několik příštích týdnů starat. Vysvětluje nezávislá starostka Brigita Petrášová.
5: Nabrat do auta nebo na vozík barel s vodou, ke každému stromku nalít minimálně 50 litrů vody a nejlépe aspoň 2x týdně. S tím, že teda, když se přinásí, tak jim vydám takovou cedulku, kde si napíšou a pověsí na ten stromek, že o tenhle se starají oni.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě čekáme zpočátku dne ještě oblačno, během dne převládající polojasno, večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášeno nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 5. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, je pátek 3. července roku 2026 a je to 184. den roku 2026, což znamená, že do konce roku chybí 181 dnů. Jsme v 27. týdnu, měsíci po úplňku a svátek dnes bude slavit Radomír, jméno slovanského původu, které v sobě nese hned dvě krásná slova. Rád a ve smyslu péče, ochoty hodnoty a mír jako pokoj, smír nebo taky svět v rovnováze. Radomírom budeme hrát tradičně po 8. hodině, ale písničky, které nestárnou, nebudou chybět už od samotného začátku. Začneme hezky z vesela s Karlem Gottem v písničce Bláhové přání. Těšit se můžete také na Richarda Millera, Srdce jako kníže Rohan a spoustu dalších písniček, které nestárnou. Pavel Kašpar u mikrofonu. Přejeme vám, ať vám dnes všechno dobře a bez zpoždění jede, ať už to bude auto, tramvaj, vlak, autobus nebo třeba jen vaše hlava, ať všude dorazíte včas. Hezký den a krásný pátek.
1: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Letní ráno Českého rozhlasu Brno.
1: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Zpíval vám Richard Miller, je 5 hodin a 13 minut, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili v pátek 3. července 2026. Církevní kalendář dnes připomíná svatého Tomáše, apoštola, patrona architektů, stavitelů, tesařů i zedníků. Ostatním apoštolům nevěřil, že se jim zjevil vzkříšený Ježíš, a tak prohlásil, že tomu uvěří, až si sám sáhne na jeho rány. No a přesně to se pak stalo. Kristus se zjevil znovu a Tomáše přímo vyzval, aby si sáhl na jeho rány a aby už nebyl nevěřící Tomáš. Franz Kafka se narodil 3. července v roce 1883 v Praze do německy mluvící židovské rodiny a dnes by mu bylo 143 let. Je to jeden z nejslavnějších autorů světové literatury 20. století. V roce 1887 se narodil Arnold Jirásek, lékař a chirurg, který ovlivnil snad všechny chirurgické obory a je považován za zakladatele české neurochirurgie. Po vypuknutí války odešel na ruskou frontu a posléze působil jako plukovník na italském bojišti. Vedl pak ústav pro válečnou chirurgii a byl uznávaným odborníkem u nás i ve světě. Přesně 90 let uplynulo dnes od úmrtí novináře, básníka, režiséra a herce Štefana Luxe. Pocházel ze Slovenska, později žil v Berlíně a poté, co se k moci dostali nacisté, chtěl před Hitlerem Německo varovat. Na zasedání Společnosti národů v Ženevě ho varování ale nebrali vážně a na místě se proto zastřelil. V Hukvaldech se narodil 3. července v roce 1854 hudební skladatel, kritik, dirigent a pedagog Leoš Janáček. V roce 1916 se v Praze konala premiéra jeho opery Její pastorkyně. Stalo se tak až 12 let po brněnské premiéře. Janáček to měl totiž těžké. Jako významného představitele moderní hudby ho totiž svět objevil a začal uznávat až po jeho smrti. Za života se setkával spíše s nepochopením. Dnešek připomíná také Ivana Petrželku, dnes už zesnulého muzikologa, hudebního kritika a pedagoga, rodáka z Brna. Přispíval do časopisu Opus Musicum i do denního tisku. Dnešek je spojený také s vídeňským rodákem Vladimírem Úlehlou, sběratelem, národopiscem, spisovatelem a také režisérem a kameramanem. Ve 30. letech natočil celovečerní hraný film nazvaný Mizející svět a patřil také k zakládajícím osobnostem souborového hnutí na Moravě. Narozeniny dnes oslaví také Tom Cruise, ten se narodil v roce 1962 v New Yorku, oslaví 64. narozeniny a proslul jako herec, producent, který se z idolu 80. let proměnil v jednu z posledních skutečných filmových superhvězd starého typu. Kariéra Toma Cruise začala ve filmech jako Risky Business, Definitivní status hvězdy, pak dostal ve snímku Top Gun a později se stal také tváří legendární série Mission Impossible. Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 16 minut a budeme si také hrát jeden z dobových hitů. Hrát a zpívat vám v tuhle chvíli bude Cyndi Lauper písničku Girls Just Wanna To Have, no a Fun. A možná si vzpomenete, že byla velmi slavná v 80. letech minulého století a dneska svým způsobem má také svoje výročí, protože právě tenhle velký hit zpěvačky Cyndi Lauper byl ve Francii v roce 1984 právě 3. července na prvním místě.

0: Je to neuvěřitelné, ale tahle písnička byla na prvním místě francouzské hitparády před 42 lety. Tak nám to letí. 5:20, tady je Český rozhlas Brno, je tu aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují mezi 14 a 20 stupni Celsia. V Nemochovicích a ve Strážnici je třeba zmíněných 14. Nejtepleji v tuto chvíli v Troubsku a také ve Znojmě Kuchařovicích 20 stupňů. Předpověď počasí ta dnes slibuje ráno větší oblačnost, místy slabší přehánky nebo déšť. Během dne většinou polojasno, pak už beze srážek, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, mírný, přechodně čerstvý, severozápadní až severní vítr povane rychlostí do 30 km za hodinu, v nárazech až kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme vám krásný pátek, svátek, kabátek.
2: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 25 minut. Tradičně v tomto čase, každý všední den o prázdninách od pondělí do pátku, se vracíme k našim temným letopisům moravským. Dnes je na řadě další díl.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 1996, pád letadla u Tasovic. Rok 1996 se do historie našeho armádního letectva zapsal černě. 4 nehody, 4 zničená letadla, ale hlavně několik mrtvých a zraněných vojáků. Už se nedozvíme, jestli když 1. listopadu toho roku nasedal kapitán Michal Návesník do svého stíhacího bombardéru, pomyslel na své kolegy z předchozích letů. 28-letý příslušník tehdejší 32. základny taktického letectva v Náměšti nad Oslavou krátce po 9. hodině ráno vzlétl, aby zdokonaloval své schopnosti. Ve výšce 1 až 6 kilometrů nad zemí měl naplánovány střemhlavé lety, zvraty, přemety, překruty. Jeho letoun SU-22M4 byl starý 8 let a neměl nalétáno ani 400 hodin. Pilot zamířil nad Vysočinu. Bylo oblačno a jak uvedli po vyšetřování vojáci, v pravém pomalém výkrutu zřejmě stroj překročil mezní úhel náběhu a spadl z výšky 1700 metrů do nezvyklé polohy. Kapitán se ještě snažil vše zachránit, ale klesání už nevybral. Byl příliš nízko nad zemí. Náraz nastal v rychlosti téměř nadzvukové, překročil 1000 kilometrů za hodinu, i když v poslední okamžik se snažil ubrat. Zkoušel zachránit letoun i sebe za každou cenu. Nepokusil se katapultovat. Stalo se tak poblíž Tasovic na Boskovicku. Naštěstí v místě lesa poblíž byla jen malá chatová osada. Vzniklý kráter měl hloubku 7 metrů a zabral plochu téměř 200 metrů čtverečních. Armáda místo dopadu vyklidila, kráter zavezla, dnes je zarostlý. Přesto lidé kousky kovu z letadla stále nalézají a nosí je k malému pomníčku a křížku, které neštěstí připomínají. Jezdí tam nejen pilotovi blízcí, ale i vojáci z Náměšti. Mimochodem, už o 18 dní později rok 1996 své tragické postavení završil. Jen pár desítek kilometrů odtud. Stíhačka MiG-23 se dostala do prudkého klesání a narazila do země u Herálce. Zahynuli tam 2 vojáci.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: Celý cyklus temných letopisů moravských vám budeme nabízet po celé léto, vždy od pondělí do pátku, v tomto čase. Dobré ráno.
3: Na dva zámky zamykám.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kiš z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá. Ženy můžou nadále využít i původní způsob s žádankou. Poprvé po měsíční rekonstrukci dnes lidé můžou přijít na promítání do kina v Blansku. V 17.30 se na plátně objeví pátý díl příběhu Hraček. Ve 20 hodin potom film Den odhalení. Nejdůležitější část rekonstrukce byla úprava stupňovitého hlediště. Nové sedačky jsou širší a s větším prostorem na nohy. Kapacita sálu se ale zmenšila z 340 na 280 míst. Dopravní hřiště na Koperníkově ulici v Kroměříži je od dnešního dne otevřené pro veřejnost každý den kromě sobot. Vstup na hřiště je zdarma. Děti mohou jezdit na vlastních kolech, koloběžkách i kolečkových bruslích. Kromě dopravního prostředku je povinné mít helmu. Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak mohou platbu přepočítat podle nevýhodného kurzu a zbytečně prodražit. Kartou v zahraničí platí většina Čechů, jak ukazuje studie společnosti Visa. A počasí na jihu Moravy čekáme zpočátku dne ještě oblačno, během dne převládající polojasno, večer delší ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na dálnici D2 na kilometru 22 ve směru na Brno. Havarovalo nákladní vozidlo a narazilo do svodidel. Pravý pruh je neprůjezdný, je slabý provoz a kolona se netvoří. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 40 minut, naladili jste si nás v pátek 3. července. Přes tunu mrtvých ryb má na svědomí včerejší pokles kyslíku v řece Dyji pod novomlýnskými nádržemi. Vodohospodáři se podobným havárím snaží předcházet. Vliv horká bouřek je ale mnohdy silnější.
1: Prudký pokles koncentrace kyslíku v Dyji, povodí Moravy, tady na jezu v Bulharech zaznamenalo kolem 2. hodiny ráno.
2: A to z odpoledních 8 mg na litr až na nulu. V důsledku toho došlo k úhynu ryb v odhadovém množství 1 až 2 tuny.
1: Upřesňuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Za poklesem koncentrace kyslíku jsou kromě vysokých teplot další faktory, především nízký tlak vzduchu způsobený bouřkou. Kvůli tomu začaly odumírat synice a spotřebovaly přitom poslední zbytky kyslíku. Pak začaly hynout ryby. Na pomoc hospodářům ráno přispěchali jihomoravští hasiči. Pokračuje jejich mluvčí Štěpán Komosný.
3: Začínali jsme tím, že jsme prováděli stavbu norné stěny. Ta byla vlastně na pokyn a ve spolupráci s povodím. To jsme provedli a pak se začalo prozdušňovat nějaké ty místa, které nám oni určili. To jsme taky udělali.
1: Nornou stěnu instalovali kromě Bulhar i dál po proudu v Břeclavi. Úkolem stěny je uhynulé ryby zachytit. Jejich likvidaci pak zajistí příslušné radnice. Vysvětluje starosta Břeclavy Svatopluk Pěček z hnutí ANO.
4: Kafilérie se to musí odvážet, protože podle veterinárního zákona všechny obce mají tu povinnost, že na jejich území, když dojde k nějakému úhynu, se postarat.
1: Dopoledne profesionální hasiče vystřídali ti dobrovolní z Bulhar, kteří v provzdušňování vody proudem z Hadice pokračovali. Koncentrace kyslíku ve vodě se pak vrátila na bezpečné hodnoty. Podle vodohospodářů s tím nejvíc pomohlo slunce, které ve vodě opět nastartovalo fotosyntézu. Mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová doplňuje, že některé ryby se díky včasnému zásahu podařilo zachránit.
2: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
1: Téměř na den přesně před rokem na jezu v Bulharech uhynulo několik desítek tun ryb, tedy výrazně víc než ve čtvrtek. Povodí Moravy od letoška využívá nová opatření na měření kvality vody a může tak lépe reagovat na možné nebezpečí. Přesto se podle Kučerové nedá vyloučit, že k úhynu v následujících dnech opět dojde. Šimon Franz, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Kola Pop Music se točí dál, stejně tak předpověď počasí se neustále vyvíjí a teploty venku se mění. Dnes po ránu příjemné mezi 14 a 20 stupni Celsia, rozpětí tedy poměrně široké s ohledem na předchozí dny. 14 stupňů třeba v Nemochovicích ve Strážnici, 20 stupňů je v Troubsku nebo také ve Znojmě Kuchařovicích. No a předpověď pro dnešek, ráno čekáme větší oblačnost, na některých místech slabší přeháňky, během nebude převažovat polojasno, jen chvílemi oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia. Na severu a západě kraje bude jen kolem 24 stupňů. Vítr mírný, přechodně čerstvý. Severozápadní do 30, v nárazech až do 55 km za hodinu. Čeká nás tedy celkem větrný den. Bio je na jedničce, rozptylové podmínky velmi dobré a slunce vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut a zapadne 4 minuty po 21. hodině. Dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 50 minut. Jestli pak víte, milí posluchači, kolik srdcí mají chobotnice a jak je to se jich chapadly a proč jsou to zrovna chobotnice, když žádný chobot nemají? To jsou otázky, na které odpoví právě teď Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach moje Julia, Julia. Horké moře vítr zdáli, šeptá mi Julia.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Centrum pro oběti domácího násilí ROSA má na krizové lince 80% nárůst hovorů. Zemřel dramaturka bývalý rektor JAMU Václav Cejpek, bylo mu 73 let. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. A dnes čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy ROSA zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál Moniová o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl psychicky týral a nakonec ji zavraždil. Pracovníkům krizové linky ROSY vzrostl počet telefonátů o více než 80%, potvrzuje ředitelka organizace Martina Hronová.
2: Zvládáme to, je 116 016 a je bezplatná a je non-stop pro všechny ženy, které zažívají násilí v České republice. Poradně, která je teda jenom pražská, jsme teďka museli zastavit příjem klientek, protože máme na celý červenec už obsazené termíny.
0: Ve věku 73 let zemřel bývalý rektor Janáčkovy akademie muzických umění Václav Cejpek. Byl divadelním a televizním dramaturgem, překladatelem z němčiny i dlouholetým pedagogem. Na divadelní fakultě JAMU učil více než 30 let, vedl ateliér režie a dramaturgie a působil také jako děkan, rektor a prorektor školy. Zasloužil se mimo jiné o vznik divadla na Orlí, které slouží studentům pro uvádění vlastních inscenací. Loni se stal prvním emeritním profesorem JAMU. Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menší. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu, hlavně při debatách o programu schůzí. Týkat by se časový limit mohl nově taky poslanců s takzvaným přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny ze SPD ale není nutné omezení řečnické doby.
3: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s tím ohromný problém.
0: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany, třeba TOP 09, ale návrh podpoří jen pokud budou změny platit až od příštího volebního období. V Rožnově pod Radhoštěm začíná folklorní přehlídka Ondrášova Valaška. Hlavním hostem bude vojenský umělecký soubor Ondráš. Ten v amfiteátru na Stráni uvede dva večerní pořady. Dnes to bude program s názvem Karpatami a zítra reprezentační Ondrášovské putování. Koho dalšího návštěvníci uvidí, přibližuje mluvčí muzea Pavlina Polášková.
4: Vystoupí taky soubory a osobnosti, které jsou s Ondrášem personálně nebo umělecky propojené. Návštěvníci tak budou moci poznat Ondráš v jeho současné podobě i prostřednictvím lidí, kteří byli součástí jeho historie.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Sponzorem programu je farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
0: Na jihu Moravy čekáme zpočátku dne ještě oblačno, během dne převládající polojasno, večer další ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů, biozátěž mírná.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D2 ve směru z Bratislavy do Brna zpomalte za Hustopečemi. Na kilometru 21,5 havaroval kamion. Narazil do pravých svodidel a stojí částečně i v pravém jízdním pruhu. Auta vybočují a brzdí se. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači. 5 minut po 6. hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Je pátek 3. července 2026. Svátek dnes slaví Radomír. A možná nevíte, že dnešek je také mezinárodním dnem bezplastových tašek. Navíc je také dnešek také takovým trošku bizarním svátkem čokoládových oplatků a dokonce i národním dnem fazolí. Takže čokoládový oplatek s fazolemi ke snídani a k tomu dobrá káva, myslím si, že nic lepšího si dnes naservírovat nemůžete. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání, bez zmatku, ať se máte svěže a vesele, když vstáváte z postele, no a samozřejmě krásný den.
5: Český rozhlas Brno.

0: Zpíval vám Janek Ledecký, je 6 hodin a 12 minut, posloucháte páteční Český rozhlas Brno. Umělý kloub na míru, který zároveň léčí, tak takový kloubní implantát by v budoucnu mohli dostávat čeští pacienti. Na jeho vývoji teď pracují čeští odborníci. Základem je vytištěný 3D implantát na míru, který je porézní. Díky tomu se do něj může dát léčivá látka, která se postupně uvolňuje do těla. I proto si na Vysoké škole chemicko-technologické pořídili nejmodernější 3D kovovou tiskárnu.
1: Teď můžete vidět, zrovna tiskneme model implantátu ve formě kolene.
2: S Jiřím Kubáskem z Ústavu kovových materiálů a korozivního inženýrství Vysoké

0: Na škole chemicko-technologické jsme teď v místnosti, kde stojí taková velká bílá krabice.
1: Se jedná o velmi přesný stroj z pohledu detailů. Se dá využít při přípravě porézních struktur, které napodobují kostní tkáně.
0: Teď zrovna bylo vidět, jak přejela hlavice a ten pruh je celý šedivý.
1: Nejprve se tam nahrne vrstva prášku.
0: Teď tam začíná blikat ten laser a vytvářet nějaký tvar.
1: Čím se nám ta vrstva spojí s podkladovým materiálem a celý proces může pokračovat dál.
0: Za tu chviličku, co si povídáme, tiskárna vytvořila čtvrtou vrstvu. Kolik jich tam je, aby z toho mohl být implantát vhodný pro koleno?
1: Já vám to hned řeknu, tady v tomhletom případě máme celkem 1300 vrstev.
0: Profesor Dalibor Vojtěch teď má tady před sebou 2, 4, 6 různých dílů do lidského těla.
2: Ano, toto je krátký dřík do kyčelního kloubu, to je část ramenního kloubu, toto je část kotníku, prostě 3D vytištěný titán, dobře proroste kost a umí sobě uchovat ty léčiva jako zásobník.
0: Jak mi ale ve vedlejší, podstatně těžší laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické ukazuje Dalibor Vojtěch, tak zatím je to o hledání vhodných materiálů.
2: Ta hmota musí sloužit jako nosič, který je pro tělo nezávadný a hlavně se v těle přesnou rychlostí rozkládá. Tady vidíme krásné vzorky.
0: Zespodu je ten implantát, pak vidíme porézní materiál, který je napuštěný takovým bílým práškem nebo hmotou.
2: Je tam materiál na bázi stříbra, které má antibakteriální účinek a je tam antibiotikum vancomycin proti zánětům pooperačním.
0: Umělé klouby by tak v budoucnu mohly mít v sobě různá léčiva pro konkrétní pacienty. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 99 nafukovacích balónků odlétlo, je 6 hodin a 19 minut, tady je Český rozhlas Brno. Máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy mezi 15 a 20 stupni Celsia, 15 stupňů v Nemochovicích, ve Strážnici, no a nejvyšší hodnoty 20 stupňů teď v Lednici nebo v Kobylí. A předpověď pro dnešek, čekáme dnes ráno větší oblačnost, na některých místech se může objevit slabší přeháňka. Během dne bude převažovat polojasno, jen chvílemi oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia. Mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr. Povane rychlostí do 30 km za hodinu, v nárazech do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 8 minut před pátou, zapadne 4 minuty po 21. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
5: Za vodou, za horou.
4: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Zpíval Valdemar Matuška, je 6 hodin a 25 minut, tady je Český rozhlas Brno. V běžných letech už kukuřice na polích nahané mívá kolem 2 metrů do výšky. Letos ale někde sahá zemědělcům jen zhruba po pás. Na vině je parné počasí, dlouhodobé sucho. Farmáři z Olomouckého kraje proto očekávají podprůměrné, maximálně průměrné výnosy obilovin. Podobné problémy řeší i v Jihomoravském kraji. Jsem rád, že aspoň na chvilku nad ránem zapršelo. Sice jsou tam jen nějaké 4 mm, což může ovlivnit půdu jen málo, ale jsem rád za každou kapku. Říká u svého pole se sojou v Topolánech na Olomoucku předseda Asociace soukromého zemědělství v okrese Olomouc Roman Koutek. Více informací najdete v zajímavém článku Šimona France na webu irozhlas.cz a nechybí ani zajímavá reportáž. Zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman a ty další už tu budou za pouhé 4 minuty. Samozřejmě nevynecháme písničky, které nestárnou, do té doby tedy do zpráv na vás čeká Hana Zagorová s písničkou Už pár dnů. No a po zprávách třeba Dalibor Janda v písničce Padá hvězda a na řadu přijde také Petr Bende s písničkou Láska. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Společnost Lidl uspěla u soudu s žalobou na město Veselý nad Moravou. Upozornil na to web i dnes. Zastupitelé tam loni zvýšili daně z nemovitosti pro vybrané provozovny na nejvyšší úroveň, jakou zákon dovoluje. Podle rozhodnutí krajského soudu v Brně město dostatečně nezdůvodnilo, proč některé provozy do zvýšení daně zahrnulo a jiné ne. Veselská radnice rozhodnutí soudu respektuje. Dělníci v Žádovicích na Kyjovsku dokončili nový park v okolí kostela svatého Jana Nepomuckého. Práce vyšly na necelých 16 milionů korun, přibližně polovinu pokryla evropská dotace. Prostranství je určené pro setkávání, slavnosti nebo odpočinek. Obec park otevře při setkání rodáků tento víkend. Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbené letní tábory, protože na poslední chvíli zrušil spolek tábory Aurora. Dětské domovy zatím nedostaly zpět zaplacené peníze a předsedu spolku se nepodařilo zastihnout. Ten zrušení táborů vysvětluje organizačními problémy a slibuje vrácení peněz. Na náhradní program už ale vznikla sbírka, která má pomoci domovům situaci vyřešit. Nové město na Moravě přišlo o svůj vánoční strom. Na Vratislavově náměstí stál 75 let. Lidé ho před svátky tradičně zdobili. Vlivem nedostatku světla a malého prostoru pro kořeny, ale usychal a podle tahové zkoušky hrozilo, že se zřítí. Specializovaná firma proto 16 metrů vysoký smrk pokácela. A počasí na jihu Moravy čekáme zpočátku dne ještě oblačno, během dne převládající polojasno a večer další ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 vás drží kolona na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Kamiony zastavují v pravém pruhu už na stém 76. kilometru, osobní jedou v levém pruhu rychleji. A nehoda omezuje provoz v Hodoníně ve Velkomoravské ulici. Srazila se tam dodávka s osobním autem. Místem s opatrností projedete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 38 minut. Naladili jste si nás v pátek 3. července roku 2026. Jsme rádi, že jste s námi. Tento víkend bude na Pernštejně patřit slavnostem Pernštejnského panství. Tradiční historická kulturní akce nabídne bohatý program přímo na hradě, ale také v podhradí obci Nedvědice, kde startuje už dnes večer přesně v 19 hodin koncertem skupiny Argema. Další podrobnosti prozradila v rozhovoru s moderátorkou Jarkou Vykoupilovou, kastelánka hradu Pernštejn, Kristýna Čermáková.
1: Jakou tradici tahle ta akce má?
2: Akce má už dlouhou tradici, v podstatě probíhá už od roku 2001 a neprobíhá jenom u nás na Pernštejně, jsou to opravdu slavnosti Pernštejnského panství, takže probíhá i tady v regionu, probíhá v Nedvědici i třeba v okolních obcích, které také připravují různý program.
1: Co bude náplní toho bohatého programu tedy u vás na hradě?
2: Tak u nás na hradě se můžou návštěvníci těšit na dobovou hudbu, taneční a žonglérská vystoupení, šermířské různé představení, divadelní představení a v poledne potom proběhne tradiční velká střelba, na kterou se většinou návštěvníci nejvíce těší. A kromě programu potom určitě můžou navštívit tržiště s pestrým sortimentem, chybět nebudou ani stánky se zajímavou nabídkou pokrmu a nápojů na nádvoří.
1: 4. a 5. července začíná se v 9 ráno, končí se zhruba v těch 18, je to tak?
2: Ano, je to tak. Od 9 do 18 probíhá program na nádvoří hradu.
1: Kdybychom měli ještě vypíchnout nějakou zajímavost nebo ještě víc nalákat ty, kteří se o víkendu dostaví na slavnosti Pernštejnského panství. Jaké to tam u vás je?
2: Máme tady připravený vlastně program, jak jsem říkala, na prvním nádvoří, ale návštěvníci si mohou zároveň s tím prohlédnout vlastně celý ten areál, který zase je trošku i se chová jinak, tváří se jinak během těch slavností, takže určitě bychom rádi pozvali. A zároveň u nás je asi takovou největší zajímavostí to, že ta akce je opravdu tradiční. Návštěvníci sem přicházejí rádi proto, že opravdu se můžou těšit na ty věci, na které jsou tady zvyklí. My zůstáváme věrní té původní tradiční myšlence a i letos se ty slavnosti ponesou ve stejném duchu jako v těch předchozích letech.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Je přesně 6:45. Teploty na jihu Moravy se pohybují před 7 hodinou v rozpětí mezi 15 a 20 stupni Celsia. No a předpověď pro dnešek. Ráno bude větší oblačnost, na některých místech se může objevit slabší přeháňka. Během dne bude převažovat polojasno a jen chvílemi i oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty dnes mezi 25 a 28 stupni Celsia. Mírný, přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr povane rychlostí do 30 km za hodinu. V nárazech se ale může rozfoukat až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut, dnes zapadne ve 21 hodin a 4 minuty k tomu. Pavel Kašper u mikrofonu pátečního Českého rozhlasu Brno. Přejeme vám krásné vstávání, hlavně v pohodě, v klidu. A ať se vám den rozjede v rytmu písniček, které nestárnou, a také dobré nálady.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin 49 minut, máme pro vás tradiční prázdninový servis. Prázdný a špatně zabezpečený byt je přímo pozvánkou pro zloděje. Připojujeme proto pár základních rad, jak riziku vloupání předcházet. To, že na delší dobu odjíždíte, sdělte pouze okruhu důvěryhodných osob a hlavně poučte o tom i své děti. Najděte zodpovědnou osobu, která bude v době vaší nepřítomnosti docházet, třeba zalévat kytky, kontrolovat byt a hlavně vybírat poštovní schránku. Když je plná, tak je to první signál o dlouhodobé nepřítomnosti majitele. Máte-li v bytě cenné věci, je dobré je odvést ke známým, případně uložit v bance a rozhodně nedoporučujeme zatahovat žaluzie či závěsy. Naopak využijte techniku a vytvořte iluzi, že jste stále doma. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, jak praví známé přísloví, a ještě přidáme tedy informaci, co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato opatření vykraden. Pokud možno zachovejte klid, nevstupujte zbrkle do objektu, mohl by tam být ještě zloděj, který by vás mohl napadnout. Vloupání ihned ohlaste na policii České republiky a vyčkejte příjezdu. Nikdy po zlodějích neuklízejte ještě před příjezdem policie. Tím zničíte stopy, které by mohly být vodítkem pro policii i pro pojišťovnu. 6 hodin 50 minut je aktuální čas. Zprávy v 7 s Davidem Hasmanem za 9 minut.

0: rádie Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?

90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Ženy se můžou objednávat na mamografický screening i bez žádanky od gynekologa nebo praktika. Kyvadlová doprava obslouží lidi, kteří o víkendu zamíří na Velehrad na Dny lidí dobré vůle. Sloupsko-Šošovské jeskyně v Moravském krasu nabízí dvakrát denně prohlídky pro děti. A dnes čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kiš z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
3: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
2: Ženy můžou nadále využít i původní způsob s žádankou. Velehrad u Uherského Hradiště se chystá na nápor návštěvníků. Zítra tam začínají Dny lidí dobré vůle. Na dvoudenní akci míří každoročně tisíce poutníků. Nezávislý starosta obce Aleš Mergental vysvětluje, že všichni, kteří míří na Velehrad auty, je můžou zaparkovat od sobotních 14 hodin na odstavném parkovišti ve Starém městě v ulici Tovární.
4: Odsud bude vyjíždět kyvadlová doprava, která lidi přiveze pohodlně až na Velehrad, kde je vyblokovaná ta hlavní příjezdová silnice jako pěší zóna. To znamená, lidé budou takto moci pohodlně přijet a přijít až do centra Velehradu.
2: Dopravní opatření potrvá celé dva dny do nedělních 17 hodin. Prezident Petr Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce. Uvedl to v rozhovoru pro deník CZ. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy nebo ať slova vezme zpět. Babiš serveru taky řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl poškodit Česko. Průvodci ve Sloupsko-Šošovských jeskyních v Moravském krasu připravili na letní prázdniny dětské prohlídky. Malé návštěvníky od 3 do 10 let provedou dvakrát denně v kostýmu netopíra. V podzemí, kde je i v létě 8 stupňů Celsia, stráví zhruba hodinu. Trasa končí v jeskyni Kůlna, kterou v minulosti obývali neandertálci. Pokračuje mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš.
5: Tomu také bude způsobena forma výkladu, to znamená, nebudou servírovat žádná suchá fakta, ale informace o jeskyních budou dávat hravou interaktivní formou pro děti srozumitelnou. No a v jedné chvíli budou moci si taky děti zasoutěžit a za úspěšné splnění úkolu dostanou každý na konci odměnu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
2: Na jihu Moravy čekáme zpočátku dne ještě oblačno, během dne převládající polojasno, večer další ubývání oblačnosti, nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů, biozátěž mírná.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Brzdí se u sjezdu na Ostrovačice na kilometru 178 dost prudce v obou pruzích. Za Kývalkou se potom alespoň osobní auta rozjedou. Kamiony pokračují pomalu až do Brna k omezení. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásný pátek vám všem, milí posluchači, 7:05. Tady je Český rozhlas Brno a i v pátek 3. července pro vás máme soutěž, jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude zvaltická, neprozradím zatím, jaké to bude. Pro výherce dnes máme krční páteř, tedy knihu o krční páteři, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. No a hrát si budeme písničky, které nestárnou. Galaxii přání přidá Leona Machálková, s Hruškou se pak přihlásí ke snídaní kapela Čechomor. Ať se vám den rozjede v rytmu písniček, které nestárnou a třeba vás i roztančí. Pavel Kašper u mikrofonu, dobrou chuť ke snídani a krásný pátek 3. července. Soutěž začíná už po dvou písničkách.
7: Český rozhlas Brno.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno jsme posnídali hrušku, je 7 hodin a 12 minut a je tu soutěž, jak se u nás mluví. I dnes na vás čeká jedno záhadné nářeční slovo pro výherce krční páteř, tedy kniha o krční páteři. A pro vás, pro všechny soutěžní slovo, které dnes zní, jestli pak víte, čemu se na Valticku říká gůlačka. Co to podle vás bude? 726465200, linka sem k nám do studia, zavolejte, můžete buď přímo odpovědět nebo si tipnout. Uvidíme, jak jste na tom se znalostmi nářečí z Valticka. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady je Marcela z Brna.
0: Marcelo, krásné ráno vám přeji, do Brna, vítejte.
1: Co vám
0: říká slovo gůlačka? Slyšela jste někdy něco podobného? Tušíte, co by to mohlo být?
1: No, radši bych chtěla nápovědy.
0: Určitě, máme tři tradičně. Marcelo, gůlačka je buď za A obyčejné povalování, nebo za B je to koulovačka, anebo za C je to procházka. Co to podle vás na Valticku bude gůlačka? Povalování Ačko, koulovačka Bčko, procházka Cčko. Co myslíte, co to bude?
1: Já bych asi typovala Ačko.
0: Typovala byste to povalování a typovala jste dobře, je to skutečně tak. Lenošení, povalování, prostě obyčejná gůlačka. Gratuluju, je to tak. Mně se teda líbila i ta procházka celkem, ale vidíte, odhad byl správný. Byl to jenom váš tip, nebo jste si vzpomněla na něco?
1: Ne, byl to tip.
0: Jenom
1: vyloučila
0: tip.
1: Jsem gůlačku jako koulovačku. Takže jsem si myslela tady toto.
0: Skvělé, skvělé. Marcelo, gratuluju, knížka je vaše. Poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. No a pokud budete o víkendu lenošit, tak příjemnou gůlačku přejeme. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuji vám.
0: 7 hodin a 14 minut, to je aktuální čas. Tady je Český rozhlas Brno. No a soutěž, jak se u nás mluví, zase v pondělí krátce po 7. hodině. A teď už Pupo, tak se jmenoval svého času jeden velmi slavný italský interpret.

0: počasí.
1: Předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno je pro vás připravená v 7 hodin a 17 minut. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 16 a 20 stupni Celsia. V Lednici už se teplota blíží 21 stupňům. No a předpověď? Ráno bude větší oblačnost, na některých místech se objeví slabší přehánky. Během dne bude převažovat polojasno, jen chvílemi oblačno a večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, mírný přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr. Povane rychlostí do 30 km za hodinu, v nárazech až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné páteční ráno přejeme.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Hostem úterního dopoledního vysílání 7. července po 11. hodině bude sběratel Alan Buček. Záliba v železnici ho provází od dětství a přerostla i v profesi. Od roku 1980 se také věnuje takzvané peridromofilii, tedy sbírání lepenkových železničních jízdenek. Dozvíte se mnoho zajímavého o lepenkových jízdenkách, jihomoravské železnici nebo oparní tramvaji Karoline. K poslechu zajímavého rozhovoru vás zve Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Slovy Karla Gotta pokaždé v pátek touhle dobou jsou pro vás připraveny tipy na víkend a stejně tak tomu bude i v pátek 3. července. Za 6 minut bude 7:30, no a co vás čeká o víkendu? Tak například Městské muzeum a galerie Břeclav zve do místní synagogy na výstavu obrazů s názvem Barvy lužního lesa očima Libora Vymyslického. Libor Vymyslický z Ladné se ve své tvorbě už řadu let vrací k jedinečné krajině jižního Pomoraví. Jeho obrazy zachycují dobře známá místa, která ale ukazuje v barvách a náladách, jaká lidem obvykle uniknou. Výstava je veřejnosti přístupná od 3. července do 30. srpna. Velkopavlovické Meruňko je připraveno o 1. červencové sobotě. Od 10. hodiny můžete ochutnávat speciality z Meruněk. Součástí programu je mimo jiné také soutěž pojídání bélešů, soutěž pro děti, kvíz pro dospělé, jarmark a hudební produkce cymbálky Lašár. Obec Klečany na Kyjovsku pořádá tuto sobotu otevřené kelčanské bůdy, začíná se ve 14 hodin a kromě dobrého jídla na vás čeká i doprovodný program s cymbálovou muzikou Mladí z Čejče a s mužským pěveckým sborem ze Sobůlek. Český zahrádkářský svaz Milotice na Kyjovsku pořádá tuto sobotu Cyrilometodějské šidleny 2026. Otevřeny budou zhruba 30 sklepů a k ochutnávce je připraveno to nejlepší od místních vinařů. Také bude možné si poslechnout cymbálku Třaslavica. Začíná se v 17 hodin a předpokládaný konec bude asi o půlnoci. V rámci 38. kytarového festivalu Mikulov vystoupí tuto neděli duo Melis, tvořené španělskou kytaristkou Susanou Prieto a řeckým kytaristou Alexisem Muzorakisem. Získalo mezinárodní renomé mimořádnou souhrou barevností a také citlivou interpretací. Koncert nabídne jemné hudební dialogy, virtuozitu i podmanivou atmosféru. Začíná ve 20 hodin a 20 minut v prostorách Mikulovského zámku. Série Hudba na Vinicích pokračuje i tento víkend a jsou tam zajímavé koncerty. Pořadatelé ji popisují v podstatě jako takové spojení koncertů, vína a krásných vinařských lokalit. Tento víkend se představí v Sonberku Adam Ďurica, Tata Boysti zahrají ve vinařství Lahofer a Krhut s Kozubem se představí u Táboráku ve Valticích. No a kdo chce na víkend festival kousek od Brna, může vyrazit třeba na Vezuv k Suchému u Boskovic. Letos má dvě pódia a line-up, který jede od Lucie až Kvoru přes Marpa až po Kamila Střihavku a Maxim Turbulence. Takže tatínkové vzpomínají, děti skáčou, maminky vyjednávají, kdo dnes bude řídit. No a festivalové léto dostává Moravský říz. Zprávy s Davidem Hasmanem za chvíli.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy Rosa zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál Moniová o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl psychicky týral a nakonec ji zavraždil. Pracovníkům krizové linky Rosy vzrostl počet telefonátů o víc než 80%. Tématu se budeme více věnovat už krátce před 8 hodinou. Ve věku 73 let zemřel bývalý rektor Janáčkovy akademie muzických umění Václav Cejpek. Byl divadelním a televizním dramaturgem, překladatelem z němčiny i dlouholetým pedagogem. Na divadelní fakultě JAMU učil víc než 30 let, vedl ateliér režie a dramaturgie a působil také jako děkan, rektor i prorektor školy. Zasloužil se mimo jiné o vznik divadla na Orlí. Dopravní hřiště na Koperníkově ulici v Kroměříži je od dnešního dne otevřené pro veřejnost každý den kromě sobot. Vstup na hřiště je zdarma. Děti mohou jezdit na vlastních kolech, koloběžkách i kolečkových bruslích. Kromě dopravního prostředku je povinné mít helmu. V Minkulčicích na Hodonínsku už obec chystá zázemí pro účastníky letošní Cyrilometodějské pouti. Ta bude v neděli na velkomoravském hřišti Vali, kde působili bratři Cyril a Metoděj. Pouť pořádá Mikulčická farnost spolu s obcí, tradičně se jí účastní i lidé v krojích. A počasí na jihu Moravy čekáme zpočátku dne ještě oblačno, během dne převládající polojasno, večer další ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy dlouhé kolony. Kamiony se sunou už od kilometru 173 až na stý 96. k omezení. Osobním autem zastavíte jen místy, třeba u Kývalky kolem kilometru 182, potom taky v Brně těsně před omezením. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

jim to seká, že až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnou šla hned a já...

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Přes tunu mrtvých ryb má na svědomí včerejší pokles kyslíku v řece Dyji pod novomlýnskými nádržemi. Vodohospodáři se s podobnými haváriemi snaží vypořádat a hlavně jim předcházet. Vliv horka a bouřek je však mnohdy silnější.
1: Prudký pokles koncentrace kyslíku v Dyji povodí Moravy tady na jezu v Bulharech zaznamenalo kolem 2 hodiny ráno.
2: A to z odpoledních 8 mg na litr až na nulu. V důsledku toho došlo k úhynu ryb v odhadovém množství 1 až 2 tuny.
1: Upřesňuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Za poklesem koncentrace kyslíku jsou kromě vysokých teplot další faktory. Především nízký tlak vzduchu způsobený bouřkou. Kvůli tomu začaly odumírat synice a spotřebovaly přitom poslední zbytky kyslíku. Pak začaly hynout ryby. Na pomoc hospodářům ráno přispěchali jihomoravští hasiči. Pokračuje jejich mluvčí Štěpán Komosný.
3: Začínali jsme tím, že jsme prováděli stavbu norné stěny. Ta byla vlastně na pokyn a ve spolupráci s povodím. To jsme provedli a pak se začalo prozdušňovat nějaké ty místa, které nám oni určili. To jsme taky udělali.
1: Nornou stěnu instalovali kromě Bulhar i dál po proudu v Břeclavi. Úkolem stěny je uhynulé ryby zachytit. Jejich likvidaci pak zajistí příslušné radnice. Vysvětluje starosta Břeclavi Svatopluk Pěček z hnutí ANO.
4: Do kafilérie se to musí odvážet, protože podle veterinárního zákona všechny obce mají tu povinnost, že na jejich území, když dojde k nějakému úhynu, se postarat.
1: Dopoledne profesionální hasiče vystřídali ti dobrovolní z Bulhar, kteří v provzdušňování vody proudem z Hadice pokračovali. Koncentrace kyslíku ve vodě se pak vrátila na bezpečné hodnoty. Podle vodohospodářů s tím nejvíc pomohlo slunce, které ve vodě opět nastartovalo fotosyntézu. Mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová doplňuje, že některé ryby se díky včasnému zásahu podařilo zachránit.
2: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje podjez, kde mají příznivější podmínky pro život.
1: Téměř na den přesně před rokem na jezu v Bulharech uhynulo několik desítek tun ryb, tedy výrazně víc než ve čtvrtek. Povodí Moravy od letoška využívá nová opatření na měření kvality vody a může tak lépe reagovat na možné nebezpečí. Přesto se podle Kučerové nedá vyloučit, že k úhynu v následujících dnech opět dojde. Šimon Franz, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 7:45, na řadě je počasí.
1: Počasí.
0: A tak jako každý pátek i dnes touhle dobou míříme za našimi pozorovateli do Bulhar, přejeme krásné ráno paní Běle Frolichové. Paní Frolichová, vítejte, pěkné ráno, jak to u vás vypadá?
2: Ano, dneska je ráno opravdu pěkně.
0: Ano.
2: Pěkné, protože se konečně možná trošku ochladíme, protože po těch posledních 14 velmi horkých tropických dnech, kdy u nás byly skoro 40, takže
0: je to, příjemné.
2: To je opravdu velmi příjemné. Máme teď ráno právě 22 stupňů, u nás v Bulharech je zataženo, fouká trošku silnější vítr, ale to určitě teďka uvítáme. Ve středu tady byla bouřka, tak jsme se těšili, že něco naprší, ale báli jsme se krup. Ale naštěstí krupy u nás nebyly, ale zase napršelo jenom 4 mm. Takže za ten minulý měsíc to máme 40 mm tady v Bulharech napršelo. Ale ty tropické teploty, jak byly, tak to v podstatě nic není, to se všechno hned odpařilo, takže máme tady velmi sucho a opravdu nám tady usychaly i rybízy, maliny, všechno je spálené od slunka. Takže přeju všem posluchačům co nejméně krup, co nejvíc příjemného počasí, aby jsme si to léto opravdu mohli pěkně užít.
0: Moc krát děkujeme, paní Frolichová, přejeme i my vám do Bulhar krásný nejenom víkend, ale i dny následující a ať jsou příjemné minimálně tak jako to dnešní ráno. Moc krát díky, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: 7:47 je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Teploty na jihu Moravy se pohybují mezi 16 a 20 stupni Celsia. Předpověď pro dnešek, ta slibuje ráno větší oblačnost, na některých místech možnost i slabší přehánky. Ovšem během dne bude převažovat polojasno a večer bude oblačnosti ubývat. A teploty dnes mezi 25 a 28 stupni Celsia. Mírný, přechodně čerstvý, severozápadní až severní vítr do 30 km za hodinu, v nárazech až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 52 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině. Přejeme vám krásné ráno, ať všude dorazíte včas a když ne včas, tak aspoň s grácí nebo dobrou výmluvou. Hezké ráno.
3: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
4: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině. Cyklu Fanšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
5: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
6: To je Tete Michel Kpomasí, rodák z Toga, který ve svých 16 letech z Toga utekl a jako dítě se dočetl o Grónsku a naprosto se do něho zamiloval. Vydělal si peníze a skutečně v roce 1965 do Grónska přicestoval, strávil tam několik let a od té doby se tam vrací. A napsal knihu v roce 1979, která se jmenuje Afričan v Grónsku.
5: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 52 minut. Velký nárůst obětí domácího násilí zaznamenalo v posledních dnech Centrum pro týrané ženy Rosa. Vysvětluje to mimo jiné uvedením seriálu Moniová, který se problematikou domácího násilí zabývá. V Česku přibývá násilníků vykázaných z bytu i odsouzených za domácí násilí. A podle neziskových organizacích to není tím, že by agrese v domácnostech rostla. Spíš se zlepšuje osvěta a oběti častěji hledají pomoc. Detaily už má reportérka Alena Hesová. Aleno, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak vytížení teď jsou pracovníci telefonní krizové linky nebo kamenné poradny Rosa, která pomáhá obětem domácího násilí?
1: Za několik uplynulých dní jim vzrostl počet telefonátů o víc než 80%, potvrzuje ředitelka centra Martina Hronová.
2: Zvládáme to, ta linka je 116 016 a je bezplatná a je non-stop pro všechny ženy, které zažívají násilí v České republice. Poradně, která je teda jenom pražská, jsme teďka museli zastavit příjem klientek, protože máme na celý červenec už obsazené termíny.
1: Klientky často zmiňují, že se rozhodly svou situaci řešit po tom, co viděli na platformě OnePlay seriál o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou v srpnu 2011 ubodal její manžel. Dlouhodobě se na ní dopouštěl domácího násilí. Rosa na vytvoření seriálu spolupracovala, no a na konci každého dílu je zveřejněné číslo její krizové linky.
0: Zaznamenali podobný nárůst v poslední době i další neziskové organizace nebo třeba policie?
1: Obecně se zástupci neziskových organizací shodují na tom, že s medializací nových případů nebo zveřejňováním seriálu a dokumentů k ním obvykle s prosbou o pomoc přichází víc obětí. Ačkoliv tak extrémní nárůst jako Rosa aktuálně nezaznamenali, tak třeba brněnská Perzefona zaměřená na oběti domácího a sexualizovaného násilí upozorňuje, že některé nové klientky seriál Moniová zmiňují. V těch policejních statistikách se případný dopad projeví s odstupem. Ale dlouhodobě případů domácího násilí přibývá, stejně tak roste počet lidí, které za tento typ kriminality odsoudí justice. V roce 2024 jich bylo podle Ministerstva spravedlnosti přes 700, loni o stovku víc.
0: A kolik takových případů ročně policie řeší v celém Česku nebo třeba u nás na Jižní Moravě?
1: Policie je začala samostatně evidovat před 5 lety v červenci 2021. Za tu dobu každý rok domácího násilí přibylo. Loni policie způsob evidence pozměnila a začala do domácího násilí zahrnovat všechny případy s nějakým incidentem mezi členy domácnosti, to znamená to srovnání, zatím není moc co srovnávat. Ale za celý loňský rok těchto incidentů bylo v Česku zhruba 9200, letos za prvních 5 měsíců víc než 4300. Na Jižní Moravě to loni bylo cirka 1200 případů, letos do konce května přes 540. Poměrně vypovídající je taky počet vykázaných násilníků z domácností. Těch od roku 2021 každý rok přibývá, loni jich za celý rok bylo v republice skoro 1650, letos do konce května téměř 1000. Ano, a za těch 5 let mají nejvíc případů v krajském srovnání právě Jihomoravský a Ústecký kraj, každý po tisícovce, jinde nejsou ani na polovině. Na Jižní Moravě si to policie vysvětluje osvětou a taky fungováním specialistů na tuhle problematiku. Počet lidí v tomto týmu na domácí násilí se loni meziročně trojnásobně navýšil.
0: Téma domácího násilí pro nás zpracovala reportérka Alena Hesová. Aleno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Organizátor na poslední chvíli zrušil tábory pro desítky dětí z dětských domovů. Žádovice mají nově opravené okolí kostela svatého Jana Nepomuckého. Po úspěchu z minulého roku i letos na Dnech lidí dobré vůle ve Velehradě vznikne Chleba republiky. A dnes čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbený letní tábor. Organizátor spolek tábory Aurora je totiž na poslední chvíli zrušil. Český rozhlas na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jílka. Dětské domovy zatím ani nedostali zpátky peníze a předseda spolku není k zastižení. Štěpán Jílka popisuje, co může udělat.
4: Těch jednotlivých zařízení vytáhnu informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat do ty hlašené organizace trestní oznámení a doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
2: Předsedu spolku Romana Kaláška se nepodařilo zastihnout našim reportérům telefonicky na adrese, kde podle obchodního rejstříku sídlí spolek ani doma. V dopise domovům, který máme k dispozici, vysvětluje zrušení táborů organizačními problémy. Také slibuje, že peníze vrátí. Dělníci v Žádovicích na Kyjovsku dokončili nový park v okolí kostela svatého Jana Nepomuckého. Práce vyšly na necelých 16 milionů korun, přibližně polovinu pokryla evropská dotace. Obec park otevře při setkání rodáků tento víkend. Podle nezávislého starosty Bronislava Sedi jde o prostranství pro setkávání, slavnosti nebo odpočinek.
5: Probíhaly tam výsadby parkových stromů. Horní část je ovocnářská, prostřední část, tam jsou vysazeny aleje mandloní a spodní, která vlastně lemuje nové schodiště přístupové jako od obecního úřadu ke kostelu, tam je vysazena alej dubu.
2: Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Ve Velehradě u Uherského Hradiště zítra začínají Dny lidí dobré vůle. Oficiální program začne v 18 hodin tradiční modlitbou za vlast. Po úspěchu z minulého roku se letos zopakuje také předání speciálního chleba republiky. Ten je upečen z mouky, kterou darovali pekaři ze všech 14 krajů a byl zadělán vodou ze tří řek Vltavy, Moravy a Odry. Je symbolem propojení a sounáležitosti všech obyvatel země, pokračuje tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.
6: Svaz cukrářů a pekařů i v letošním roce upeče speciální chléb republiky, který bude seskládán z mouky a z vody ze všech našich klíčových krajů a ze všech našich klíčových vod.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
7: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
2: Na jihu Moravy čekáme zpočátku dne ještě oblačno, během dne převládající polojasno, večer ubývání oblačnosti, nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů, biozátěž mírná.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na Dounci D1 připomínáme kolonie na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Aktuálně od kilometru 175 až do Brna k omezení. Hlavně kamiony osobně jedou rychleji, zastavují jen místy. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné páteční ráno vám všem, milí posluchači, 8:05, tady je Český rozhlas Brno. Dnes je 3. července, svátek slaví Radomír, což je jméno slovanského původu, které v sobě nese hned dvě krásná stará slova. Rad ve smyslu radosti, péče nebo ochoty a mír jako pokoj, smír nebo také svět v rovnováze. Radomír je jméno pro člověka, který by dnes mohl být oceněn nejenom svými blížními, ale měl by především oslavit svůj svátek. Všem pánům, klukům a Radomírům posíláme pihovatou dívku, co říkáte kluci, hezký dárek, přinese Pavel Novák, a samozřejmě hrajeme i všem dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které svého času patřil Leoš Janáček a slavit dnes bude také Tom Cruise, anebo určitě mnozí z vás na vlnách Českého rozhlasu Brno. Přejeme vám hlavně, ať jste zdraví, šťastní a spokojení, a je pátek, takže večírek klidně může začít už od samotných ranních hodin. Z písniček, které nestárnou, pak nabídneme ještě duhovou kuličku Radka Tomáška, to bude taky hezká podívaná. No a za chvíli už je tu počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 10 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Bára Kučerová. Báro, hezké ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá, jaká je situace teď?
2: Tak zatím na většině kraje, ve většině kraje je poměrně velká oblačnost od západu, bude oblačnosti ale postupně ubývat a v té západní, respektive severozápadní části už jí ubývá. A také se teď mohou objevovat ještě nějaké přehánky, ty jsou většinou slabší, případně velmi slabé a teploty se nejčastěji pohybují mezi 17 a 20 stupni Celsia.
1: Jaké počasí přinese pátek 3. července?
2: A tady ta větší oblačnost by postupně měla ustoupit a převažovat bude polojasno, chvílemi možná i nějaké oblačno a večer bude oblačnost postupně ubývat. Dnešní maximální teploty by měly být mezi 25 a 28 stupni Celsia na severu a západě kraje, tam ta maxima zůstanou jen kolem 24 a k tomu bude vát mírný přechodně i čerstvý severozápadní až severní vítr s rychlostmi do 30 km v hodině, ale snad narazí kolem 55 km v hodině.
1: Jaké počasí přinese víkend, Báro?
2: Noc na zítřek bude skoro jasná nebo jasná, minimální teploty mezi 15 a 12 a zítřek potom bude skoro jasný nebo i jasný a během dne pak převáží sice polojasno a odpoledne a večer se bude oblačnost přechodně zvětšovat. Zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 24 a 27, stále a ten mírný přechodně čerstvý severozápadní vítr stále i s nárazy kolem 55 km v hodině a neděle potom bude s velkou oblačností, často se objeví srážky, ty budou postupovat od severozápadu, v nich se mohou objevit také bouřky a nedělní maximální teploty očekáváme mezi 23 a 27 a stále očekáváme i ten čerstvý západní severozápadní vítr.
1: Moc krát díky, poprosím ještě o teplotní rekordy pro 3. červenec.
2: A maximum pochází z roku 1950 z Hodonína, teploměr tam naměřil 36 stupňů a 8 desetin a minimum pak z roku 1974 z Boskovic na Blanensku. Teploměr se tam zastavil 4 stupně nad nulou.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Bára Kučerová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Báro, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: rádie Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?
0: Je 8 hodin a 19 minut, tady je Český rozhlas Brno. Fotbaloví fanoušci budou možná v Brně chodit na prvoligové zápasy každý víkend. Po postupu zbrojovky má totiž možnost posunout se do nejvyšší soutěže taky Artis Brno. My jsme ve spojení se sportovním redaktorem Davidem Nekvindou, se kterým tuto možnost probereme. Davide, dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak je možné, že Artis Brno po neúspěšné baráži o postup mezi elitu přece jen dostal šanci zamířit výš?
2: Na začátek toho příběhu musíme do Karviné, protože právě dosud prvoligový klub z Karviné poslala etická komise Fotbalové asociace České republiky do druhé ligy. Je to trest za korupci, které se zástupci Karviné dopustili. No a v ten moment se Karviná nejdřív odvolala proti tomuto rozhodnutí, ale to odvolání stáhla. A to znamenalo, že v momentě, kdy Karviná stáhla své odvolání, tak do první ligu dostalo pozvánku Táborsko, což je druhý tým minulé druholigové sezóny. Táborsko nejdřív se tvářilo, že tu nabídku přijme, ale včera, když mu končila lhůta na definitivní vyjádření, tak oznámilo, že si nakonec na posun do nejvyšší soutěže netroufne. No a v ten moment došlo právě na Artis Brno, protože to je třetí tým minulé druholigové sezóny, tím pádem další v pořadí a Artis tak dostal pozvánku do nejvyšší soutěže.
0: Máš z Artisu zprávy o tom, jestli nabídku posunout se do šance ligy využije?
2: Artis to prostřednictvím mluvčího Ondřeje Tomka komentoval, tak řekl bych diplomaticky, že tu situaci ještě musí zvážit s tím, že vzhledem k tomu, že Táborsko nejdřív avizovalo ten zájem první ligu přijmout, tak už prostě v Artisu nepočítali s tím, že by tu nabídku mohli dostat. Brněnský klub má ale už kratší lhůtu, jenom 24 hodin dostal na rozhodnutí a to znamená, že dnes v 16 hodin nejpozději musí Artis oznámit Ligové fotbalové asociaci, jestli tedy do první ligy zamíří nebo tu možnost nevyužije.
0: Davide, co myslíš, jaký je tvůj osobní odhad, jak to dopadne?
2: Myslím si, jsem o tom pevně přesvědčený, ale jak jsem tu situaci popisoval, tak změny se tam opravdu dějí všelijaké, že Artis tu nabídku přijme, protože poté, co klub koupil podnikatel Igor Fight, tak jasně deklaroval, že cílem je dostat klub do první ligy. Ostatně i proto přišlo přejmenování z Líšně na Artis, stěhování z Líšně na stadion v Srbské ulici. No a Artis teď před asi měsícem hrál baráž neúspěšně proti Slovácku o postup do nejvyšší soutěže. Teď tedy, když tu nabídku dostává takto administrativně, tak moc si nedovedu představit, co by se muselo stát, aby Artis tu možnost nepřijal.
0: Ještě praktická otázka. Je podle tebe Artis na nejvyšší soutěž připravený?
2: Co se týče třeba zázemí a stadionu, tak i když ten v Srbské ulici není v dobrém stavu, tak prvoligové parametry splňuje. Finančně Artis rozhodně připravený na první ligu je. Co ale bude teď pro klub problém, je hráčský kádr, protože Artis po tom neúspěchu v baráži tak přešel na trošku jinou strategii, zatímco loni kupoval drahé hráče z první ligy, už třeba zkušenější, tak teď přišel s tím, že vlastně, aby vyhrál druhou ligu, tak je lepší varianta kupovat nejlepší hráče. Druhé ligy mladší, takže tímto směrem se Artis vydal, jenomže za 3 týdny odstartuje prvoligová sezóna, Artis v ní tedy nejspíš bude, no a najednou ten kádr bude potřebovat ano. Trochu jiný, takže dá se čekat, že teď bude muset výrazně zapracovat sportovní vedení klubu.
0: Říká redaktor David Nekvinda, se kterým jsme mluvili o možném administrativním postupu fotbalového Artisu Brno do první ligy. Odpoledne od nás uslyšíte, jestli klub nabídku skutečně přijal. Davide, tak teď díky a naslyšenou odpoledne.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika gynekologa nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kiš z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá. Ženy ale můžou nadále využít i původní způsob s žádankou. Poprvé po měsíční rekonstrukci dnes lidé můžou přijít na promítání do kina v Blansku. V 17.30 se na plátně objeví pátý díl příběhu Hraček. Ve 20 hodin potom film Den odhalení. Nejdůležitější částí rekonstrukce byla úprava stupňovitého hlediště. Nové sedačky jsou širší a s větším prostorem na nohy. Kapacita sálu se ale zmenšila z 340 na 280 míst. Ministr zahraničí Petr Macinka s motoristů míří do Maďarska. V Budapešti bude jednat se šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Mluvit mají hlavně o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Macinka se chce setkat i s dalšími politiky, včetně zástupců opozičního Fidesu. Obce s názvem Lhota mají sjezd na Královéhradecku ve Lhotě pod Lipčany. Akce se zúčastní až 5000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehot nebo Lehotek. V Česku i na Slovensku je takových míst víc než 400. V plánu jsou koncerty, soutěže i společný průvod účastníků. A počasí na jihu Moravy čekáme zpočátku dne ještě oblačno, během dne převládající polojasno, večer ubývání oblačnosti, nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Kamiony poprvé brzdí za sjezdem na Domašov na kilometru 168, osobně až u Kývalky kolem kilometru 182. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 36 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Tentokrát je opět na téma tenisu. O postup do dalšího kola slavného Wimbledonu bojovala včera pětice našich reprezentantů. Pane Meixner, a kolik bylo úspěšných? Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, takové mírně ochlazené,
0: ano,
1: ale už
0: příjemné.
1: Opět zase slunečné, větrné ráno přeji vám, všem posluchačům, milovníkům té krásné hry, kterou je tenis, obzvlášť tedy v podání londýnského Wimbledonu. Takže mezi dámami byla úspěšná Marie Bousková, která porazila kvalifikantku Italku Grantovou celkem suverénně asi za hodinu a půl 2-0. Moc se s ní nemazala. Tak ta mladá Italka má 18 roků, teprve začíná. Ale po zápase Bousková říká, že ta dnešní mládež, ta omladina do toho pere, hraje svoj sebevědomí, agresivní, takže řekla, že to samozřejmě snadné až tak nebylo. Plíšková, dneska řekněme už mírná veteránka, prohrála s Polkou Svjatekovou, což je třetí hráčka toho světového žebříčku, prohrála 0-2, 1-6, 3-6 asi za hodinu a něco. A sama po zápase po tom utkání řekla, že asi by bylo překvapením, kdyby Svjatekovou porazila. Mrzlo ji trošku, že nechytla ten začátek a pak už se tak těžko do toho dostávala. Tak je vidět, že po tom zranění ještě to není úplně ono. No a takže to je, tak řekněme, ta vypadla. Nosková, ta si poradila s Kolumbíkou Osoriovou 2-1. Pozor, tam to nebylo taky jednoduché. Hráli 2 hodiny, 6-3, 4-6 a 6-2. Přes 2 hodiny hráli. Tak tam to bylo zajímavé, ale poradila si, to je důležité. Lehečka porazil Slováka Molčana, to je 101 hra. 101 na žebříčku, dal mu 3-0, 6-3, 6-2, 6-4, takže tam to bylo celkem vlastně. A řekněme, nechci říct, že to je obrovské překvapení, ale spíš bych řekl, že to je zklamání, protože Jakub Menšík prohrál s Bulharem Dimitrovem, 35-letým, také už dneska veteránem, který je, jako se sune na žebříčku dolů, je 146. a bohužel s ním prohrál 1-3. Škoda. A nebyla to žádný drama.
0: Ano.
1: Prostě ho zmazal za 3 hodiny, něco ho zmazal. Takže asi tak, takže to bylo takové jako úspěšné, ale jak říkám, samozřejmě Plíšková se čekalo, ale menší, že prohraje, to teda ne. Tak.
0: Dnes budou bojovat o postup do osmifinále v roli favoritů, pane Meixnere, co myslíte?
1: No, tak vypadá to, že ano, protože Nosková, tak takhle, v podstatě hrají Krejčíková s Bartuňkovou, tak tam to jsem na to zvědavý, protože to je zkušenost proti mládí. Pořadatelé nám to dělají schválně, to už je potřetí, když se naše dvě hráčky utkávají. Muchová hraje s Tajkou Savangavkeovou, 23-letá Tajka, 164. tak samozřejmě by měla vyhrát. No a zítra hraje Bousková, tam tu čeká Ruska Samsonová, to bude zajímavé, a Nosková taky hraje zítra a ta tu čeká Rumunka Kristeová, má sice 36 let, ale má fantastickou sezonu, stoupá na žebříčku, tak to bude velký boj. Máme se na co těšit opět. Dnes i zítra. To bylo dneska všechno.
0: Moc krát díky, pane Meixnere, a těšíme se na další setkání. Přejeme krásný

0: počasí.
1: Je tu aktuální předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 2 minuty bude 8:45. Teploty stoupají, venku už svítí sluníčko a pohybují se v rozpětí od 18 do 21 stupňů Celsia. A jaké čekáme počasí? Ráno větší oblačnost, na některých místech slabší přehánky, ale během dopoledne bude převažovat polojasno, večer bude oblačnosti opět ubývat a teploty dnes 25 až 28 stupňů Celsia. Vítr mírný, přechodně čerstvý, severozápadní až severní do 30 km za hodinu, v nárazech do 55 a rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je dnes na jedničce po mnoha dnech, kdy bylo na trojce, ve 4 hodiny a 52 minut dnes vyšlo slunce a zapadne 4 minuty po 21. hodině. Hezký poslech a dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
5: To je Tete Michel Kpomasi, rodák z Toga, který ve svých 16 letech z Toga utekl a jako dítě se dočetl o Grónsku a naprosto se do něho zamiloval. Vydělal si peníze a skutečně v roce 1965 do Grónska přicestoval, strávil tam několik let a od té doby se tam vrací. A napsal knihu v roce 1979, která se jmenuje Afričan v Grónsku.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: je blažená.
1: Slunce, seno, jahody, písnička, která potom později byla natočena ještě k filmu stejnojmennému Slunce, seno, jahody. Zpíval Karel Černoch, je 8 hodin a 46 minut. Po celé léto se vracíme na vlnách Českého rozhlasu Brno k temným letopisům moravským. Denně krátce před 4:45 ráno ve všední dny přenášíme celou sérii příběhů. No a jeden přidáváme i tradičním v čase premiér v pátek před 9:00.
2: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
3: 1953, černý štědrý den v Šakvicích. Všichni se těšili na Vánoce. Stačilo pár sekund a radost se změnila v hrůzu. Navždy mnoha rodinám zkazila tyto svátky. Ze štědrého dne roku 1953 uplynulo pár desítek minut. Právě tehdy noční rychlík, jedoucí na trase z Prahy přes Brno do Bratislavy, narazil před stanicí Šakvice zezadu do stojícího osobního vlaku. Ten byl před svátky naplněný k prasknutí lidmi vracejícími se domů z práce, ale třeba i z divadel. Někteří lidé vysedali do tmy v domnění, že jsou v cíli, dalším se nechtělo čekat. Přesně v tu chvíli přišel náraz. Mohutná rychlíková lokomotiva Albatros převrátila 9 vagónů osobního vlaku a z kolejí vypadly i 3 rychlíkové. Podle pamětníků nejprve zavládlo ticho, které rychle přerušilo úpění zraněných a unikající pára. Nejčastější údaj o počtu obětí říká, že na místě zemřelo 106 lidí a více než stovka se zranila. Číslo ale nemusí být pravdivé. Ostatně i tehdejší komunistický list Rudé právo mluví v prvním povánočním vydání neurčitě o větším počtu mrtvých. Článek o 18 řádcích se v zažloutlých novinách ztrácí pod titulkem Úřední zpráva ministerstva dopravy. Závěry vyšetřování jsou jasné a popisují chvíle před tragédií. Strojvůdce rychlíku a topič se před jízdou opili červeným vínem. Měli dlouhou službu. Strojvedoucímu se podle pamětníků narodil syn. Vlakvedoucí na vývoj události a divnou jízdu. A co víc, strojvedoucí dokonce usnul a minul několik varovných návěstí. V místech, kde měl rychlík jet rychlostí 40 km za hodinu, dosáhl dvojnásobku. A právě tehdy narazil zezadu do osobního vlaku, který čekal, než Šakvicemi projede protijedoucí rychlík. To, aby lidé v době jeho průjezdu nevystupovali. Nepomohl ani poslední zoufalý pokus zmírnit dopad neštěstí. Hradlař mezi Vranovicemi a Šakvicemi, který bezradně viděl, jak rychlík projíždí červenou, ještě poslal varování do Šakvic a tam se snažili pustit osobní vlak do stanice. Bylo pozdě. Všichni tři viníci původem ze Slovenska nehodu přežili. 48letý strojvedoucí dostal u soudu za obecné ohrožení 5 let vězení. 34letému topiči soud vyměřil 4 roky. A 60letý vlakvedoucí, podle dostupných informací někdejší legionář, obdržel ještě o rok méně. Přeživší pasažéři i pamětníci, kteří na místě pomáhali, ještě před pár lety vzpomínali, že sledovali, jak se někteří lidé neštítili obírat oběti o jejich majetek. Vše navíc provázely problémy s pomocí. V roce 1953 ještě neexistovalo takové množství sanitek, telefonní síť byla mizerná, navíc byla předvánoční noc. Je smutná souhra okolností, že několik lidí ve vlaku přežilo 3 roky předtím rovněž vánoční havárii v Podivíně s desítkami mrtvých.
2: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
1: Letopisy letos v létě listujeme společně s Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem nejen v tomto pravidelném čase, ale také každý pracovní den po 5. hodině. No od příštího týdne v repríze i před 6. hodinou večer.

0: mrákem a snem.
1: Můj život
0: letí vesmírem a bez tebe pochopil jsem žádný smysl.

0: Hurá zpívala kapela MIG 21 a raduje se stejně jako se raduju já, protože ve studiu se mnou pár minut před 9:00 v pátek 3. července na Radomíra už je taky Zdeněk Junák. Srdcovky tady budou prosluněné, létem vonící radostné. Zdeňku, vítej, hezké ráno.
1: Děkuji ti za milé přivítání, Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, těšil jsem se, máme pátek, oblíkneme kabátek a vyrazíme do světa. Máme prostě krásné počasí. Ráno bylo takové, jak se ochladilo.
0: Tuze příjemné.
1: Byl nádherný, ano. Tak to pěkně profukovalo, že jako fouká vítr, tak říkám, on něco, on to rozežené, taky už tady, jak vidím, z okna, tak nám svítí v centru města Brnečka, svítí sluníčko, takže úžasný. Včerejšek jsem měl úžasný, setkal jsem se svými spolužáky na Salaši. Jsme se tam dali, že tedy vytáhneme paty z Uherského Hradiště a vyjedeme do přírody. Bylo to moc hezký, příjemné posezení, požvanili jsme, popovídali si, dlouhá diskuse se vedla na téma cyklistika, jízda na kole. Vyprávěli prostě, jak ty pády, jak kudy má jezdit. Ivanka nám vykládala, jak byla tady pod Pálavou a byla cesta špatná, byly tam prostě ty výtluky a bláto a ono to pak stvrdlo, tak jsou to takový hrbolety a já to vždycky komentuju, říkám, děti, promiňte, v kavárně se vám to nestane, takže já nevím, jako, říká, co ty zjendu, já říkám, já na kole nejezdím, protože já už se na něm neudržím, foukne vítr a já jsem na držce, no proč to riskovat, takže tak, takže bylo to fakt jako výborný, dali jsme společný obídek, pak jsme popovídali a pak jsme se rozjeli, takže těším se na další setkání, těšil jsem se na tebe, neboj se, něco mě cvrnklo do nosu.
0: Fakt,
1: máš se
0: jo.
1: Na co těšit.
0: Ježiš,
1: takže v sobotu, v neděli máš volno, v pondělí se uvidíme.
0: Těším se taky, Zdeňku. Krásný víkend tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Uslyšíme se v pondělí po 5. hodině. Na závěr trocha poezie dnes pera neznámého autora. Co dělá malíř po své neúspěšné výstavě obrazů? Obvykle si líže rámy. Mějte se hezky, v pondělí naslyšenou.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Centrum pro oběti domácího násilí ROSA má na krizové lince 80% nárůst hovorů. Sbírka pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům už překonala původní cíl o 400 tisíc korun. V Morkůvkách si lidé můžou adoptovat stroma během letních veder pomoc se zaléváním. A dnes čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova svítá David Hasman. Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy ROSA zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál Moniová o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl psychicky týral a nakonec ji zavraždil. Pracovníkům krizové linky ROSY vzrostl počet telefonátů o víc než 80%. Potvrzuje to ředitelka organizace Martina Hronová.
3: Zvládáme to, ta linka je 116-016 a je bezplatná a je non-stop pro všechny ženy, které zažívají násilí v České republice. Poradně, která je teda jenom pražská, jsme teďka museli zastavit příjem klientek, protože máme na celý červenec už obsazené termíny.
1: Lidé už na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům poslali přes 2 miliony a 400 tisíc korun. Původní cíl byl přitom jen 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden den. Vyplývá to z informací na webu znesnáze 21.cz. Spolek tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi stovku dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé přitom u spolky zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory. Vedení Prostějova přispěje na modernizaci klubovny tamního svazu mladých chovatelů. Částku 50 tisíc korun jeho členové použijí na nové vybavení, pokračuje Alena Vrtalová z magistrátu.
4: Dotace je určena na pořízení nových klecí pro zvířata, které splňují aktuální normy Evropské unie. Stávající vybavení je již zastaralé a neodpovídá současným požadavkům na pohodu zvířat, na což je spolek opakovaně upozorňován také při pravidelných veterinárních kontrolách.
1: Lidé v Morkůvkách na Hustopečsku si můžou dočasně adoptovat strom a pomoct s jeho zaléváním. Obec výzvu vyhlásila kvůli dlouhotrvajícímu suchu. Podle radnice v Morkůvkách téměř 3 měsíce pořádně nepršelo a nově vysazené stromy bez pravidelné zálivky nepřežijí. V katastru jich je přitom několik stovek. Obec proto hledá zájemce, kteří se o vybrané stromy budou několik příštích týdnů starat. Vysvětluje nezávislá starostka Brigita Petrášová.
5: Nabrat do auta nebo na vozík s vodou, ke každému stromku nalít minimálně 50 litrů vody a nejlépe aspoň dvakrát týdně. S tím, že teda, když se přinásí, tak jim vydám takovou cedulku, kde si napíšou a pověsí na ten stromek, že o tenhle se starají oni.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy čekáme zpočátku dne ještě oblačno, během dne převládající polojasno, večer ubývání oblačnosti, nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 na příjezdu do Brna čekejte kolony. Kamiony poprvé brzdí u sjezdu na Domašov na kilometru 168, navíc na kilometru 180 řeší v odstavném pruhu srážku dvou aut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Do pohárků v celé kráse k svátku už sekt nalévá se. Všechny mají správné míry, vždyť jsou dnes pro radomíry. Okolnosti teď mě nutí přidat něco k zakousnutí. Dar, co není náhoda, písničky jak jahoda. Můj pořad, ten nemá kazy, vyřídím též vaše vzkazy. Mezi hudbu Miloši včelení i hádanky k přemýšlení. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
2: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Noż, moi milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 3. července roku 2026, máme léto, léto hezké. Dneska ráno, když jsem se vzbudil a něco kolem 6. nebo 4. na 7. jsem vykoukl na balkon, tak bylo tak lehce zataženo a foukal vítr a bylo chladněji. Úžasně osvěžující vzduch. No jenže vítr nám to trošinku asi rozfoukal, ta oblaka, a máme tedy už Brně v centru města. Hezky slunečno, aspoň já to vidím z okna našeho rozhlasového studia. Dneska mají svátek Radomíry a... Radomíry ženy a Radomírové pánové, takže všem Radomírům a Radomírám vinšujeme všecko nejlepší. Radomíry, tedy jako ženy, se mi do úvodní básničky moc nevešly, takže, anebo vlastně to bylo jedno. Tam jsem řekl dnes pro Radomíry, takže to mohly být i děvčata, i chlapci. Tak se nám to tak hezky spojilo. No a já už tady mám první přáníčko z mailové adresy, které zní takto. U kafíčka ráno říkáme, už jde po Moraváku. Milý Zdeňku Boniundo, 7krát jsme se s manželkou viděli, jednou vzali a tak k 3. červenci roku 2026 prosíme v srdcovkách o nějaký hudební kousek. Už to natočilo 44 járů. Děkujeme Václav a Jarka Tůmovi. Tož, milí Tůmovi, je to hezké, já vám vinčuji k těm 44 járům hodně štěstí a zdraví, ať vám to ještě dlouho společně vydrží, ale poslouchejte, Václave, proč jste nevybral písničku? Co? No, uvidíme. Mám tu ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Pozdravuji spolužáky ze třídy 9. A ve Tvaržné u Brna. A moc na ně vzpomínám, jestli pak budeme mít někdy sraz Majka z Vysočiny. A chtěla bych nechat zahrát Švihák lázeňský, jestli by to šlo. Děkuju, nashledanou.
0: To víte, paní Majko, že to jde. Tak vy jste to zachránila. Ano, ano, rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste písničku, doufám, že potěší i manžele Tůmovi, takže pojďme se projít Jirkou Schellingerem lázeňskou kolonádou.
2: Český rozhlas Brno.

Moji milí posluchači, dnešní den má na Moravě jedno krásné výročí. Právě 3. července se před lety zapsala třebíčská židovská čtvrť spolu s bazilikou svatého Prokopa na seznam světového dědictví UNESCO. A není to jen nějaké razítko. Je to potvrzení, že tohle místo je výjimečné pro celý svět. Kdo se Třebíčí někdy prošel, ten ví, že tam člověk cítí historii skoro na každém kroku. A když už jsme u UNESCO, možná vás překvapí, kolik takových pokladů na Moravě vlastně máme. Historickou Telč, poutní kostel na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, lednicko-valtický areál, kroměřížský zámek a zahrady, olomoucký sloup Nejsvětější Trojice a nebo brněnskou vilu Tugendhat. A na seznamu nehmotného dědictví najdeme třeba i slovácký Verbuňk nebo Jízdu králů. Prázdniny právě začaly. A tak až budete přemýšlet, kam vyrazit na výlet, možná není potřeba jezdit někam stovky kilometrů. Stačí se podívat kolem sebe. Morava má pokladů, které obdivuje celý svět víc než dost. A třeba právě letošní léto bude příležitostí některý z nich znovu objevit. Tož tak.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
2: Za vodou, za horou.
1: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.

0: Písnička dozněla a je pátek a já mám pro vás pro tento týden poslední indicií do celotýdenní hádanky Kdo kdy kde, tedy indicií páteční. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních, zpívají Janůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších. Tak, páteční indicie tedy zní. Tenhle soutok není dvojnásobný, jak se mnozí domnívají. Jsme tam nejméně tři, i když všude ten název neuznají. O čem se to celý týden bavíme? Opakuji, páteční indicie. Tenhle soutok není dvojnásobný, jak se mnozí domnívají. Jsme tam nejméně tři, i když všude ten název neuznají. O čem se to celý týden bavíme? Tak, moji milí, doufám, že už je vám vše jasné a zítra už se těšíme, kdo z vás uspěl a kdo to vyhrál. Teď vám posílám zmrzlináře.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byl zmrzlinář. Zmrzlina se v létě takhle hezky hodí, vidíte, nějaká dobrá. Víte, co já mám rád? Já mám rád ten slaný karamel. To je mňamka. No, přátelé, nebudem se rozplývat, protože máme už téměř 4 minuty po 9:30. I dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože pořád probíhá soutěž Zámecké léto. Takže mám tady přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Zdravím vás i všechny posluchače. Prosím o zahrání nějaké pěkné písničky pro boru budoucí novomanžele Ivanu a Adama z Brna Komína. Jejich zítřejšího svatebního dne se bohužel nemohu účastnit. Tak jim přeji vše dobré na společné cestě životem, alespoň touto cestou. Moc děkuji, Michal Gogora. Drahý Michale, to je hezké, že jste si vzpomněl a že jim přejete všechno nejlepší, ale taky jste mohl vybrat písničku. Michale, Michale, Michale. Nevadí, nevadí, já se přidávám k tomu přáníčku taky a vybral jsem vám písničku Když se tedy berou, ach, ta láska nebeská.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 3. července pomalilililinku končí. Ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji poslední pro tento týden indicí, tedy páteční, do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takhle. Tenhle soutok není dvojnásobný, jak se mnozí domnívají. Jsme tam nejméně tři, i když všude ten název neuznají. O čem se to celý týden bavíme? Tak to byla pro tento týden poslední indicie. Doufám, že už je vám vše jasné. No a teď už jenom tušku a pište a už to posílejte. Tož tak. No a ještě než se úplně rozloučím, tak vám připomenu, kam si můžete psát o svá přáníčka, o písničky. Ty možnosti jsou tři. Buď mi to namluvíte všechno svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamníky vám k dispozici non-stop nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a taky konkrétní písničku, prosím, dejte mi to vědět v dostatečném předstihu. A teď už vás všechny zvu k soutěži Zámecké léto. Touto soutěží vás provází můj kolega Pavel Kunrna a pan hrabě František Kinský. Mějte se moc a moc hezky a zítra v sobotu po 11. hodině opět nashledanou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemný pátek vám ze Zámeckého leta přeje Pavel Kudrna. Ano, před námi je první finálový pátek. Proč finálový? Protože určitě v pozoru už je pan Vojtěch z Višňové, paní Lenka ze Zdechovic, paní Dagmar z Větřní a pan Jiří z Liberku. Tak to jsou naši výherci od pondělí do včerejška. Dnes se k nim může přidat další a může vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. Dnes tedy budeme losovat prvního, řekněme, takového semifinálu. No, co vás čeká? Určitě prohlídka dalšího zámku. Pozorně poslouchejte, protože právě z té reportáže bude následovat soutěžní otázka. No a kam nás František Kinský dnes zve?
0: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku. Zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světadílu. Takže je opravdu tady na co koukat. Takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho. A myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc, má to svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. Kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme i, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Možná vypráví
4: něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak kolik bylo těch zlatých kačen? Může to být soutěžní otázka? No může, ne, nebude určitě, tak tohle si škrtněte, pokud jste si dělali poznámky. Mám pro vás jinou soutěžní otázku a řeknu ji tomu, kdo se dovolá na náš telefon 731 800 900 a bude třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Valentino a Věra Špinarová v Českém rozhlase v Zámeckém létě. Ano, je tu takové malé finále, protože za chvilinku budeme losovat, pevně věřím, že z 5 týdenních výherců přidá se s číslem 5 paní Bronislava z Vizovic. Paní Bronislavo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím, soutěžní otázka je připravená, já to asi nebudu moc natahovat, protože pak nás čeká to losování, takže můžu do soutěže rovnou?
1: Ano, ano, povídejte.
0: Tak já vás špatně slyším, trošku přidejte na hlase, nějak jste nám mizel.
1: Ano,
0: už je to,
1: jo,
0: už je to v pohodě. Tak otázka zní, jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michaelovi.
1: Ačko.
0: Gabrielovi. Gabrielovi.
1: Ano.
0: Co mi to děláte?
1: Je.
0: Já jsem myslel, že to
1: já
0: dopadne
1: nevím,
0: dobře.
1: Já nevím, já jsem asi blbě poslouchala, tak je to Cčko, no. Radím tomu.
0: Tak paní Bronislavo, já se s vámi rozloučím. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, mějte se,
0: no,
1: naschledanou.
0: Nemáte zač, tak to zkuste po neděli zase. No a teď paní Eva ze Studénky, která byla trochu pesimistická. Paní Evo, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Co, neštěstí druhého potěší v tomhle tom případě. Otázka zůstává stejná. Jakému archandělově je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravaří? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michaelovi?
2: Já bych řekla to Cčko Michaelovi.
0: Paní Bronislava možná i napověděla, je to tak, získáváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. A paní Evo, budeme losovat, takže můžete zavěsit, uslyšíte-li za chvíli číslo 5, tak jste vítězkou a můžete vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. Mějte se hezky, hezký pátek a hezký prodloužený
2: taky
0: víkend.
2: Taky vám přeji, naslyšenou.
0: Tak se do toho dáme, já už tady mám to losovací osudí, je to, myslím, že původně akvárium, malé kulaté nebo na květiny, v tom jsou pingpongové míčky s čísly, takže to roztočím. A vytahuji, a já už to vím, vy to nevíte. Je to číslo 3 a pod číslem 3 se skrývá paní Dagmar Špolcová, Větřní, veliká gratulace. Byla středeční výherkyně a tam tu trojku zase vrátím na příští pátek. No, vás čeká teď samozřejmě víkend místo klasických výletů po dobu prázdnin. Nám nabídneme zámecké léto, to se podíváme na dva zámky, nejprve na zámek v Kostelci nad Orlicí, v neděli pak na zámek Neustupov. No a Pavel Kudrna se s vámi sejde zase v pondělí, tedy pokud přijmete moje pozvání k zámeckému soutěžnímu létu. Mějte se moc krásně, hezký víkend, hezký svátek, ale v pondělí se v 9:45 můžeme sejít. Tak si to užijte.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno se nechá zpracovat posudek, který rozhodne o ceně pozemků pod stadionem za Lužánkami. Dopravu na Velehrad o víkendu posílí kyvadlové spoje ze Starého Města a Uherského Hradiště. Sloupsko-Šošovské jeskyně v Moravském Krasu nabízí dvakrát denně prohlídky pro děti. A dnes čekáme zpočátku oblačno, během dne polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. O hodnotě pozemků pod stadionem za Lužánkami rozhodne revizní znalecký posudek. Fotbalová zbrojovka jako jediný vážný zájemce chce od města nemovitosti koupit a na místě postavit nový stadion. Cenu parcel si nechal posoudit jak klub, tak město Brno. Dvojice posudků se ale v hodnotách výrazně liší. 100milionové odchylky cen by mohly ohrozit platnost kupní smlouvy, vysvětluje radní pro sport Tomáš Aberl z TOP 09.
2: My musíme vycházet z těch dvou stávajících znaleckých posudků, takže budeme tou cestou revizního znaleckého posudku a to, co z toho vzejde, a doufám, že se domluvíme na tom, že ten revizní znalecký posudek je ten správný, ještě ji budeme muset akceptovat samozřejmě zbrojovka, budou muset jako upravit například cenu a tak dále, takže to všechno se teprve uvidí, jak to dopadne.
0: Majitel zbrojovky Vojtěch Kačena odhaduje, že stavba stadionu by mohla vyjít na 3 miliardy korun. Autobusovou dopravu na Velehrad posílí o víkendu dva kyvadlové spoje. Výjíždět budou z autobusového nádraží v Uherském Hradišti a z železniční stanice ve Starém Městě. Zastávky jsou naplánované ve Zlechově nebo Tupesích. V provozu budou v sobotu od 14 hodin do půlnoci a v neděli od 6:30 ráno do 6:30 večer. Podrobnosti dodává mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
3: Ty spoje budou jezdit kyvadlově. V podstatě jakmile se spoj v Uherském Hradišti nebo ve Starém Městě naplní, tak odjede směrem na Velehrad a po skončení akce zase nazpátek. Cena kyvadlového jízdného v základní sazbě je 40 korun, poloviční 20 korun.
0: Autobusy budou jezdit také z odstavného parkoviště na Tovární ulici ve Starém Městě. Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles se očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. Průvodci ve Sloupsko-Šošovských jeskyních v Moravském Krasu připravili na letní prázdniny dětské prohlídky. Malé návštěvníky od 3 do 10 let provedou dvakrát denně v kostýmech netopíra. V podzemí, kde je i v létě 8 stupňů Celsia, stráví zhruba hodinu. Trasa končí v jeskyni Kůlna, kterou v minulosti obývali neandertálci. Pokračuje mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš.
4: Tomu také bude uspůsobena forma výkladu, to znamená, nebudou servírovat žádná suchá fakta, ale informace o jeskyních budou dávat hravou interaktivní formou pro děti srozumitelnou. No a v jedné chvíli budou moci si taky děti zasoutěžit a za úspěšné splnění úkolu dostanou každý na konci odměnu.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy během dne čekáme převážně polojasno, večer další ubývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 připomínáme silný provoz a kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Poprvé se brzdí v obou průzích za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 163 nesouvislá kolona je potom až do Brna. Osobními auty pojedete v levém pruhu rychleji, zastavíte jen místy. To zdržení celkové pro osobní auta asi 30 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné páteční dopoledne, milí posluchači, je odpoledne, to nám ještě zbývá dost času, kde pak, teď máme 10 hodin a 4,5 minuty, od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Truhlář, no a čeká nás opět dvouhodinovka plná písniček, které nestárnou, co nabídnu dnes, tak třeba Petru Černockou, Michala Tučného nebo Erika Carmena. No a také se dozvíte spoustu zajímavého, pozveme vás třeba na výstavu Lilií do Rajhradu a Babské rady ty zase poradí, jak a co zabalit, pokud se chystáte na dovolenou, což věřím, že spousta z vás se chystá. Tak příjemné dopoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: deskovém roce, kde s ostatními peče znovu recepty posluchačů, co vyhráli?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
2: Je slyšet, že Vojta prostě sladké miluje, nejenom co se týká přípravy, ale i konzumace. Kam chodíval třeba na oblíbené zákusky?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a já to tam mám strašně rád.
2: Naši kolegové z pochoutkového roku, když předělávají ty soutěžní recepty, tak mají právo si to trochu upravit podle svého. I Vojta tohle právo dostal.
1: Ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou. Takže...
3: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
1: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám.
2: Možná, aby si Vojta ukrátil čas, tak vytvořil trubičky i trochu větší.
1: Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi.
2: A jak se nám to povedlo?
1: Moje křehko. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
2: A nejlepší na tom vážení je ta pařížská šlehačka, kterou to Vojta vylepšil.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
0: A budete nadšení určitě i vy, jsem o tom přesvědčen. Trubičky jsou krásné a ten krém v nich dokonalý. Cukrář Vojtěch Vrtiška je naučí i vás. Stačí si poslechnout už tuto neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku a nebo na Instagramu a později také na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní ořechové trubičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 7. července po 11. hodině bude sběratel Alan Buček. Záliba v železnici ho provází od dětství a přerostla i v profesi. Od roku 1980 se také věnuje takzvané peridromofilii, tedy sbírání lepenkových železničních jízdenek. Dozvíte se mnoho zajímavého o lepenkových jízdenkách, jihomoravské železnici nebo oparní tramvaji Karoline. K poslechu zajímavého rozhovoru vás zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Kdyby

0: však blbec litovat.
1: Máme 10 hodin 22 minut, no a prázdniny jsou už v plném proudu. Spousta z vás se určitě chystá na dovolenou. Ohledně té dovolené si budeme povídat i v dnešním dopoledním vysílání. Přijdou babské rady, ty nám poradí, jak balit kufr, ale teď troška té statistiky. Sice nuda je, ale má cenné údaje, jak se také zpívá v jedné písničce. Možná právě teď balíte na dovolenou, a tak mě zaujal výsledek průzkumu pro jednu z cestovních pojišťoven, podle kterého svoji hlavní dovolenou v zahraničí letos plánuje 40% Čechů, což je stejně jako loni. Dovolenou v tuzemsku zvolí 32% lidí, o 5% bodů méně než před rokem. Podíl těch, kteří letos dovolenou neplánují vůbec, stoupl z 23 na 28%. Vrchol sezóny zůstává beze změny. V červenci a srpnu letos vyrazí na svou hlavní dovolenou 68% Čechů. Další zhruba čtvrtina si zahraniční dovolenou nechává na září nebo říjen. Polovina dovolenkářů má vše zařízené alespoň měsíc dopředu. Přibližně pětina naopak spoléhá na last minute nabídky nebo organizaci na poslední chvíli. No a ještě co se týče destinací, tak nejoblíbenější zahraniční destinací letošního léta je Itálie. Tam zamíří více než pětina dotazovaných. Následuje Chorvatsko se 16% a Řecko se 14%. Mezi další často volené země patří také Egypt, Polsko a Španělsko, kam se chystá zhodně 12% cestovatelů. Tak co? Našli jste se v některé z těch statistik? Já doufám, že ano, ale ať už vyrazíte kamkoliv do zahraničí, anebo zůstanete tady v našich českých luzích a hájích, tak vám přeji, ať se vám dovolená vydaří, ať si hlavně odpočinete. Teď už další muzika, Lucie Vondráčková, Láska na 100 let ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Možná ještě spřádáte plány na víkend, co zajímavého krásného byste mohli třeba vidět. Tak krásu lilií různých druhů můžete o víkendu obdivovat v benediktinském klášteře v Rajhradu. Více nám o výstavě lilií poví zahradník kláštera Radek Mrhač, kterého teď zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím z Rajhradu.
0: Tak kolik druhů lilií bude v klášteře k vidění?
1: No, mám informace od pěstitelů lilií, abych to měl přesnější, takže bude to asi kolem 100 vystavených lilií. Přesně vám je nevyjmenuju, protože je jich hodně, ale určitě se mají návštěvníci na co těšit. Letos je máme dokonce v nové prostoře, než jsme mývali leta zpátky. Máme je v naší klášterní oranžerii, takže i návštěvníci uvidí nový prostor.
0: Panečku, tak to se mají na co těšit. Připomeňme, dokdy výstava potrvá, ve kterém čase bude přístupná a kdy se otvírá, nebo už je otevřeno?
1: Takže výstava je otevřená ode dneška, takže od 3. a bude trvat do 6. a je otevřená od 9 do 17 hodin.
0: Tak to se mají opravdu lidé na co těšit, pokud navštíví benediktínský klášter v Rajhradu a výstavu lilií, na kterou nás pozval zahradník Radek Mrhač. Děkuji a přeji krásný den jako lilie.
1: My taky moc děkujeme a taky přeji všem krásný den a budeme rádi za návštěvu.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
2: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
1: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
2: Folklor a sport.
1: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Čmeláka opěvovali muzikanti z kapely Divokej byl v letním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem. No a před sebou máme možná mnozí dovolenou, nebo máte, těžko říct. Každopádně k dovolené patří pochopitelně i balení kufrů. No a pokud vás právě tato kratochvíle čeká, tak to si rozhodně nenechejte ujít dnešní babské rady, protože ty vám pomohou s výběrem oblečení i jeho ukládáním do zavazadla. Babské rady pro vás má Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Čas dovolených a prázdnin je v plném proudu a mohla by se hodit doporučení, jak si jednoduše i přehledně zabalit kufr. Co se týče oblečení, nebalte jednotlivé kousky izolovaně, ale vytvářejte promyšlené mikrokolekce. Každý svršek, který putuje do tašky, musí být 100% kombinovatelný s ostatními částmi vašeho letního dočasného šatníku. Základem úspěchu je držet se jedné neutrální barevné palety a vrstvit oblečení tak, aby z několika málo kusů vzniklo velké množství různých outfitů. Velkou úlevu přinese také změna techniky ukládání. Místo klasického skládání do komínků, oblečení rolujte do úhledných válečků. Tato metoda nejenže zabraňuje nevzhlednému pomačkání látky, ale hlavně uspoří místo a zvětší kapacitu zavazadla. Na dno ke kolečkům kufru dejte těžké a objemné věci, jako jsou boty nebo kosmetické taštičky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Tak teď už víte, jak se zbalit na dovolenou, nezbývá než popřát, aby se vám dovolená vydařila a všechno proběhlo tak, jak má. Blíží se nám 11. hodina, po 11. hodině už otevřeme chovatelskou poradnu, hostem bude rybář Jan Bartoň a poradíme začínajícím rybářům, co všechno je potřeba k tomu, abyste mohli začít rybařit. Do té doby ale ještě muzika, teď Narban a pak ještě Věra Martinová a Daša a Jan Smikmator.

jdu městem, jež znám a hledám stopy včerejší.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Klienti domova pro seniory v ulici Kociánka v Brně se dnes po pondělním požáru elektrorozvodny vracejí zpět. Sbírka pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům už překonala původní cíl o 400 tisíc korun. Mikulčice se připravují na nedělní cyrilometodějskou pouť. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Klienti domova pro seniory v brněnské ulici Kociánka se dnes vracejí do svých pokojů. Po pondělním požáru elektrické rozvodny museli na několik dní opustit jeden ze čtyř pavilonů zařízení. Elektrikáři poškozenou elektroinstalaci opravili. Přestože se původně počítalo s přesunem všech 72 klientů z pavilonu, náhradní ubytování bylo nakonec potřeba zajistit jen pro 46 z nich, říká ředitelka domova Naděžda Křemečková.
2: Protože si některé vzali rodiny a my jsme si pak tady udělali naše opatření a využili jsme jiné prostory než pokoje, výdelně a tak dále, kde jsme udělali provizorní lůžka, aby jsme nemuseli tolik klientů převážet, aby jsme tady měli maximum.
0: Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbený letní tábor. Organizátor spolek tábory Aurora je totiž na poslední chvíli zrušil. Český rozhlas na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jílka. Dětské domovy zatím ani nedostaly zpátky peníze a předseda spolku není k zastižení. Předsedu Romana Kaláška se nepodařilo zastihnout našim reportérům telefonicky na adrese, kde podle obchodního rejstříku sídlí spolek ani doma. V dopise domov, který máme k dispozici, vysvětluje zrušení táborů organizačními problémy a také slíbil, že peníze vrátí. Na portálu Znesnáze 21 mezitím lidé přispívali do sbírky, která měla za cíl sebrat 2 miliony korun, aby domovy mohly pro děti zajistit náhradní programy. Lidé už na sbírku ale poslali přes 2 miliony 400 tisíc korun. V Mikulčicích na Hodonínsku obec chystá zázemí pro účastníky letošní cyrilometodějské pouti. Ta se bude konat v neděli na velkomoravském hradišti Vali, kde působili solunští bratři Cyril a Metoděj. Pouť pořádá mikulčická farnost spolu s obcí a tradičně se jí účastní i lidé v krojích. Přípravy popisuje starosta Josef Dvořáček z ODS.
3: Napomáháme farnosti v tom, že půjčujeme lavičky, půjčujeme stany, navezeme jim to tam, pomůžeme to postavit. V současné době je tam už posekaná tráva, aby to bylo úplně, jak se říká, v ažuru. A následně máme k dispozici kulturní dům, kde se sejdeme i závěrečné modlitby, ale i závěrečnému povykládání.
0: Kromě Mikulčic budou letos spolupořádající obcí pouti také Mutěnice.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně polojasno, chvílemi i oblačno, večer bude oblačnost ubývat. Teploty odpoledne vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu a západě bude místy kolem 24. Vítr mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní až severní, v nárazech dosáhne i rychlosti okolo 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte se zdržením v nesouvislé koloně na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Od stého 80. po stý 96. kilometr se zdržíte okolo 15 minut a pozor také na 52 na trase z Pohořelic na Brno u Popovic na 9. kilometru je odstavené nákladní auto a blokuje pravý pruh. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Máte naladěno letní dopoledne se Zdeníkem Truhlářem na vlnách Českého rozhlasu Brno. No a za chvíli už otevřeme chovatelskou poradnu. Chcete začít rybařit a nevíte jak na to? Už za chvíli přijde do studia rybář Jan Bartoň a poradí se samotnými začátky rybaření. Připomene administrativní náležitosti i nezbytnou výbavu do začátku. Jako vždy bude prostor i pro vaše telefonické dotazy, takže už si můžete pomalu připravit telefon a vyťukat číslo 726 46 52 00. Příjemný poslech.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes nám bude radit rybář Jan Bartoň, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak Karel Zich nám zpíval o tom, jak je to paráda. Asi pro vás paráda je chytat ryby, že jo? Sedět na rybách, co vy na to?
2: No, někdy jo, když se k těm rybám dostanu samozřejmě.
1: Ano,
2: takže.
1: Ano, ano. No já jsem se chtěl zeptat, jestli berou.
2: No, popravdě teď možná po těch horkách ano, ale při těch vedrech moc neberou.
1: Moc neberou. Mm. No tak to, když tak probereme později, ale dnes jsme si vás pozvali proto, abyste poradil těm, kteří by třeba s rybařením chtěli začít a stejně jako já o tom nevědí, ale vůbec nic, jenom že ryby jsou ve vodě a lidi je chytají z břehu. Takže pojďme to probrat nějakým způsobem. Samozřejmě, milí posluchači, pokud byste měli jakékoliv dotazy, můžete na čísle 726465200 se rybáře Jana Bartoň ptát. Tak kdo a u nás smí chytat ryby bez jakýchkoliv povolení? Smí se to vůbec?
2: No, jedna výjimka je, a to jsou děti do 10 let věku, pokud jsou v doprovodu právě dospělého, který má rybářskou povolenku, rybářský lístek a je oprávněn tedy k lovu ryb, jinak opravdu se chytat bez povolenky nesmí. Takže, takže není možno si to někde vyzkoušet. Samozřejmě jsou určité vody, kde je režim soukromého chytání a tam ty stanovující podmínky stanovuje vlastně ten kdo provozuje ten rybník, případně to rybníkářství, takže tam se můžou lišit ty podmínky.
1: Ano, ano, ale takhle na těch veřejně přístupných vodách volných.
2: V revírech se tomu říká, revír se tomu říká.
1: Ano, v revírech.
2: Musí mít rybářský lístek, povolenku a případně být členem rybářského svazu.
1: Takže devítileté dítko, ať už chlapec nebo dívka, když sám vyrazí nebo sama takhle k řece a nahodí si prut, nikde nikdo okolo, tak to je špatně, to se nesmí.
2: Tak je to špatně, protože by měl mít v tu chvilku rybářský lístek a povolenku, přesně tak.
1: Jaký dokument musíme vyřídit jako první, když bychom chtěli tedy začít s rybařením?
2: V první řadě je potřeba získat osvědčení k rybářskému lístku, to znamená projít jakousi zkouškou. Ta zkouška není až tak těžká, ale je potřeba, aby ty začínající rybáři věděli něco o těch rybách, to znamená uměli poznávat rybu, věděli ty pravidla, aby právě při tom prvním nahození se nedopustili nějakého prohřešku, který by jim zapříčinil vlastně hned konec toho rybaření. Takže je to tak, že získají tenhle ten dokument, to osvědčení a s tím potom mohou na obec s rozšířenou působností a získat rybářský lístek na 1, 3 nebo 10 let nebo na

0: třeba března v těch případech, aby se prostě podařilo složit ty zkoušky a ten test udělat zdárně, aby byli připraveni na to rybaření.
1: Takže říkáte, že v podstatě, když to zjednoduším, stačí 2 hodiny nějakého školení, pak test a pak už můžu jít chytat?
0: Čistě teoreticky ano, prakticky to funguje tak, ale že jste vlastně úplný začátečník a v té chvíli si většina lidí moc netroufne, pokud nemá předchozí zkušenost. Většinou to bývá tak, že v té rodině existuje ještě nějaký rybář, tatínek, maminka, babička, dědeček a tak dále, který učí ty své ratolesti, jak si rybařit, takže už mají potom ti lidé nějaké znalosti, dovednosti k tomu, aby mohli skutečně ty ryby lovit, a ten právní stav, to zná získání toho rybářského lístku, už bývá většinou formalitou. A nebývá to vždy. A bohužel teď to bývá i tak, že k nám chodí lidé, kteří vůbec ryby nechytali nikdy předtím. A ti opravdu radši postupují ten rybářský kroužek, včetně dospělých s těmi dětmi. Takže nemáme to vůbec jako nahodilou situaci, kdy ten dospělý se účastní také rybářského kroužku pro děti.
1: Říká rybář Jan Bartoň, který je hostem dnešní chovatelské poradny. Milí posluchači, pokud byste se rádi na cokoliv zeptali, tak můžete na čísle 726 465200.
2: Posloucháte Letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes by se dalo říci spíše lovecká poradna, protože dnešním hostem je rybář Jan Bartoň, se kterým si povídáme o tom, jak začít rybařit. Už jsme si řekli, že jako první potřebujeme tedy rybářský lístek, to znamená nějaké vzdělání, kurzy a potom teda zkoušky a následně rybářský lístek. Jste říkal, že máte rybářský lístek omezenou platnost?
2: Ano, ano, vždycky má omezenou platnost nejméně jednoho roku. Pokud to je rybářský lístek takový jednorázový, dá se ještě využít na takzvaně 30 dnů. Je to takový ten rybářský lístek na zkoušku, ale ten opravňuje potom i mít krátkodobou tu povolenku pro nečlena třeba, protože je to zase složitější způsob, takže doporučuji spíš ten rybářský lístek opravdu s tím získáním té kvalifikace, který začíná od jednoho roku až na dobu neurčitou.
1: Mm-hmm. Takže říkáte, že může být i kratší rybářský lístek bez těch testů?
2: Ano, bez těch zkoušek. Může být na 30 dnů, ten vydá vlastně ten úřad stejně, ale zase proti tomu je jenom krátkodobá povolenka a ta povolenka je výrazně dražší, než potom pro klasického rybáře, který má ten řádný rybářský lístek s členstvím v Moravském rybářském svazu případně.
1: Takže ty platnosti jsou toho klasického rybářského lístku jeden rok, pak jste říkal
2: tři roky, 10 a na dobu neurčitou.
1: A ten, kdo by chtěl mít rybářský lístek na dobu neurčitou, tam se to liší i v nějakých těch testech a zkouškách?
2: Ne. Je to pouze otázka financí. Ten úřad vlastně si za každý ten rok nebo za každou tu dobu rozdílnou bere vyšší částku. To znamená, že jestli se teď nepletu, tak 1000 korun stojí na tu dobu neurčitou.
1: Existují i u rybářů nějaké skupiny, třeba jako u řidičáků?
2: No, úplně takhle asi ne, nedá se to rozlišit. Existují rybáři, kteří jsou nebo loví na vodách mimopstruhových a pstruhových a podle toho se vlastně stanovuje i ta povolenka. To znamená, že u nás jsou vedeny revíry pstruhové a mimopstruhové a v tu chvilku musíte mít pro každý ten druh té vody, toho revíru, jinou povolenku.
1: Mm-hmm. Mluvili jsme o rybářském lístku, ale teď zmiňujete také povolenku a k té člověk přijde jak?
2: Tak, vlastně ve chvíli, kdy už máte rybářský lístek, tak můžete potom přijít na ten pobočný spolek, kde si kupujete vlastně tu povolenku jako takovou a tam se stanete členem toho pobočného spolku, to znamená, zaplatíte členství ještě a v tu chvíli můžete koupit povolenku s nějakou platností. Ta nejlepší platnost samozřejmě je roční, protože vás neomezuje nějakým způsobem a platí vždy na území toho svazu, který máme, protože Česká republika má dva svazy, jeden je Český rybářský svaz a druhý je Moravský rybářský svaz, protože jsme v Brně, tak budu mluvit o tom Moravském rybářském svazu, tak ta celosvazová povolenka nebo působnosti se dá koupit u nás za nějakých 1300 korun pro dospělého a 400 korun pro děti a s tím, že vlastně dítě má tu povolenku první úplně zdarma, takže ještě taková jako podpora pro tu mládež naši, že ji mají zdarma. No a tahle ta povolenka vás opravňuje potom chytat na všech těch revírech, které jsou svěřeny pod Moravský rybářský svaz, což jsou ve většině případů všechny řeky, nádrže a rybníky, které najdete vlastně na našem území, nejenom Jihomoravského kraje, ale i kraje Zlínského třeba, části Vysočiny a podobně.
1: Čili jenom ten rybářský lístek nestačí. Vždycky musí být k tomu lovu povolenka.
2: Ano, vždycky je to je nutná povolenka. Bez povolenky nemůžete lov ryb ani začít.
1: Povídáme si dnes s rybářem Janem Bartoněm. Milí posluchači, pokud byste měli jakékoliv dotazy, třeba si nebyli jistí s nějakými začátky, tak můžete zavolat na číslo 726465200 a zeptat se Jana Bartoně.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A dnes je v naší poradně Jan Bartoň, rybář, se kterým si povídáme o tom, jak začít rybařit. Byl to jeden podnět od našeho posluchače, který říkal, co s těmi, kteří loví bez povolení a neberou na nic ohledy. Tak co dělat?
2: V první řadě je potřeba, a jsem moc rád, že tady ten dotaz byl, protože je potřeba opravdu si všímat tady těchto lidí, protože ti nám kazí vlastně všem rybářům pověst. To znamená, na tyhle rybáře je potřeba, nebo ne rybáře, pytláky, říkejme jim rovnou, je potřeba prostě zavolat buď rybářskou stráž, anebo přímo policii. Opravdu se to stává, jsou to lidé, kteří prostě si myslí, že buď to pravidla můžou obcházet, anebo nevědomky. Pokud je to samozřejmě nevědomky, tak i ta rybářská stráž se snaží je edukovat a nějakým způsobem posunout, ale je to prostě klasický přestupek, to znamená, že tyhle ti lidé potom jsou řešení v rámci vlastně správního řízení, případně platí pokutu přímo na místě rybářské stráže, ale to se stává, bohužel není to, je to tak jako přestupky třeba v dopravě, když jedete prostě v obci více než 50 km hodině, tak je to stejné.
1: Tak pojďme zpět k těm začínajícím rybářům. Už jsme probrali ty dokumenty, které tedy potřebujeme k tomu, abychom mohli legálně chytat ryby. Co potom vlastně toho rybáře čeká u té vody? Když už začne chytat, tak může chytat cokoliv, to asi ne?
2: Ne. Ten rybář má vlastně pravidla, podle kterých se musí řídit. Ty pravidla jsou sepsány v bližších podmínkách výkonu rybářského práva pro mimobstruhové vody i pro pstruhové. Každý to má zvlášť. A vlastně každá ryba v určitém období se může nebo nemůže chytat. Vždycky ty ryby mají nastaveno nějakou míru svou, to znamená, že pokud chcete chytit kapra a chcete si ho ponechat, tak musíte v dnešních pravidlech, ten kapr musí mít 45 cm. Například pokud chcete chytat dravé ryby, tak zase nelze chytat tu rybu třeba v nějakém období, kdy se ta ryba rozmnožuje, jo? Protože ty ryby samozřejmě chceme chránit. To znamená, jsou opravdu pravidla, které musí ten rybář dodržovat a bez těch pravidel viděl, právě by potom se zařadil do těch kategorií nerybářů nebo pytláků. Takže bohužel v tomto směru je to velmi přísné a ti rybáři, kteří si myslí, že můžou chytat všechno, tak to není bohužel pravda. Je to vybráno.
1: No a pokud takový rybář chytne rybu, kterou může chytit, může si ji odnést domů, tak musí také někde třeba vykazovat, co chytil a kde?
2: Určitě. Ten dokument se jmenuje povolenka k lovu. Ve chvíli, kdy ten rybář přijde k vodě, tak zapíše vlastně datum, kdy začal chytat. Následně vypíše číslo toho daného revíru, na kterém chytá, a pak tu danou rybu, kterou ulovil a může si ji podle těch pravidel ponechat, tak ji tam zapíše a vlastně tím má dokument, při kterém vidíme, že ten rybář chytl například toho kapra a na něj se vztahuje nějaký limit. To znamená, třeba kapra může chytit u nás v Moravském rybářském svazu jenom jednoho za den a k tomu může přidat třeba jednoho dravce. A všichni zase musí splňovat ty podmínky. Tak, aby když přijde kontrola, to znamená rybářská stráž nebo i třeba policie České republiky, tak, aby byli schopen doložit, že ta ryba je skutečně legálně ulovena a může s ní nakládat podle svého jaksi vědomě svědomí.
1: Proč je důležité tady to vykazování, nejenom tedy kvůli tomu, aby všechno bylo dle zákona a pravidel v pořádku?
2: Je to vlastně jednak kvůli statistice, tak abychom věděli, jaké ryby se v tom daném revíru objevují, chytají, ale taky kvůli tomu, že každý ten revír má na starosti svého hospodáře a ten na tom revíru vysazuje rybu. To znamená, že proto, aby ty ryby nezmizely, protože na některých revírech se bohužel přirozeně nerozmnožují, anebo jsou rychleji vychytány, než by se mohly rozmnožit, tak vlastně doplňuje ten hospodář ty ryby do toho revíru takovým způsobem, že se dívá právě podle toho, kolik těch ryb se ulovilo a na základě toho se udělá takzvaná sumarizace těch úlovků, která se vždycky odevzdává dál a jak říkám, je to i pro statistiku pro ministerstvo zemědělství, ale i ten rybářský svaz, tak abychom mohli evidovat, kde na kterém revíru se které ryby loví.
1: Jsou některá místa, na kterých je rybolov zkrátka zakázán, kde ani s povolením, ani s ničím takovým nemůžeme?
2: Ano, je těch vod není úplně málo, ale zase jich není tolik, aby nás to jako rybáře omezovalo. Ve své podstatě jsou to většinou vodárenské nádrže, kde se hospodaří jiným způsobem a je tam ochrana vod, nebo jsou to naopak úseky třeba různých potoků, anebo samotné celé potoky, kde probíhá právě ta přirozená reprodukce ryb. Velmi často se jedná o pstruhové potoky, například tady na Svratce, všechny přítoky, svratky a potoky bývají většině hájené. Je to z toho důvodu, že vlastně ta přirozená reprodukce je pro nás, pro rybáře, absolutně nejdůležitější, protože ta ryba, vlastně, která je z toho místa daného endemitním druhem, tak je v podstatě pro nás nejvzácnější. Takže ty dovážené ryby, které jsou z nějakých jiných míst, se daleko hůř adaptují potom. Máme s tím špatně zkušenosti, takže jsou to vlastně hájené úseky jednotlivých řek a podobně. Ale můžou to být i chovné rybníky, právě proto, že se tam vychovávají nebo chovají ryby proto, abyste mohl zase vysadit ty ryby někde jinde.
1: Říká rybář Jan Bartoň, se kterým si dnes povídám v chovatelské poradně. Milí posluchači, stále platí, pokud byste měli jakýkoliv dotaz, volejte na číslo 726 46 5200.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes je to taková lovecká, rybářská poradna, milí posluchači. Mám tu rybáře Jana Bartoně, který nám radí, jakým způsobem začít s rybařením. Už jste zmiňoval, že těch lidí, kteří nikdy nerybařili, ani nemají doma rybáře a začínají, tak těch je docela dost.
2: Ano, začíná jich přibývat, protože ten náš život je hektický a postupně začínám zjišťovat, že útěk do přírody a na rybaření, a někdy to nemusí být jenom o tom rybaření, ale kochání se přírodou je velmi častý. Ano.
1: Co takový začínající rybář potřebuje za takovou základní výbavu, aby opravdu, když už má všechny ty administrativní záležitosti vyřízené, tak co potřebuje a co to eventuálně tak nějak dohromady průměrně bude stát?
2: Já bych řekl, že je to samozřejmě velmi individuální, ale pokud budeme, nebo postavíme se na ten začátek s tím prutem, tak nejdůležitější je koupit si ten prut s navijákem, ideálně s nějakým vlascem, který nebude velkého průměru, to znamená, doporučil bych tady vlasec někde 0,18 mm, maximálně s malým háčkem, splávky, olůvka, které budou zase malé a tak, aby mohl využít techniky rybolovu na splávek, která si myslím, že je pro začínající rybáře úplně nejlepší, protože se dá použít téměř všude. Jo? Dá se snílovit jak na řece, tak na rybníku, tak i na třeba přehradě. A zároveň vlastně není potřeba do toho vkládat nějakékoliv velké peníze. Myslím si, že na začátek se můžeme bavit o tom, že prut se pohybuje někde v rozmezí tisíce korun, to stejné je naviják a my tomu říkáme bižuterie, to znamená takové ty háčky, olůvka, splávky, tak ty se dají pořídit do 200 korun, tak aby ten rybář samozřejmě měl ty věci schopné lovu. Záleží samozřejmě ještě na tom, jaké potom už má nároky ten rybář. Když se bavíme o tom, že někdo má výšku 2 metry, tak aby měl dvoumetrový prut na plavanou není moc dobré, to znamená, pak si musí koupit tu výbavu, která odpovídá i jaksi jeho síle a tomu lovu, který chce dělat. Zároveň ale je potřeba, aby rybář nezapomněl i na povinné věci, které musí mít u sebe. To znamená, musí mít u sebe ještě metr a musí mít u sebe nějaký vyprošťovač háčku v podobě pinzety, peánu, obůstku a podobně, tak aby mohl šetrně té rybě ten háček z těch úst vytáhnout a vlastně nepoškodit tu rybu, takže se doporučuje velmi často i podběrák, který sice není povinnou výbavou, ale při nakládání s tou rybou je to nejšetrnější varianta, jak ji vlastně vrátit zpátky vodě, případně ji pouštět bez toho podběráku, ale někdy ty ryby jsou tak těžké, že je prostě nepustíte úplně hned ve vodě. Zároveň potom jsou samozřejmě další doplňky, kdy ten rybář chce mít ty pruty uloženy ve vidličkách třeba, takže si kupuje vidličky, nebo tu rybu nepouští, ale ponechává jí si, takže si zase může koupit k tomu vezírek a další příslušenství, které se může vyšplhat opravdu v řádech stovek, ale někdy i v řádech jako desítek tisíc korun podle toho, jak jste velký potom fanda. Máme mezi svými kolegy rybáře, kteří vlastní vybavení až na úrovni hodnoty třeba automobilu. A není to vůbec žádná náhoda.
1: No tak myslím si, že ten horní limit investic je neomezený, ano, tam asi ano. Každý podle svých možností, ale spíše důležité se orientovat v těch začátcích, protože právě začátečníci možná netuší, co by je to eventuálně následně mohlo stát. Nicméně, vy jste zmiňoval takové důležité slůvko, a to je povinná výbava.
2: Ano.
1: Něco jako u auta, povinná výbava. Tak u rybáře je ta povinná výbava, tedy ten metr a
2: ten obůstek nebo pinzeta nebo něčím, čím může ten rybář vytáhnout ten háček bez toho, aniž by poškodil tu rybu, tak bezpečně vytáhnout háček z tlamičky té ryby nebo z tlamy podle toho, jak velká ta ryba je. Zároveň musí mít pořád u sebe ten rybářský lístek, tu povolenku, ale i ten členský průkaz a zároveň by měl mít ty, řekněme, pravidla, to znamená ty bližší podmínky toho výkonu rybářského práva, ať už dneska elektronicky, protože jsme v době, kdy můžeme používat telefony, tak jak elektronicky, tak i papírově, ale tyhle ty věci musí mít bezpodmínečně pro to, aby mohl dneska rybařit.
1: Ano. Výběr těch potřeb a pomůcek pro rybaření je samozřejmě na každém rybáři, ale vy jste zmínil důležitou věc, a to je délka toho prutu v souvislosti tedy s velikostí člověka. To se opravdu takhle posuzuje?
2: Ne, samozřejmě při všech technikách, ale my, když začínáme třeba s dětmi, tak dítě, které nám přijde do kroužku a je mu třeba 7-8 let a měří 140 cm a rodiče mu dají prut, který zdědili po dědečkovi, který má 3,5 metru, tak to dítě doslova do písmene je tím prutem převážováno a není schopno to dítě s tím prutem manipulovat. Takže v případě těch dětí je to opravdu nutné, tam se to musíme takhle. Jinak samozřejmě v naší rybařině existují i pruty, které jsou speciální, říká se jim děličky, které můžou mít třeba 8-9 metrů na délku, protože nemají u sebe naviják. To znamená, že působí trošičku jinou technikou, ale jinak v těchto ohledech prostě je to víc u dětí než u dospělých, ale zároveň zase je to i otázka té vody, ke které jdete. Když máte vodu, která má 2 metry šíři, tak je nesmysl tam si nosit prut, který má 3 metry délky. Stejně jako když přijdete na přehradu, chcete chytat na druhou stranu a házet ten prut tím prutem na druhou stranu, tak nemůžete mít prut, který má 1,80 m. Je to vždycky otázka toho, tady bylo techniky, a kterou potom budete lovit.
1: Já zase mířím k těm začátkům. Prostě, když člověk o tom rybaření ještě tolik neví, tak na jaké délce prutu by třeba měl začít.
2: Já bych řekl, že takovou univerzální velikostí jsou pruty někde od 1,80 m do 2,20 m. Zase, jak říkám, pokud se týká dospělých, tak je to takový prut do 2,5 metru ideální. A tam potom bych řekl, je takový univerzální prut, nepříliš tvrdý, to znamená s nějakou jako akcí a většinou se ten prut označuje zátěží, kterou můžete vlastně používat. Takže tady bych doporučil, aby ty zátěže pro ty začínající rybáře byly od někdy 10 gramů do 40 gramů, tak aby ta zátěž opravdu měla nějakou neúplnou jemnost, tak aby hned při prvním náhazu ten prut nezlomil, protože ten velmi jemný prut se může zlomit. A na druhé straně, když použijete vlastně s těžkýma gramama, tak ten prut, jak říkají kolegové, můžete použít potom jako krajčatum. Jo, takže nějakou pružnost ten prut prostě musí mít, tak abyste cítil tu rybu, ten záběr a proto takhle jemný pruty.
1: Říká rybář Jan Bartoň, dnešní host chovatelské poradny. Pokud byste chtěli ještě se na něco zeptat, tak máte ještě příležitost. 726 46 52 00.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes nám radí rybář Jan Bartoň, jak začít rybařit, a na telefonu dotaz, takže se ptám, kdo se dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Zdeněk.
1: Tady taky Zdeněk, dobrý den.
2: Prosím vás, mě by zajímalo, kdy končí sezóna rybářská, třeba v zimě, jestli nějak končí nebo...
1: Kdy zkrátka, jestli je nějaká sezónnost u rybolovu.
2: No, ano, tak.
1: Dobře, pojďme na to.
3: Tak sezónnost můžeme vzít ve dvou pojetích. Jednak je to ta právní, to znamená, že po dobu, kdy máte platnou povolenku, a povolenky bývají platné podle toho, na kterém jako revíru lovíte. Pokud je to pstruhový revír, tak ten končí do konce listopadu a tam už v tu chvilku jsou pro vás ty vody zavřeny až do 16. dubna, to znamená, v tu chvíli nesmíte na tu vodu vlastně vůbec jít rybařit, a vlastně právně toho 30. listopadu pro vás začíná období, kdy tu povolenku musíte vrátit, a naopak u vodách mimobstruhových je to tak, že do konce roku, to zná do 31.12. a tady se velmi často setkáváme s rybáři, kteří opravdu na Silvestra chodí jako na poslední nahození, no a od 1. ledna musíte koupit novou povolenku. A neznamená to pro vás, že byste nemohli jít na ryby, prostě nejsou ty vody zavřeny, ty mimobstruhové jsou otevřeny po celý rok. Jediné, co tam máte jako omezení, tak jsou vlastně druhy ryb, které nesmíte lovit od toho 1. ledna. To znamená, že každá ta ryba má dobu svou hájení, samozřejmě jsou i ryby, které jsou vlastně nehájené, to znamená, můžete je chytat po celý rok. Jedním z těch ryb je kapr, který se může lovit celoročně, a on i díky klimatickým podmínkám opravdu dneska se dá chytit celoročně. Nesmí se teda lovit pod ledem, jo? To je jaksi zakázáno. Jsou výjimky u nějakých soukromých revírů, kde loví na dírkách třeba, ale jinak ne.
1: Stačí takto?
2: Můžu ještě mít
1: Dejte
2: k tomu
1: se.
2: Další.
1: No.
2: Měl jsem kolegu, který už nežije, jmenoval se taky Jan Bartoň, a tak se chci zeptat, jestli to náhodou není tatínek, třeba bydlel na Pekařské v Brně.
3: Ne.
1: Tak to jo, je jenom to shodujeme.
2: Tak děkuji.
1: Tak děkujeme za zavolání, nashledanou. No tak možná, že Janu Bartoňu mezi rybáři je více, zdá se. Každopádně dnes je tu opravdu také Jan Bartoň. Mě ještě zajímala jedna věc, a to je, jakým stylem bychom tedy měli začít rybařit, pokud se rozhodneme, že bychom se pustili do rybaření. Co je pro nás vhodné a do čeho bychom se neměli na začátek pouštět?
3: Tak ono nejdůležitější vlastně na začátek je vůbec si říct, na jaké té vodě bych chtěl chytat. To znamená, od toho se odvíjí i ta rybolovná technika. My, když zase použiju to na ty děti, a není to o dětech, je to i o těch dospělých, lovíme, tak začínáme ve většině případů na lov na plavanou, to znamená se splávkem, kde je tedy tím hlavním číhátkem vlastně splávek, který vám plave na té vodě, a díky tomu, jestli se potápí nebo nějakým způsobem mění směr, tak indikuje, jestli tam ta ryba je nebo není. Proč zrovna na splávek? Protože je to velmi jednoduchý způsob, nemusíte mít to náčiní nějaké prostě sofistikovanější, i když samozřejmě jsou sofistikované i tyhle ty věci, když chcete prostě potom dál to rozvíjet, tak můžete mít techniku, jak jsme se bavili, opravdu velkou, ale tohle je jedna z technik, pak je to technika na takzvaně položenou, to znamená, je to zase, kdy na těžko, jak tomu říkáme rybáři, kdy lovíte na dně a tu návnadu vlastně té rybě předkládáte ze dna, takže tyhle ty dva způsoby jsou nejčastější, pak se samozřejmě dají ještě rozvíjet dál, protože na těžko většinou ještě dneska je moderní způsob takzvaně na feeder, kde ta ryba velmi jemně, když bere, tak prostě vy to cítíte nejenom na tom vlasce, ale i na tom jemném prutu, který máte, a v tu chvilku prostě ta indikace toho záběru je mnohem lepší. Takže já doporučuji vyzkoušet to na plavanou a následně třeba na feeder, a naučit se hlavně ovládat to zařízení, to znamená ten prut s tím navijákem, tak abyste byl schopen poslat tu návnadu, nástrahu tam, kam potřebujete, kde v tu chvilku tu rybu myslíte, že ji máte.
1: Za rady dnes poděkuji rybáři Janu Bartoňovi, díky, že jste přišel, a budu se těšit někdy příště zase. Naschledanou.
3: Naschledanou, děkuju.
0: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říct, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.
4: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
5: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.

0: Dnes jsem si v poradně povídal s rybářem Janem Bartoněm. Pokud byste cokoliv si chtěli připomenout, znovu můžete buď v mobilní aplikaci nebo na webu můjrozhlas.cz. Zdeněk Truhlář se s vámi loučí, přeji vám krásný víkend a zase naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V části Moravy platí výstraha před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Policie vykázala do konce května z domácností na jižní Moravě téměř 150 násilníků. Kino v Blansku dnes bude po měsíci zase promítat. Bude většinou polojasno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. V části Moravy je zvýšené riziko vzniku požárů. Důvodem je dlouhotrvající sucho a silný vítr. Vyplývá to z výstrahy, kterou dopoledne vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí po zbytek dnešního dne a po celou sobotu, kdy teploty na střední a jižní Moravě můžou dosáhnout až 28 stupňů Celsia a vítr bude mít v nárazech rychlost až 55 km za hodinu. Výstraha platí pro celý Jihomoravský kraj, jižní polovinu Olomouckého kraje a západ Zlínského kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu, kouřit, odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Měli by si také dávat pozor při používání zemědělské techniky. Rovněž v okolí železničních tratí může vzniknout požár vlivem jisker, odkol a brzd vlaků. V Česku i na jižní Moravě dlouhodobě roste počet násilníků vykázaných z domácností. V regionu měli policisté do konce května zhruba 150 takových případů. Loni to bylo za celý rok jenom o 80 více. Zároveň přibývá agresorů, které justice napříč republikou za domácí násilí odsoudí. Zatímco v roce 2024 šlo podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky o přibližně 700 lidí, loni se počet navýšil o stovku.
2: Znaky týrání lze naplnit i výhradně psychickým násilím, pokud jej oběť vnímá jako těžké příkoří. Soudy musí brát v potaz intenzitu a trvání násilí a nesmí takové jednání bagatelizovat, čímž by porušili právo oběti na účinné vyšetřování.
0: Poprvé po měsíc dlouhé rekonstrukci dnes lidé můžou přijít na promítání do kina v Blansku. V 17.30 se na plátně objeví pátý díl příběhu Hraček, ve 20 hodin pak film Den odhalení. Nejdůležitější částí rekonstrukce byla úprava stupňovitého hlediště. Nové sedačky jsou širší a s větším prostorem na nohy. Další změny popisuje starosta Jiří Crha z ODS.
3: K tomu je teda nové osvětlení schodu v rámci bezpečnosti. Dříve to osvětlení bylo na boku stěny, což rušilo při promítání, takže se to případně vypínalo, nebylo to tak, jak by mělo být, takže teď je to pěkně sladěné.
0: Kvůli rekonstrukci se kapacita sálu zmenšila z 340 na 280 míst.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude převážně polojasno, chvílemi oblačno, večer bude oblačnost ubývat, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu a západě bude místy kolem 24. Vítr je mírný, přechodně i čerstvý, s nárazy okolo 55 km v hodině. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 blokuje provoz nehoda na stém 97,5 kilometru. Počítejte s kolonou. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Pěkný den, přátelé. Ano, začala Morava krásná zem, pořad plný pěkných písniček v podání dechových kapel a cymbálových muzik. Zdraví vás Jiřina Ostrá. Úvodní polku Josefa Uhra v té staré forotě zahráli žadoviáci. No a kdo má svátek, jsou to Radomírové a Radomíry, to u nás. Na Slovensku pak Miloslavové. Přeji vše dobré. No a samozřejmě, že si i dnes vyslechneme nějakého toho šikovného zpěváčka či zpěvačku, kteří se k nám dovolají v rámci projektu Prázdniny u babičky. A prostor jim dáme hned po následující písničce. Teď ještě telefonní číslo 726 465200 a teď Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

0: To byla krásná lidová široký jareček, no ale já už jsem teď zvědavá, co nám asi zaspívá devítiletá slečna Alice Valerová z Traplic, která se právě dovolala do projektu Prázdniny u babičky. Tak Alice, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nazdá, tak napřed mě řekni, jak ti doma říkají.
1: No, Ali nebo...
0: Ali, tak já ti budu říkat taky Ali, jo? Tak dobře. Jo. Tak Ali, já doufám, že jsi připravena, aby si potěšila svým zpěvem naše posluchače a věř, že jich je hodně, tak velké publikum si asi ještě nikdy neměla, tak nám hned řekni, jakou písničku nám zaspíváš.
1: Já vám zaspívám písničku Beskyde, Beskyde.
0: Výborně, tak můžeš spustit.

0: Nádhera. Ale to tedy Borek, kapitánčík, určitě slyšíš, jak tady nahlas tleská. To bylo úplně bezchybné, intonace bezchybná. To bylo opravdu velice podařené vystoupení od Alice Valerové. No a teď mě, Ali, pověz, co tě tady ještě kromě toho zpěvu baví.
1: No, já dělám aerobik, takže mě baví aerobik, takže...
0: Aerobik, no tak ale to klidně můžeš spojit ten zpěv s tím aerobikem. Tam můžeš zpívat a tancovat přitom. No, šikovná holčička seš a ještě mě pověz, jak si tak představuješ opravdu podařené prázdniny. Co bys tak nejradši dělala?
1: Poletíme do Itálie a tam bych asi...
0: No, tak...
1: Pojedem,
0: no ano, tak tam se budeš koupat, že jo. A určitě tam nebudeš sama, budeš tam mít i kamarádky, rodiče. Takže si užij krásných prázdnin. A teď ty jsi na prázdninách u babičky v tuto chvíli?
1: Ano.
0: Ano, a řekni mi, jak se babička jmenuje.
1: Zdenka Brázdilová.
0: Zdenka, no tak já taky zdravím Zdenku, babičku. A někdy si s babičkou i zaspíváš, Ali?
1: Ano.
0: Ano, no tak to je vidět, že to je zpěvná rodina. My jsme velice rádi, že se dovolala právě Alice Valerová, která nám opravdu podařeně ukázala, jak krásně umí zpívat. Zaspívala pěknou lidovou Beskyde, Beskyde. No Ali, já už ti přeji jenom krásné Vánoce. No, Borek tady na mě mává, že ne, no já ti přeji krásné Vánoce, ale také ti přeji krásné prázdniny. Ali, tak a máš ráda Vánoce, když už jsme u Vánoc?
1: Ano.
0: Ano, jasně, tak kdo by neměl, že jo. Tak jo, tak to se mně podařilo, takže Ali, opravdu krásné prázdniny, no a pak, když se ti podaří,

0: třeba, že tě vylosují v tu neděli blahopřání s písničkou, tak potom můžeš zavítat do brněnské zoologické zahrady a tam tedy je spousta zvířat. Které zvíře máš nejradši? Ještě mě na závěr řekni.
1: Zvíře asi...
0: No.
1: Pes.
0: Psa, tak jo.
1: A ze zoo asi surikatu.
0: Jo, surikaty, ty nemají chybu. Ty já mám taky ráda. Tak jo, tak se Ali měj hezky. Teď ti skutečně přeji krásné prázdniny i babičce Zdeničce. No a pro tebe hudební dárek a ten teď předá Moravěnka, takže nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Český rozhlas Brno.

0: To byla Zahrádka zelená v podání Moravěnky a byla to písnička věnovaná dnešní zpěvačce Alici Valerové z Traplic. Ještě jednou děkuji, byl to skutečně ale podařený zpěv, jen tak dál. No ale teď už mohu přivítat, no, respektive pozvat mezi nás paní Božku. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Chtěla bych vás moc poprosit o hudební dárek pro vaši věrnou posluchačku a naši tetinku Aničku Guričovou ze Žeruteku Znojma k nedělnímu významnému jubileu 95 let. Milá tetinko, za všechnu starost, za vaše ruce, za všechny vrásky a za dobré srdce, za vaše děti, které jste vychovala, za lásku, kterou v srdci máte, za optimus, který rozdáváte, za to, jak jste vždy skromně žila, kež byste celou stovku oslavila, za to všerý dík. K životnímu jubileu, které se v letošním roce dožíváte, vám přejeme dobrou pohodu, osobní spokojenost a hodně zdraví do dalších let. To vám přeje rodina Popelková ze Květné, Guričová z Nivnice a já Božka a Helmut ze Stuttgartu.
0: Ano.
1: Paní Ostrá, moc děkujeme vám i celému vašemu týmu.
0: Nemáte vůbec za co, paní Božko. Tak písnička to bude také krásná. Doufám, že paní Anička Guričová si užije krásné písničky. Stejně tak, jako si užila těch vašich laskavých slov. Paní Božko, zdravím vás, stejně tak zdravím i Helmuta. Někdy nashledanou. Nashledanou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
0: Tak a teď už paní Zdena z Horních Bojanovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás všechny zdravím a dneska bych chtěla nechat zahrát našemu vnukovi Adamu Vlachovi z Horních Bojanovic, který dneska slaví 24. narozeniny. Takže Adámku, všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, hodně úspěchu ve škole a všechno, co si sám přeješ, ať se ti splní. A přeji ti to všichni, kdo tě mají rádi.
0: Ano, děkuji. A za všechny babička plná energie, paní Zdena. No, paní Zdeno, já vám přát tedy krásné Vánoce, jako před chvilkou jsem Aličce přála nebudu, protože jak vím, vy máte vždycky kolem těch Vánoc opravdu plné ruce práce, že? To se nezastavíte.
2: Ano.
0: Takže já vám popřeji krásné léto. Naschledanou.
2: Děkuji moc vám taky. Naschledanou.
0: A už přání. Dnes slaví kulaté životní jubileum pan Josef Kocanda z Moravského Krumlova. Milý tatínku, při příležitosti tvých krásných 80. narozenin ti přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, dobré pohody a úsměv na tváři. Celý život si pracoval v zemědělství, radost ze zahrady a péče o náš vinohrádek a tě i nadále naplňuje pocitem lásky a štěstí. A tě neopouští tvůj neskutečný elán do života, pracovitost a dobrá nálada. Děkujeme ti za vše, co jsi pro nás udělal, za tvou péči a laskavost. K tvému významnému jubileu ti s láskou a s úctou blahopřejí manželka Dobruška, synové Oldřich a Josef s rodinami, vnoučata a pravnuk. No a s krásnou písničkou nastupuje Podhoranka.

0: Tak Podhoranka dohrála krásnou písničku Miloslava Procházky a Stanislava Pěnčíka. Děkuju vám, tatíčku. No a já už dávám prostor další milé posluchačce. Je to posluchačka z Lysic, paní Věra Němcová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych měla takovou prozbu. Dneska má můj syn Ladislav Němec má 64 roku. A tak já bych mu chtěla popřát za nás, za všechny, hodně zdraví, hodně štěstí a aby měl úspěch, jezdí s Daimlerem s autem hasičským, jezdí on na takový různý ukázky, tak aby měli úspěch. A tomu přeji já, jako mamka, manželka Jitka a si a druhej a bratr Zdenek rodinu. A moc děkuju a zdravím vás
0: do Lysic. Já vás zdravím do Lysic, paní Věro. Pěkně jste předala přání vašemu synovi. Nashledanou.
1: Děkuju moc, nashled.
0: Nashledanou. No a tady je vinčování pro manžele Josefa a Vojtěšku Sábovi z Bylnice. Milá maminko, milý tatínku, neslavíte úžasných 50 let společného života. Půl století plného lásky, porozumění, radosti i výzev, které jste vždy zvládli ruku v ruce. Vaše láska je pro mě inspirací a ukazuje mi, jak krásné a silné může být spojení dvou srdcí. Děkuji vám za všechno, co jste pro mě udělali, za všechnu tu lásku, kterou jste mi po celý život dávali. Přeji vám ještě spoustu společných chvil, strávených ve zdraví a dobré pohodě. To vám všem ze srdce, to vám oběma ze srdce přeje dcera Pavla. No a k přání se připojuje i přítel Martin a vnuci Filip a Tomáš. Babičce a dědečkovi moc děkuji za podporu, starostlivost a lásku, kterou jim od malička dávají. Šohají pak potěší pěknou písničkou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
4: Za vodou, za horou.
3: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
5: No a teď už opět Morava krásná zem. Telefon k nám do studia 726 46 5200 a mám tady telefonát ze Šlapanici, to paní Lída. Dobrý den.
6: To jsem ráda, že jsem se dovolala. Já vám chci poděkovat za tu srdcovku, paní Ostrá.
5: Tak já jsem ráda, že jste poslouchala, že vám neunikla ta vaše písnička.
6: Ano, poslouchala jsem, že jsem měla to špatné spojení, víte, tak mě to syn spravil. Jo. A taky zdravím vás a pana Borka. Tu písničku taky vám posílám, co teď budete hrát. A moc krát děkuju, dědeček a já jsme to slyšeli.
5: Tak já zdravím i dědečka, no? Paní Lído.
6: Ano.
5: A věřím, že se bude líbit i další písnička. No možná, že si při ní i zaspomínáte, protože ta písnička se jmenuje Zpátky do dětství, tak budete vzpomínat, jak jste prožívali třeba zrovna prázdniny, když jste byli malí. Tak jo.
6: Ano. Tak a dědeček jsem... to hrával taky, když hrával u toho Francima tam v těch...
5: Ano, tak dědeček těch... muzikant.
6: Muzikant, už má 91 roku.
5: Je teprve, paní Lído, slyšíte, jakému životnímu jubileu my tady kolikrát blahopřejeme, tak dědeček má ještě co dohánět. Tak jo, za chvíličku zazní, není zač,
6: nashledanou.
5: No a dnes slaví krásných 50 let kamarád Michal Mandelík z Modřic. Čtu dál, my mu přejeme hlavně zdravíčko a pohodu na dovolené, to oslavíme, pusu homolčata. A teď už aktiv klubu zasloužili hasičů Jihomoravského kraje, protože zítra v sobotu 4. července bude slavit 79. narozeniny sestra Marie Ronková ze Svatobořic, takže drahá sestro Marie, nebo Maruško, nebo Majko, mějte se moc hezky, hasiči vám touto cestou samozřejmě za všechnu tu vaši práci, kterou jste pro ně vykonala, děkuji z celého srdce, no a z celého srdce vám přeji do dalších let jen to nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, tak ještě jednou na vaše zdraví. No ale teď už slíbená písnička Zpátky do dětství.

0: Tak jsme se s Vlčnověnkou vrátili zpátky do dětství. Byla to krásná písnička Ladislava Prudíka a Václava Babuly. No ale už tady mám další dva telefonáty a myslím, že oba volající nesou stejné křestní jméno Antonínové, ale teď už dávám slovo panu Tonkovi. Pane Tonku, tak teď už můžete přát. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Řínko. Chtěl bych nechat zahrát kolektivu seniorů, který má dnes starost pro vzpomínky. Hola, hola, DSP, Eko volá. Čas letí jako bláznivý, už je to dlouho, co jsme se naposledy viděli. Tak teď máme možnost to napravit a to zavšak, dokud se ještě poznáme. Sejdeme se v pátek, to je dne 3. července 26, 16 hodin. Odpoledne u Blaničky a Mirka Řežábkových v obci Březí. Každý si sebou přinese něco málo na zub. Jeden malý talířek, co kdo má rád, čím rád hostí své přátelé, pití bude zajištěno. Konec hlášení z Pentagonu. Omlouvám se za neúčast kvůli zdravotnímu stavu. Zdraví Tonek Rusňák.
0: Pane Tonku, ale děkuji, určitě Žínko, těch 16 hodin začnete myslet na ně, že jo?
1: Ano,
0: a budete
1: ano.
0: Duchem s nimi, tak je to od vás velmi milé, že jste nezapomněl. Teď už se rozloučíme, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuji.
0: No a teď už pan Antonín, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra, i vy všichni posluchači Českého rozhlasu Brno. Paní Ostra, prosím o písničku k narozeninám pro skvělého chlapa kamaráda z obce Jablunka u Vsetína. Tím oslavencem je pan Olin Černocký. Milý Oline, přejeme ti k tvým narozeninám hodně zdraví, božího požehnání, hodně lásky od kamarádů, od přátel, od rodinných příslušníků, od děcek. A přejeme ti vše dobré, aby ta tvoje pumpa a ten optimismus fungoval, to srdéčko, jako myslím, tu pumpu, víte, to srdéčko, aby ta pumpa fungovala dál a ten úsměv na tváři, ať rozdáváš všady kolem dokola, jak do štělška. To ti přeje k narozeninám, Oline, Tonda s rodinou.
0: Výborně.
2: Tak. Ať vám, paní Ostra, děkuju za
0: písničku. Výborně jste to doplnil. Doplnil jste výborně tu pumpu, protože mnozí by si mohli myslet, že třeba pan Olin Černocký vlastní nějakou pumpu, že, benzínovou, a možná, že už by tam zamířili načerpat pohonné hmoty. Ne, pan Olin samozřejmě jedná se o srdeční, že, asi záležitost. Ano, toto bylo velmi srdečné přání od pana Antonína. Tak, pane Antoníne, někdy zase nashledanou.
2: Nashledanou, děkuju.
0: Nashledanou, tak a já ještě poprosím Borka, aby si teď připravil písničku Vinobraní, tak děkuji. A další přání, dnes slaví krásných 37 let náš velmi dobrý kamarád Joška Kotačka z Hluku. Joška je známý milovník dechovky, myslivosti a všeho, co se dá dobře sníst a zapít. Zkrátka odborník na životní pohodu. Milý Joško, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, vždy plný talíř, plnou sklenici, přesnou mušku a ať ti dechovka hraje tak dlouho, jak jen to půjde. Nechybí samozřejmě ani boží požehnání tobě i celé tvé rodině. Z celého srdce blahopřejí kamarádi Petr a Martin. No a 4. července, tedy zítra, se dožívá krásných 70. narozenin paní Marie Hlávková z Trstěnic. Z celého srdce jí vše nejlepší, hodně zdraví, božího požehnání a radosti z každého dne přeje celá rodina Hlávkova a také Havelkova. Všech 10 vnoučat posílá velkou pusu a ještě maminko a babičko, jsme rádi, že tě mezi námi máme. Těšíme se na zítra, až to všechno oslavíme a budeme na tento krásný den ještě dlouho vzpomínat. Užívej si s rodinou a tvoje vřelé srdce a tě s námi ještě mnoho dalších let. A ještě svojí babičce Marii Brhelové z Kunovic u Uherského Hradiště posílám jen tak pro radost nějakou hezkou písničku. No a kdo pak asi na babičku myslí? Beata Blahová. A teď už slíbené vinobraní.
3: Český rozhlas Brno.

To bylo vinobraní Antonína Perničky v podání Stříbrňanky. No a dnes slaví krásné životní jubileum náš milovaný tatínek, manžel, dědeček a pradědeček, pan Zdeněk Horák Stupes. A přání, náš milý oslavenče, přejeme ti k 80. narozeninám z celého srdce pevné zdraví, optimismus a spokojenost. Máme tě moc rádi. Babička Zdeňka, Iva a Lenka s rodinami. Amálka, Julinka a Aneška posílají dědovi velkou pusu. No a na řadě je vinčování pro Mirku Zahrádkovou z Dubňan, která právě dnes slaví narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání jí přeje rodina Rybová. Poslední prosíme o písničku pro pana Radomíra Valníčka z Troubek, který slaví dnes svátek. Přejeme mu moc a moc zdraví, štěstí a rodinné pohody. No a tomu přeji Mitkovi písničku Zahraje šohajka.

V podání Šohajky zazněla Svícová, Františka Maňase staršího a Vladimíra Salčáka. A ještě, přátelé, než se rozloučíme, tak pozvánka. Mužský pěvecký sbor Dolní Dunajovice pořádá 4. července už 18. ročník setkání mužských sborů s názvem A když dojde Sobotěnka. Zároveň si také připomenou 25 roků od založení sboru. V programu vystoupí opravdu velké množství mužských sborů. Na cymbál doprovodí cymbálová muzika Šmitec a od 20 hodin pak budou vyhrávat Vacenoviáci. Začátek je v 16 hodin, tak přátelé, jste všichni zváni od mužského pěveckého sboru z Dolních Dunajovic na krásné setkání. No ale teď už je 12 hodin 56 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. Užijte si dnešní den v pohodě. Ještě jednou zdraví malou zpěvačku, 9letou Alici Valerovou z Traplic. No a s vámi se loučím. Nashledanou, krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostráno. A na závěr je to kovářská polka Josefa Tumse, podání Boršičanky Antonína Koníčka.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: O ceně pozemku pod stadionem za Lužánkami v Brně rozhodne odborný posudek. Žádovice mají nově opravené okolí kostela svatého Jana Nepomuckého. Multižánrový festival La Strada se vrací do ulic Mikulova. Dnes bude polojasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré odpoledne. V hodnotě pozemků pod stadionem za Lužánkami rozhodne revizní znalecký posudek. Fotbalová zbrojovka jako jediný vážný zájemce chce od města nemovitosti koupit a na místě postavit nový stadion. Cenu parcel si nechal posoudit jak klub, tak město Brno. Dvojice posudků se ale v hodnotách výrazně liší. 100 milionové odchylky cen by mohly ohrozit platnost kupní smlouvy, vysvětluje radní pro sport Tomáš Aberl z TOP 09.
3: My musíme vycházet z těch dvou stávajících znaleckých posudků, takže budeme tou cestou revizního znaleckého posudku a to, co z toho vzejde, a doufám, že se domluvíme na tom, že ten revizní znalecký posudek je ten správný, ještě ji bude muset akceptovat samozřejmě zbrojovka, budou muset jako upravit například cenu a tak dále, takže to všechno se teprve uvidí, jak to dopadne.
1: Majitel zbrojovky Vojtěch Kačina odhaduje, že stavba stadionu by mohla vyjít na 3 miliardy korun. V Žádovicích na Kyjovsku je nový park v okolí kostela svatého Jana Nepomuckého. Práce vyšly na necelých 16 milionů korun, přibližně polovinu pokryla evropská dotace. Obec park slavnostně otevře při setkání rodáků tento víkend. Podle nezávislého starosty Bronislava Sedi jde o prostranství pro setkávání, slavnosti anebo odpočinek. Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny při platbách kartou v zahraničí. Pokud na terminálu upřednostníte možnost zaplatit v českých korunách, můžete přeplatit kvůli nevýhodnému kurzu. Lepší volbou je proto dokončit transakci v místní měně. Další možností je pak zřídit si multiměnový účet, který už dnes nabízí většina velkých bank v Česku. Jubilejní 10. ročník festivalu pouličního umění La Strada nabídne v Mikulově od pátku do neděle řadu koncertů a dalších vystoupení. V sobotu na náměstí vystoupí Cobra Party Band Universal, která je podle organizátorů největším lákadlem a hudba bude městem znít až do půlnoci. Náměstí ale nebude jediná lokace festivalu, říká jeho spoluzakladatel Petr Šesták.
4: Myšlenkou bylo oživit trochu město Mikulov v letních dnech. Okupujeme různá místa v Mikulově. Naše hlavní stage náměstí. Máme také program v galerii Konvent, což je takový krásný jako zákoutí v Mikulově. A budeme dělat i taky speciální koncert v sobotu v synagoze.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude převážně polojasno nebo skoro jasno, chvílemi i oblačno, teploty nejvíce 24 až 27 stupňů, na severu a západě místy kolem 23. Vítr mírný, přechodně i čerstvý, s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 počítejte se zdržením na příjezdu do Brna. Silný provoz začíná už u Velké Bíteše, nesouvislá kolona pak o kus dále na 166. kilometru. Po stý 96. se zdržíte okolo 25 minut a ve směru na Prahu je nehoda na 154. kilometru, blokuje pravý pruh. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Tak jsme připraveni do vysílání opět, Patrik Rozehnal. Přemýšlím, možná Terezie, nebo... A kolikátýho vlastně dneska je?
3: Ale, paní doktorko, na vás už to taky leze. Trochu zmatená.
5: Kapku, ano.
3: Tak snad jenom zmatenost a ne žádná jiná choroba. Jsou tři věci, které jsou na Alzheimerovi nejlepší. Víte to?
5: Netuším.
3: Tak za prvé, každý den poznáváte nové přátele.
5: A?
3: Za druhé, můžete se smát stále starým vtipům.
5: Ale to dělám, to už dělám.
3: A za třetí, každý den poznáváte nové přátele.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Nosím černý brejle.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady, a takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
2: Samozřejmě ano.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami, a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na delší dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
0: to
5: doba...
0: To znamená déle než půl roku.
5: No ano, a ta doba... A pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
0: celý
5: život.
0: Nejhorší?

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, anebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak nebo to
0: jsme
2: není netušili, ono.
0: Tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší. Takhle zmatenýho dělá,

0: nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
1: Otázka, takže, co by řekli zase muži o ženách.
0: O ženách právě, takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
2: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je to
0: většinou
2: věk, nebo co
0: stres.
2: To je?
0: Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
2: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
0: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim a to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici, že
2: kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
0: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a po každé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
2: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
0: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
2: Jako, že by to bylo delirium ale tremens, jo?
0: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii. No a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak ho odvoláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
2: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
0: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému. Ale když se ptáte takhle, tak schválně Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost. To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
1: Napadají mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
0: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
2: Říká doktorka Kateřina Cajthamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti. A to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajtamlová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to... I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí, je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává, nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď, umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na ano. něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě Dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: A stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a ano. mě to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit, vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: je to
1: Takže klid, v pořádku.
0: Buďte v klidu.
1: Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi, nevím, 50 lety na hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem se vždycky řekla, pro Krista Pána, tenkrát jsem se... No tak ono
1: Madam,
0: to
2: se
0: to je
1: prosím,
0: takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať
1: děkujeme.
0: Se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme. A
1: rádio
0: rozumíme.
1: Vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych se chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květ znám, je znám.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: tak to nevím.
1: Madam.
3: Nebo jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste ano. si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teďko v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak se to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě ano. to bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, ano. bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jednou taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na něco z cestního jiného.
1: Říkáte vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: Tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu.
0: Opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdemlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Valdemar Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamová a je připravena na další otázky od vás. Kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den. Tady Dobrý je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla pardon, já jenom vypnu radio.
2: Ano.
1: Zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom ano. Nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, ano. Co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně ano. Nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé myšlenky.
1: No, a ještě no. Se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: no jo, ano.
1: Na preventivní prohlídce.
2: Jo, jo.
1: A tak on normálně hovoří a najedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu. Mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepozná a podobně. A ten
3: No. To spíš někdy prostě ta paměť, no.
2: No,
3: že ona říká, že to prostě jako vidí,
2: no jo.
3: To je, ale nemůže si ano. Vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat. Týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: No. Ona si právě přečetla na internetu, no. Že má 2 roky života.
2: Ale to. Ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a mám
2: dobrý
4: na
2: den.
4: Paní doktor. Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemá smět, tak jsem si pomyslela takovou pomůcku vr, že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano,
4: na
2: ano,
4: jiné?
2: Existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba, když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. No. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komukoliv říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden. A ono se to vštípí.
0: Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
7: a Petr Kostka.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu. Čili podle příčiny se dává
0: léčba. S tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdanová. Moc za to děkuju za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770. Nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Kvůli rekonstrukci dálničního křížení v Brně bude v noci o víkendu uzavřená dálnice D2. Klienti domova pro seniory v ulici Kociánka v Brně se dnes po pondělním požáru elektrorozvodny vracejí zpět. Stovce dětí z dětských domovů organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor. Češi na jejich podporu vybrali ve sbírce přes 2,5 milionu korun. Bude polojasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Dálnice D2 v Brně bude od dnešního večera do sobotního dopoledne uzavřená. Řidiči tam neprojedou od dnešních 19 hodin do zítřejších 9. Uzavírka se zopakuje i ze soboty na neděli. Dnes večer silničáři zahájí betonáž mostu dálnice D1, který D2 překlenuje. Ve stejný čas ze soboty na neděli osadí mostní nosníky. Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla se snaží uzavírky plánovat v době, kdy očekávají nejmenší provoz.
2: Snažíme se veškeré ty těžké práce, takové té, kdy uzavíráme dopravu nebo zasahujeme do toho provozu více dělat o víkendech, nočních hodinách. Skutečně budou probíhat i teďka na prázdninách betonáže v době nočních hodin, to znamená skutečně ty práce, které by zasahovaly do toho provozu nějak zásadně, tak se snažíme eliminovat.
0: Klienti domova pro seniory v brněnské ulici Kociánka se dnes vracejí do svých pokojů. Po pondělním požáru elektrické rozvodny museli na několik dní opustit jeden ze 4 pavilonů zařízení. Elektrikáři už poškozenou elektroinstalaci opravili. Přestože se původně počítalo s přesunem všech 72 klientů z pavilonu, náhradní ubytování bylo nakonec potřeba zajistit pro 46 z nich. Ostatní strávili nezbytnou dobu v náhradních prostorách přímo v areálu a nebo u svých rodin, vysvětlila ředitelka domova Naděžda Křemečková. Češi poslali přes 2,5 milionu korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidé posílali na veřejnou sbírku během jediného dne.
3: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
4: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 tisíc. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
5: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
4: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: V Mikulčicích na Hodonínsku už obec chystá zázemí pro účastníky letošní cyrilometodějské pouti. Bude se konat v neděli na Velkomoravském hradišti Vali, kde působili solunští bratři Cyril a Metoděj. Pouť pořádá Mikulčická farnost spolu s obcí a tradičně se jí účastní i lidé v krojích. Kromě jiného poskytne obec i kulturní dům, kde se lidé sejdou k závěrečné modlitbě a posezení, popsal starosta Josef Dvořáček z ODS. Kromě Mikulčic jsou letos spolupořádající obcí pouti také Mutěnice.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude většinou polojasno nebo skoro jasno, teploty nejvíce 24 až 27 stupňů, na severu a západě místy kolem 23. Vítr mírný, přechodně i čerstvý, s nárazy okolo 55 km v hodině. Biozátěž je pro dnešek mírná, více o počasí za chvíli s meteoroložkou Barborou Kučerovou a Borkem Kapitančikem, který s vámi uzavře tento pracovní týden na vlnách Českého rozhlasu Brno.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte se zdržením na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Od stého 72. kilometru je nesouvislá kolona postý 96. zdržení okolo 25 minut. Podstatně delší zdržení vás ale čeká, pokud směřujete na Prahu. Důvodem je dopravní nehoda, která se stala na stém 54. kilometru ve směru na Prahu v místě dopravního omezení. Neprůjezdný je tam jeden jízdní pruh. Kolona před nehodou začíná na stém 60. kilometru, zdržení je okolo 50 minut. Místo můžete objet přes Velkou Bíteš, ale i tam počítejte s kolonou na příjezdu do Velké Bíteše zhruba 10 minut a také se silným provozem na okolních silnicích. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeju vám krásné páteční letní odpoledne. Píšeme 3. července 2026. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví za celou vysílací posádku Borek Kapitánček a gratuluju všem Radomírům i Radomírám. A vám, kteří máte narozeniny, taktéž zdraví, štěstí a lásku. Mimochodem narozeniny slavíte společně s hercem Oldřichem Vlachem nebo herečkou Janou Švandovou. A milovníci klasické muziky moc dobře ví, že 3. července 1854 poprvé spatřil světlo světa budoucí hudební skladatel Leoš Janáček. No pro popovou a rockovou muziku je to datum možná trošku smutnější, protože když tak zalistuju ve svých záznamech, 3. července 69 nalezla mrtvého v bazénu jeho domu v Cotchford Farm, tedy bývalého člena skupiny Rolling Stones, kytaristu Briana Jonese, jeho přítelkyně Anna Wallin. A 3. července 1971 zemřel ve svých 27 letech v Paříži na srdeční infarkt zpěvák, skladatel a básník, lídr skupiny Doors Jim Morrison. Ve stejný den tehdy vyšla nahrávka Riders on the Storm. Přeju vám ovšem krásné odpoledne, které si zpříjemníme třeba muzikou, která nestárne, ať už českou, slovenskou a jinak zahraniční, anebo třeba reportážemi na témata vážnější i veselější. Nebude chybět ani Edův zvonek a pozveme vás i na výlet. A v tohle všechno si můžete započíst i víkendovou trefu zhruba za hodinku. Tak dobré odpoledne a ještě jednou krásné léto.
1: Český rozhlas Brno.

0: stupňů Celsia, ale možná mě Barbora Kučerová opraví. Zdravím vás, paní meteoroložko.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak jak je to s těmi teplotami na Jižní Moravě? Máme pod 30 všude?
1: Ano, nemám důvod vás opravovat, pod 30 stupňů je všude v těch vyšších polohách, konkrétně tedy na stanici v Protivonově, tam dokonce pod 20. Ty maximální teploty dnes zatím nedosáhly ani na 27 stupňů a teď se většinou pohybují v rozmezí zhruba 21 a 25 stupňů Celsia.
0: K té, řekl bych, docela příjemné pocitové teplotě přispívá i podle mě vítr. Možná mě budete taky chtít opravit, ale určitě nám řeknete, jak bude odpoledne.
1: Není důvod vás opravovat, ten vítr dnes většinou vane mírný, někdy i čerstvý se severozápadních nebo severních směrů. Ty rychlosti jsou často okolo zhruba 25 km v hodině, ale ty nárazy můžou být vyšší až 55 a odpoledne bude z počátku takové to, co máme teď, to znamená málo oblačnosti, jasno, skoro jasno, potom večer bude oblačnost ubývat tam, kde se oblačnosti ještě v průběhu odpoledne stihne udělat trošku víc a potom noc bude také skoro jasná nebo jasná a ty maximální teploty už by výrazně růst neměly, maxima dnes očekáváme mezi 24 a 27 na severu a západě kraje a místy jen kolem 23 stupňů a zítřejší ranní pak mezi 15 a 12 stupni Celsia.
0: Já se ještě vrátím k noci na sobotu, která nás teprve čeká. Říkala jste, že bude k večeru dnes ubývat oblačnosti. Čeká nás tedy bezoblačná noc a bez srážek?
1: Přesně tak, ty srážky, co jsme zažili, tak už dnes další nezažijeme. Pokud jsme potkali nějakou dešťovou kapku, tak v ranních hodinách a zatím bychom i v následujících hodinách potkat taky neměli.
0: V sobotu ráno vychází v Brně slunce ve 4 hodiny a 53 minuty. Západ nastane 4 minuty po 21. hodině středoevropského letního času a po celý zítřek bude platit stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Zátěž mírná. Jaké počasí nás čeká v sobotu?
1: Ráno bude ještě jasné nebo skoro jasné, během dne potom převáží polojasné a odpoledne a večer a se bude oblačnost potom dále přechodně zvětšovat, zítřejší maximální teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia, a sever a západ kraje opět zůstane trošku chladnější, tam někde i kolem 24 a co zůstane podobné, tak také ten vítr, ten i zítra očekáváme mírný, přechodně čerstvý, severozápadní s rychlostmi do 30 km/h a opět někde i s nárazy kolem těch 55 km/h, ale zítra večer může částečně slábnout.
0: Neděle 5. července, to bude první ze svátečních dnů, které zařídili prodloužený víkend, no a pondělí 6. Tak jaké počasí předpovídáte na tyhle dva dny?
1: Budou to dny spíše s velkou oblačností a deštivé, navíc ještě zůstane i to větrnější počasí, konkrétně v neděli bude převažovat oblačno nebo zataženo, od severozápadu se potom na většině území vyskytnou přehánky, výjimečně to může být i nějaká bouřka, maximální nedělní teploty mezi 23 a 27 stupni Celsia a pondělí pak bude sice proměnlivá oblačnost, ale pořád to bude oblačnost velká, opět se na většině území objeví přehánky, případně občasní déšť a pondělní maximální teploty mezi 22 a 26 stupni Celsia a v neděli ještě ten čerstvý vítr, v pondělí pak mírný severozápadní, který ale může někde a potom spíše v odpoledních hodinách zesilovat, takže stále poměrně větrno a k tomu navíc už méně sluníčka a deštivo.
0: Jak vy, posluchači Českého rozhlasu Brno, tak vám, meteorologům, byste měli dostat tohle přání. Krásný dlouhý víkend. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hostem úterního dopoledního vysílání 7. července po 11. hodině bude sběratel Alan Buček. Záliba v železnici ho provází od dětství a přerostla i v profesi. Od roku 1980 se také věnuje takzvané peridromofilii, tedy sbírání lepenkových železničních jízdenek. Dozvíte se mnoho zajímavého o lepenkových jízdenkách, jihomoravské železnici nebo oparní tramvaji Karoline. K poslechu zajímavého rozhovoru vás zve Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jedna z písniček, které vám nabízíme na vlně Českého rozhlasu Brno a prostě nestárnou. Tohle byla Marie Rotrová a její Zřejmě letos nikde nejsou kytky. Za necelé 3 minuty bude 14:30 a v dobrém odpoledni nastal čas pozvat vás na zítřek do otevřených kalčanských bůd. Jinými slovy, teď bych vás rád pozval na otevřené kalčanské budy do rodiště kapelníka Moravanky pana Jana Slabáka. Tahle akce se koná kde jinde než v Kalčanech, na Kyjovsku, už zítra od 14 hodin. 4. červenec, to je to správné datum. Těšit se na vás budou místní vinaři. Během akce je zajištěno občerstvení a doprovodný program s cymbálovou muzikou Mladí z Čejče a mužským pěveckým sborem ze Sobulek. Ať se vám tam líbí, myslím, že počasí vám bude přát. A propo počasí, před zhruba 15 minutami nám meteoroložka Barbora Kučerová řekla, jak by mělo být v sobotu i v neděli, ale pokud vám to uteklo, tak aplikace Můj rozhlas či náš audioarchiv na webu brno.rozhlas.cz je myslím tím pravým řešením pro ty z vás, kteří někdy prostě přijdou pozdě ke svým přijímačům. Ale abyste věděli už dopředu, co vás čeká za pár chvil, tak vám řeknu, že jste možná už v našich zprávách zaregistrovali informaci o tom, že po několika dnech strávených v náhradním ubytování se dnes klienti domova pro seniory v Brně na Kociánce vrací zpátky. Požár elektrické rozvody na začátku týdne totiž vyřadil z provozu jeden z pavilonů. Ovšem, k tomu všemu řekne ještě víc už za pár chvil Aneška Hlávková, naše kolegyně v našem dobrém odpoledni. Teď ale na páteční vysílání veselé i zdravé naváže Eda Štatlař.
1: Edův zvonek.
2: Pacoš se představuje svýmu psychiatrovi. Pane doktore, já jsem Napoleon Bonaparte. Aha. Máte nějaké těžkosti? Já ne, ale se starou mám problémy. Ale, nepovídejte. S císařovnou Josefino? No jasně, doky. Jsou z ní už zoufalé. Představte si, ona každému melduje, že se jmenuje Božka Nováková.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno, je pátek 3. července, svátek mají Radomírové. A klienti domova pro seniory v brněnské ulici Kociánka se dnes vracejí zpátky do svých pokojů. Požár elektrické rozvodny na začátku týdne totiž vyřadil z provozu jeden z pavilonů a část seniorů proto musela na několik dní do náhradního ubytování. S tématem je tu teď reportérka Aneška Hlávková. Aneško, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak naznač, řekni, konkretizuj, co se dnes v domově děje.
1: Dnes se klienti vracejí zpátky do pavilonu domova pro seniory, který museli na začátku týdne kvůli požáru rozvodny opustit. Elektrikáři už opravili poškozenou rozvodnou skříň a provoz se tak může vrátit do běžného režimu.
0: Kolika klientů se přesun týká? Kdo všechno musel po požáru na čas pryč?
1: Původně vedení domova počítalo s tím, že bude muset přestěhovat všech 72 klientů. Nakonec ale bylo potřeba převést jen 46 z nich, 46 z nich. Část klientů totiž nakonec v areálu domova nakonec zůstala, vysvětluje ředitelka domova pro seniory Nadežda Křemečková.
2: Protože si některé vzali rodiny a my jsme si pak tady udělali naše opatření a využili jsme jiné prostory než pokoje, výdělně a tak dále, kde jsme udělali provizorní lůžka, aby jsme nemuseli tolik klientů převážet, aby jsme tady měli maximum.
0: Kam se podařilo umístit ostatní klienty?
1: Některé seniory si na několik dní vzali jejich rodiny, ostatní byli dočasně ubytovaní v dalších domovech pro seniory, které zřizuje město Brno. Výjimkou byl domov v ulici Kosmonautů, kde právě probíhá rekonstrukce a nebyla tam proto už volná kapacita. Převáželi je hlavně sanitkami a s převozem některých imobilních klientů pomáhali taky pracovníci Centra sociálních služeb města Brna.
0: No a teď ne mezi námi, ale řekni všem, proč vlastně nebylo možné, aby klienti v pavilonu zůstali?
1: Ten pondělní požár poškodil elektroinstalaci natolik, že jeden ze čtyř pavilonů domova pro seniory zůstal bez proudu. Bez elektřiny přitom personál nemohl zajistit běžnou péči. Nešlo jen o osvětlení jako takové, ale také o noční kontroly klientů nebo o podávání léků a vedení záznamů o jejich podání. Právě proto bylo nutné část seniorů na několik dní přestěhovat. A jak už jsme řekli na začátku, dnes už se všichni do domova zpátky vrací.
0: Shrnuje reportérka Aneška Hlávková. Děkuji za informace a přeju krásný, prodloužený letní víkend.
1: Díky, hezké odpoledne.
0: No tak jsi taková vyletněná, tak proto to říkám. Tak hezké odpoledne i vám, vážení přátelé, a pokud už čekáte na další pozvánku na výlet, vězte, že už jste se skoro dočkali. To skoro znamená, že teď nabídnu ještě písničky kapely Opět a Hradeček a taky song Miroslava Žbírky. No ale na letní vycházku se dnes v dobrém odpoledni vydáme už za chvíli společně s Hanou Varmužovou z Klubu českých turistů. Chybí už jen minuty.
3: Český rozhlas Brno.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
3: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Vítám vás při poslechu Českého rozhlasu Brno. Mikrofony fungují, my jsme si to vyzkoušeli s Hankou Varmužovou, takže uslyšíte další tip na výlet. Hanko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Borku.
0: Ale kam půjdeme?
1: Tuhle vycházku bych ráda věnovala paní doktorce Mileně Flodrové. Ona přednedávnem zemřela a já musím říct, že mezi lety 1991 a 2001 v brněnském deníku Rovnost vycházely její texty pod názvem Brno v proměnách času, a to druhé se jmenovalo tuším Brno a čas. A tam se člověk dočetl netušené věci o Brně a o takových zajímavostech a paní doktorka byla nejenom skvělá výpravěčka, ale taky uměla dát ty historické souvislosti úžasně dohromady. A já jsem to často používala jako inspiraci pro takové krátké vycházky Brnem. Ale protože léto jsou prázdniny, tak jsem vybrala jednu takovou mimobrněnskou a začnu pověstí, kterou určitě všichni znají, a je to o tom brněnském kole. Protože v Brně na Staré radnici můžete vidět kromě našeho krásného, úžasného draka taky kolo. Je to loukoťové kolo, má takový ty, jak to nazvat, štejlky, nebo neumím to slovo Prušle. Najít. Prušle, to je taky dobrý slovo. A k tomu se váže pověst, že Lednický v Lednici, ve městečku Lednici, byl mladý mistr, jmenoval se Birk, nebo Pirk se někdy říká, a ten se vsadil, že za jeden den pokácí strom, udělá kolo a ještě ho dokutálí do setmění do Brna. A jak řekl, tak taky udělal, povedlo se a to kolo tam visí. Není to originál, ten originál je v Muzeu města Brna. Vědci ho zkoumali a zjistili, že skutečně ze 17. století, takže možná na tom něco bude. Ale v roce 2018 brněnský herec Dušan Vitásek tuhle akci zopakoval. Přizpůsobil se legendě a všechno to šlo. A já jsem si říkala, že je to takové dobré téma na prázdninový výlet. Ono sice z Lednice do Brna je to něco přes 60 kilometrů, ale kdybyste si ho třeba rozdělili na 2-3 dny a vyrazili z Lednice na Bulhary, k řece Dyji, potom obešli Mušovská jezera nebo Novomlýnské nádrže, jak se jim říká, zamířili směrem na Hustopeče, potom do Židlochovic a do Brna, tak máte krásně procestovanou velkou část jižní Moravy, určitě se potkáte s báječnými lidmi, užijete si krásné letní pohody a myslím si, že když to rozdělíte, že to možná za pokus stojí.
0: Já bych řekl, že koloběžku sebou pro jistotu, abychom u těch kol ještě na chvilku zůstali, a můžete si to dát třeba i během jednoho dne, ale já bych to raději v těch vedrech neriskoval. Hanko, děkuji za pěkný tip na výlet. Lednice, Brno, po stopách mistra Birka.
1: Hezký den.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Ženy se můžou objednávat na mamograf i bez žádanky od gynekologa nebo praktika. Sloupsko-Šošovské jeskyně v Moravském Krasu nabízí dvakrát denně prohlídky pro děti a Brno budou v první fotbalové lize zastupovat dva týmy. Zítra bude polojasno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Pacientky se od začátku července můžou objednávat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kiš z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
3: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
2: Ženy můžou i nadále využít i původní způsob s žádankou. Benzin a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzin oproti dnešku stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí za 41 korunu a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července. Poprvé po měsíc dlouhé rekonstrukci dnes lidé můžou přijít na promítání do kina v Blansku. V 17.30 se na plátně objeví pátý díl příběhu Hraček, ve 20 hodin pak film Den odhalení. Nejdůležitější částí rekonstrukce byla úprava stupňovitého hlediště. Nové sedačky jsou širší a s větším prostorem na nohy, uvedl starosta Jiří Crha z ODS. Kvůli rekonstrukci se kapacita sálu zmenšila z 340 na 280 míst. Průvodci ve Sloupsko-Šošovských jeskyních v Moravském Krasu připravili na letní prázdniny dětské prohlídky. Malé návštěvníky od 3 do 10 let provedou dvakrát denně v kostýmu netopíra. V podzemí, kde je i v létě 8 stupňů Celsia, stráví zhruba hodinu. Trasa končí v jeskyni Kulna, kterou v minulosti obývali neandrtálci, pokračuje mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš.
4: Tomu také bude uspůsobena forma výkladu, to znamená, nebudou servírovat žádná suchá fakta, ale informace o jeskyních budou dávat hravou interaktivní formou pro děti srozumitelnou. No a v jedné chvíli budou moci si taky děti zasoutěžit a za úspěšné splnění úkolu dostanou každý na konci odměnu. Sport.
2: Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž. Nahradí v ní vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově. V samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po 3 letech. Víc klubů z jednoho města hrálo samostatnou ligu jenom v Praze a Ostravě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
0: Počasí.
2: Během noci bude jasno nebo skoro jasno, také zítra ráno. Přes den bude ale převažovat polojasno, odpoledne a večer se bude oblačnost přechodně zvětšovat. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, nejvyšší denní 25 až 28, na severu a západě místy kolem 24. Vítr mírný, přechodně i čerstvý, severozápadní, lokálně s nárazy okolo 55 km v hodině, večer bude částečně slábnout. Rozptylové podmínky čekáme velmi dobré a biozátěž mírnou.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 i nadále počítejte s poměrně dlouhým zdržením ve směru z Brna na Prahu. Je to kvůli dopravní nehodě, která se stala na 154. kilometru a omezuje jeden jízdní pruh. Kolona před nehodou začíná na 163. kilometru, zdržení je 45 minut. Objížďka přes Velkou Bíteš je také s kolonou, a to na 10 minut. Zdržíte se také na příjezdu do Brna od Prahy od stého 72. postýdne 96. kilometr v nesouvislé koloně zhruba 40 minut. Se silným provozem počítejte i na dalších místech v Jihomoravském kraji, především ve Znojmě, Mikulově a Břeclavi. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Hned dvakrát navážu na zprávy Věry Šembekové na vlně Českého rozhlasu Brno. Nejdřív se pokusím ještě trošku rozmnožit tu fotbalovou radost, tu brněnskou fotbalovou radost pro příští sezonu prvoligovou. A řeknu, že aktéři 6 z 8 finálových utkání fotbalového šampionátu jsou v tuto chvíli jasní. No a to druhé navázání. Od neděle nás čeká na jižní Moravě dosti oblačné počasí, jak jsme si řekli zhruba před hodinkou s Barborou Kučerovou z brněnské pobočky ČHMU. Ale vlastně navážu ještě v jedné věci, opět v té dopravní. V téhle hodince nás totiž čeká podrobná dopravní informace z Jihomoravského Kordisu. Je to tradice, každý pátek vám Květoslav Havlík říká, jak si jezdí prostředky veřejné dopravy, a ani dnes tahle zpráva chybět nebude. No ale když jsme u tradic jako takových, čeká vás samozřejmě i zámecké léto. Taky to, co v učebnicích nebylo. A už za 7 minut začnu dávat pozor, kdo volá na číslo 726 465 200. To proto, abychom i dnes měli to okénko s naší víkendovou trefou zaplněno soutěžícím nebo soutěžící. Číslo znáte. Víte, že v pátek ve víkendové trefě nevolíte témata, že vás čeká jedna za druhou otázky ze znalostí všeobecných, moravských a jakýchkoliv, tedy i sportovních či hudebních. No a že stačí jen polovina vašich správných odpovědí a že máte knihu, to asi taky víte. Tak jen řeknu, že dnes bude jako odměna připravena knížka z nakladatelství Kazda. Udělej to jako Racek. Vy, tři tečky, se na to. Asi víte, oč se jedná. Abychom možná byli o něco méně milí, ale abychom taky zatli tipec závislosti na harmonii. Proto bychom si měli přečíst všichni tuhle knihu. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Přeji vám nádherný pátek 3. července. Radomírům gratuluju.
0: Český rozhlas Brno.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ono se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu.

0: byla novinkou. Sunshine Reggae od Laidback na vlně Českého rozhlasu Brno. Na níž právě teď vítám našeho soutěžícího v tradiční páteční víkendové, tedy trefě. Dobré odpoledne, Zdeňku.
1: Dobré odpoledne vám přeju.
0: Před námi je minuta s maximálně 7 otázkami. Záleží vždycky na tom, jak rychle já čtu. Já jsem dnes takový trošku zpomalený, tak to asi nebude tak žhavé. A taky na tom, jak rychle vy odpovídáte. V tomto případě vždy dostanete možnosti, jak odpovědět, tedy jak trefit správnou odpověď, je zase o něco lehčí, že jo? Ale já se teď na malou chvilku zastavím u dnešní odměny, kterou můžete mít za aspoň polovinu správných odpovědí. Otevřel jsem tuhle knížku z nakladatelství Kazda, knížku Udělej to jako Racek, vy, tři tečky, se na to, zrovna na místě, kde je v takovém rámečku dvojice typů, jak trénovat schopnost zvládat konflikty. Prosím, poslouchejte. Za prvé, projděte se po pěší zóně a neuhýbejte okamžitě, pokud jde někdo proti vám. Pozor, nikomu schválně nenadbíhejte, jen se zkrátka nevyhýbejte. Zkusil jste to někdy, Zdeňku?
1: No, asi když jsem byl mladší, ale teď...
0: Teď ne.
1: Teď ne.
0: No tak ono, taky Brno je plné japonských a čínských turistů, to nevím, co by se stalo, kdybyste opravdu neuhnul. A ta druhá možnost, jak trénovat schopnost zvládat konflikty v téhle knížce z nakladatelství Kazda, která vás čeká, zní, najděte si jiné místo v restauraci, pokud se na tom stávajícím necítíte dobře. Nevysvětlujte, proč chcete změnit místo, prostě to udělejte. Už se vám stalo někdy něco takového, že třeba na vás táhlo od okna nebo byla příliš hlasitá hudba?
1: Taky ne, takže já si sednu, vyberu si na první pohled, kde chci sedět a zůstanu tam a většinu tam ho nemám potřebu.
0: Vy jste podobný stoik jako já. Teda někdy jsem takový stoik. Ale jak zatnout tipec závislosti na harmonii, to se z téhle knížky rozhodně dozvíte. Teď jde o tu cestu k ní. Aspoň polovina vašich odpovědí by měla být správná. Na otázky, které už se chystám klást. Můžeme začít?
1: Jdeme na to.
0: Předevčírem by slavil narozeniny brněnský bavič a zpěvák Rudy Kovanda. Kolik by člen hudební skupiny Los Brňos a v roce 75 málem Zlatý Slavík měl roků? 67, 77 nebo 87?
1: 77.
0: Ze které rostliny získáváme koření známé jako šafrán? Z mochyně, z krokusu nebo ze šalvěje?
1: Krokus.
0: Byl brněnským básníkem, v Žabovřeskách je po něm pojmenována ulice, napsal text k jedné známé písni Gustava Broma a narodil se 29. června před 109 lety v Přerově. O kom pak jsem to mluvil? O Ivanu Blatném, o Ludvíku Kunderovi nebo o Josefu Kajnarovi?
1: Kajnar.
0: Město Lednice má ve svém znaku 7 žaludů, hroznů nebo hrušek? Šestý pád podstatného jména je nazýván také jako akuzativ, vokativ nebo lokál. Jedna jediná odpověď, a to ta poslední, byla nesprávná, protože šestý pád podstatného jména je nazýván také jako lokál, ale jinak jste věděl úplně všechno a já vám samozřejmě gratuluju, protože jste se, Zdeňku, právě stal majitelem další hezké ceny za svoje vědomosti v naší víkendové trefě.
1: Děkuju.
0: Rádo se stalo, přeju vám ještě hezčí léto. Cenu zašleme příští týden, takže prosím, počítejte s drobným zdržením, ale rozhodně o ní nepřijdete. Teď vás ale poprosím, abyste počkal na telefonu, abychom mohli vyřídit všechny ty podrobnosti, které souvisí právě se zasíláním. Děkuju a přeju vám dobré odpoledne.
1: Pěkný víkend přeju.
0: Je 15 hodin a 19 minut. Ani v tom dnešním, tedy pátečním dobrém odpoledni nemůže chybět další zámecké léto. S tímhle cyklem jste se setkali vlastně už loni a už za chvíli pro vás budeme mít další tip na návštěvu jednoho z našich zámků v dalším cyklu. Kam nás zavede zámecké léto tentokrát, to za chvilku prozradí František Kinský.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naš.

0: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Touhle verzí písničky Singing in the Rain by musel Gene Kelly hodně zrychlit, ale on by to zvládl. Podle mého to byl společně s Fredem Astaire jeden z nejlepších světových tanečníků vůbec. Ale teď k tématu, které jsem vám slíbil a na které určitě čekáte. Tedy pokud rádi navštěvujete zámky, tak to jste si určitě oblíbili i naše zámecké léto. Každý den vás zveme na jeden z našich zámků. Navíc můžete každé všední dopoledne, krátce před 10. hodinou, soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. S průvodcem zámeckým létem Františkem Kinským se právě teď vydáme na další památku.
1: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku. Zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem, jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře. Kolem zástupy andělů, vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly, jsou tam alegorické výjevy světadílu, takže opravdu tady je na co koukat, takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho a myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc, má toto svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. A kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No, my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Možná vypráví
4: něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: A byť je zítra sobota, A vy jste zvyklí na zámecké léto, zejména ve všední dny. No tak musím říct, že i zítra se přihlásíme se zámeckým létem od 13 hodin přímo z rodového zámku Kinských v Kostelci nad Orlicí.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Dnes je pátek 3.7.2026. Ono to něco napovídá, já na to sázím, že to víte, ale pro jistotu ten víkend, který je před námi, je pro zejména ty, kteří mají pracovní povinnosti, docela dlouhý. Ano, je sváteční a jak se před ním jezdí prostředky veřejné dopravy? No tak to vám na obvyklém místě, jako vždy v pátek, už za pár chvil poví zástupce Jihomoravského Kordisu Květoslav Havlík.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jen drobně poopravím Marcelu Holanovou. Máme odpoledne, máme 15 hodin 38 minut, je pátek 3. července a teď by měli zbystřit řidiči a řidičky, ale hlavně ti, kteří jezdí veřejnou dopravou, protože jednak já povím, co je nového pro ty z vás, kteří používají stále individuální dopravu. No tak na D1 na 162. kilometru ve směru na Prahu se provádí práce na silnici. Je tam zúžení vozovky na dva jízdní pruhy a trošku se tam tvoří kolony. V opačném směru tedy přijíždíte-li do Brna od Prahy, očekávají už od Ostrovačic tu kolonu v pravém pruhu, mám tím na mysli kolonu kamionu, které se štosují před Brnem. Ale jak se jezdí veřejnou dopravou, což je předmět té naší pravidelné páteční dopravní informace vždy, je připraven tedy s touhle informací Květoslav Havlík z Jihomoravského Kordisu. Dobré odpoledne.
1: Já vám přeji krásné slunečné odpoledne.
0: Teď vám může zástupce koordinátora veřejné dopravy na území regionu říct, co je nového, tedy jaké jsou problémy ve veřejné dopravě případné.
1: Tak, jak jste to před chviličkou zmínil, tak prázdniny, neprázdniny, kamiony pořád jezdí a D1 pořád ucpávají ve směru od Prahy na Brno, takže začal bych právě tady tímto místem a opravdu, jak už jsme si říkali, tak autobusy od Velké Býteše, od zastávky do Brna mají nebo získávají taková drobnější zpoždění právě proto, že všechna auta se snaží D1 před Brnem vyhnout a berou to přes Bosonohy a tím samozřejmě zpozdí i naše autobusy, ale to bych řekl je asi taková ten nejkritičnější zpráva toho dnešního odpoledne, protože právě protože máme prázdniny, tak ty kolony nejsou až tak dlouhé, takové ty tradiční místa Břeclav na kruhovém objezdu přes dálnici D2, Lípůvka, Kuřim, tak samozřejmě drobná zpoždění, typický pátek tam máme, ale je to zhruba opět někdy až o 10 minut kratší situace nebo kratší zpoždění, než bývá ve školním roce. Možná bych zmínil takovou drobnost ještě ve směru od Letovic na Březovou, což znamená ta naše hlavní výpadovka na Svitavy. Tam bych chtěl upozornit poměrně čerstvě, tam prý spadl strom a má to trošku vliv na naše autobusové linky 273 a 272, které tam můžou zůstávat kvůli kyvadlovému projíždění, které tam můžou dostávat určitá zpoždění. No a možná ještě poslední informace, co se týče regionálních autobusů, tak trošku hustější provoz zaznamenáváme při výjezdu z Brna na Vyškov, na Rousinov a podobně. Není to nic hrozného, je to zpoždění kolem 10 minut, ale zřejmě se tam projevuje uzavřená část Brněnské ulice Olomoucké a všichni to objíždějí po té hlavní silnici výpadovce na Rousinov. No a když se dostanu k vlakům, tak v regionální dopravě musíme to opravdu zaklepat, máme klidný provoz, žádné zásadní věci, ani drobnější věci neevidujeme a možná trošku větší problémy jsou někde v České Třebové, kde můžou způsobovat problémy pro průjezd těch dálkových vlaků a některé z nich samozřejmě projíždějí i do Brna, takže je potřeba počítat s tím, že občas nějaké to ECčko pojede později, než by mělo.
0: Ovšem i o prázdninách, které právě prožíváme, vás čekají v tomhle pravidelném dopravním pátečním okénku informace o případných výlukách či změnách v dopravě. Tak co nám musíte říct?
1: Tak, ty prázdniny, to je totiž nejhorší období, protože těch změn a výluk je obrovské množství. Já to proběhnu letem světem. V prvé řadě bych chtěl zmínit Brněnskou Bystrc a tramvaje. Tam bych chtěl upozornit, že od pondělního dopoledne už tam budou probíhat takové menší manévry dopravního podniku, protože tam začíná velká rekonstrukce, která bude trvat, pokud se nemýlím, do půlky srpna. Takže trošku budou jezdit tramvaje jinak. Doporučuji, podívejte se na web dopravního podniku, jak vám to pojede, abyste dobře dojeli. No a mimo Brno tam těch změn je víc. Upozorním, že už od včerejška jsou drobnější změny zastávek ve Zbíšově u zastávky s velkým Z. Tam místní obyvatelé určitě vědí, ale pokud byste tam měli na návštěvu, tak to tam trošičku doporučuji se radši těch místních zeptat, kam na kterou zastávku máte jít. Potom vlaky, ještě bych zmínil, že od pondělka až do poloviny července, to platí pro všechny následující výluky, o kterých budu mluvit, bude platit následující změny. Mezi Znojmem a Redcem budou vlaky nahrazeny autobusy, což se dá říct, že je poměrně dlouhá doba od toho pondělí až do poloviny července. Potom také bude změna obsluhy malinké obce Skalička, kam pojedou autobusy přes Nuzířov. Také budou změny na vlakové lince S9, kde budou trošku dřívější odjezdy mezi Moravským Pískem a Starým Městem. Drobně se změní trasy a jízdních řády línek 271 a 251 u Velkých Opatovic, to jsme zase na druhém konci našeho kraje. Teď se dostaneme na Kyjovsko, tam upozornění pro obyvatele Želetic, Nenkovic a Stavěšic. tudy nepojede linka 106 a místo ní budou jezdit posilové autobusy 661. A úplně na závěr od úterý, a to až do konce srpna, nepojede 501, která standardně jezdí v Brně od ústředního Hřbitova do Nebovit a do Ořechova, tak nepojede mezi Nebovity a Ořechovem. Takže to byly ty velké změny a teď už jenom taková rychlá poslední zpráva na závěr, pozitivní. Zítra v sobotu nezapomeňte vyrazit na poslední ohňostroj na Přehradě. Opět budou posíleny nejenom linky brněnské městské dopravy, ale dostanete se směr Tišnov, případně i směr na jih ve směru k Bohunické nemocnici a také v noci, protože je to noc ze soboty na neděli, pojede řada vlaků i nočních autobusů z Brna do celého kraje.
0: Květoslav Havlík za Jihomoravský Kordis, za koordinátora veřejné dopravy na území regionu, vám řekl, jaké změny, výluky v dopravě, ale také jaká je aktuální situace s těmi spoji, které využíváte pravidelně. Děkuji moc krát, Květoslave, a dovolím si dodat ještě jednu informaci. Když už jste tedy zmínil zítřejší ohňostroje, tak já připomenu ještě jednu prázdninovou radost. Už od zítřka bude vždy o víkendech a svátcích v provozu linka H4, to je historická linka, no a měla by jezdit až do pondělka 28. září na trase Komenského náměstí, Česká náměstí Svobody, Zelený trh, Hlavní nádraží a tak dále až na Mendlák. A já si vzpomínám, že jsem v ní ještě jako malý jezdíval kdysi dávno v té dřevěné tramvaji, že jo?
1: Ano, takže celá Jižní Morava šupem do Brna.
0: Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný víkend.
0: Už jen vteřiny nás dělí od chvíle, kdy už měl být slyšet Martin Písařík. No tak, já jsem se trošku zapovídal s Květoslavem, snad mi to nemáte za zlé. Už za chvilku se ale dozvíte, kolik srdcí mají chobotnice a jak je to s jejich chapadly. A proč jsou to zrovna chobotnice, když žádný chobot nemají? Tak to jsou otázky, na které Martin Písařík odpoví v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: No prosím, tak teď už vím, proč chobotnice. Ovšem k těm 8 chapadlům bych měl ještě jednu pomůcku. V řečtině je to ochtapody. Chtapody taky někdy. Což je ochto, což je 8. Takže mnemotechnická pomůcka je na světě. Už jen pár chvil a bude 16 hodin a tím pádem čas na nové zprávy Českého rozhlasu Brno v podání Věry Šembekové. Už za chvilku dorazí do studia a po ní bude čas na humoriádu. Marie Formáčková společně s Patrikem Rozehnalem a společně s vámi bude vybírat scénky v hodině plné humoru na přání po 16. hodině a 4. minutě. Den v kraji vás čeká dnes tradičně opět po 17. hodině a dnes uslyšíte v kraji, tak jak brněnskou 11, tak jednu vzpomínku. Opět připomeneme brněnskou historičku Milenu Flodrovou, která zemřela ve věku 91 let, a to cyklem Zákoutí mé duše, který vznikl v brněnském studiu Českého rozhlasu. No ale zmínil-li jsem i dnešní brněnskou 11, měli byste vědět, co všechno vás v ní čeká. Třeba smutné léto pro brněnská kina. Ta venkovní hrají, ale vnitřní sály jsou zavřené, anebo brzy zavřou kvůli opravám, kdy se vrátí zpátky a v plné síle do hry kina Art a Lucerna. A jak to vypadá se znovu otevřením kina Skala, které je 3 roky ve vynucené odstávce? To se dozvíte v brněnské 11. Tomáše Kremra a Davida Nekvindu uslyšíte po 17. hodině a řeknu vám třeba, kde v Brně vědci naměřili pocitových 60 stupňů Celsia. A nebo při jakých kulturních zážitcích se nejlépe ochladit. A nebo jak vysoko stříhat trávník a jestli Brno opravdu bude mít 2 fotbalové týmy v první lize, což se stalo naposledy před 2. světovou válkou. Dobré odpoledne a krásný dlouhý víkend vám přeju. Neloučím se definitivně ve 23 hodin naslyšenou na začátku noční linky.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: To je Tete Michel Kpomasí, rodák z Toga, který ve svých 16 letech z Toga utekl a jako dítě se dočetl o Grónsku a naprosto se do něho zamiloval. Vydělal si peníze a skutečně v roce 1965 do Grónska přicestoval, strávil tam několik let a od té doby se tam vrací. A napsal knihu v roce 1979, která se jmenuje Afričan v Grónsku.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: O ceně pozemku pod stadionem za Lužánkami v Brně rozhodne odborný posudek. Dětský domov v Jemnici žádá organizátora zrušeného tábora o vrácení 130 tisíc korun. Fotbalový artist Brno přijal nabídku hrát v příští sezóně první ligu. Zítra bude většinou polojasno a teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. O hodnotě pozemků pod stadionem za Lužánkami rozhodne revizní znalecký posudek. Fotbalová zbrojovka jako jediný vážný zájemce chce od města nemovitosti koupit a na místě postavit nový stadion. Cenu parcel si nechal posoudit jak klub, tak město Brno. Dvojice posudků se ale v hodnotách výrazně liší. 100 milionové odchylky cen by mohly ohrozit platnost kupní smlouvy, vysvětluje radní pro sport Tomáš Aberl z TOP 09.
3: My musíme vycházet z těch dvou stávajících znaleckých posudků, takže budeme tou cestou revizního znaleckého posudku a to, co z toho vzejde, a doufám, že se domluvíme na tom, že ten revizní znalecký posudek je ten správný, ještě ji bude muset akceptovat samozřejmě zbrojovka, budou muset jako upravit například cenu a tak dále, takže to všechno se teprve uvidí, jak to dopadne.
1: Majitel zbrojovky Vojtěch Kačina odhaduje, že stavba stadionu by mohla vyjít na 3 miliardy korun. První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Nereaguje ani na opakované telefonáty a e-mailové zprávy reportérů Českého rozhlasu. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Z Jemnice na Moravsko-Budějovicku mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kynelová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora vyzvala, aby vrátil peníze a je rozhodnutá se obrátit i na policii, uvedla to pro Český rozhlas.
2: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno budou v příští sezóně hrát nejvyšší soutěž. Dosud druholigový klub potvrdil, že přijal nabídku Ligové fotbalové asociace na posun mezi elitu. Artis v Šance-Lize nahradí Karvinou, kterou etická komise Fotbalové asociace České republiky vyloučila kvůli ovlivňování zápasů.
4: Nabídku nahradit Karvinou ve fotbalové Šance-Lize nejdřív dostalo Táborsko, to ale jako druhý tým minulé druholigové sezóny tuto možnost odmítlo. Na řadu tak přišel třetí Artis a ten nabídku přijal. Brno tedy bude mít v nové prvoligové sezóně dva zástupce, už na jaře totiž do nejvyšší soutěže sportovní cestou postoupila taky zbrojovka. První derby je na programu v 8. kole v polovině září. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Proti rozhodnutí Ligové fotbalové asociace je majitel fotbalové Dukly Matěj Turek, který je přesvědčený, že Dukla po vyloučení Karviné měla jako tým sestupující z nejvyšší soutěže dostat přednost před náhradníky z druhé ligy. Obrátí se proto na soud.
2: Počasí.
1: V noci a zítra ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dne převážně polojasno, odpoledne a večer se bude oblačnost přechodně zvětšovat. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, nejvyšší denní 25 až 28, na severu a západě kraje místy kolem 24. Vítr mírný, přechodně i čerstvý a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Se silným provozem a kolonami počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy a také ve směru na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host, já to budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
7: Krásné odpoledne všem.
6: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
7: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
6: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
7: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
6: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek.
2: Humoriáda.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečko, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tak tam by ta tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit v tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wenberga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
4: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
5: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
6: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
4: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
5: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
6: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
4: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
5: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
3: Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3.
6: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
4: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
5: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
6: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
4: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
5: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
7: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kdyby něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměli jiný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, to je i pěkný, když jako je tam i ta veselost. No.
0: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se smála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
1: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
0: Jo.
1: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
0: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečných řečí.
0: To takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
1: Takovej podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového...
1: Pokračovat
0: třeba...
1: v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy smutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem. A když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam, třeba zahlenu?

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z

0: nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
1: Miroslav Skarvine, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
0: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
2: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
3: Já jsem taky z Prahy 7.
2: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
0: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, tak. Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
4: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
0: Dobře.
3: Také vás zdravím, děkuju.
0: Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
3: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju. Já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
0: A nebo půjčit knihovně.
3: A nebo,
5: to bych se schlánila, no.
3: Nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu. Já mám doma dvě.
0: To je výzva.
5: A jak bych to vám ji zaplatila?
3: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
0: Já, teď bude lidí.
3: Ano, mám jenom jednu. Taky.
0: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivoš Moldase.
6: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zpíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl a že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
7: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
8: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
9: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
7: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
8: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
9: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
7: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
10: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
8: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
6: Ano, já vám to přečtu za pana doktora.
8: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
6: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
7: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem, že?
9: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
7: Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
10: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
8: Došlo k takové nehodě.
6: To se zase nedozvíte.
8: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Onemocněl a záhy. takovým banálním způsobem umřel.
6: Zas to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
0: Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perls blok.
3: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár, já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malý, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
0: No, to se asi všichni otočili, ne?
3: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou, měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď říkal, a teď říkal plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. Jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
0: No, tyhle ty dětské hlášky, kdysi jsme, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda
3: no, nevím. Děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. A škoda, že to ta paměť neuchová.
0: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíší nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
3: A my to začneme sbírat.
0: Ano, jo. A pak to vydám.
3: A pak to vydám.
0: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi, že

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako psila se tam snad celá republika. I ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do trošky, my jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým, to je tam, jak je slunce se na pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná scéna, tam se to odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí a on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodně, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: no,
1: věku.
2: No říkal, že už nechce něco četit.
1: No to už říká leta, je to škoda.
2: No,
1: Kolik lidí toho lituje.
2: Já ho přemluvám, ať píše, ať napíše o svým životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on už taky napsal. On Určitě. Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu i on by mohl koncertovat. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil
2: telefon. Doufám, že nás poslouchá.
3: Jsem doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, poprosím. Pane Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je pan, mám to pak. Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru. A my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Pánu, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech a v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou, vedle ní Květa Fialová s tím udiveným údivem, diví všemu, že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák, Helena udělala, se nadechla, Květa udělala, se nadechla, jenže štramák, obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák má. Ježišmarja. Teď ta Helena k němu, teď jsme se jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě a říkala... Jepa, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, teď jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od pólu k pólu, teď on ta Květa tam okolo něj s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi 2 minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byli kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli 4 chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, pak se takhle svezla a najednou se vozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do Excelence lehce, tak říkal, Excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pa, Excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. Dum, dum, dum. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkala jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiní muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž bychom tušili.
1: No a proti koho já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím, jak vypadal.
1: Jo.
2: Že byl černě oděn, ano. Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Stál kameně jak socha, ano, a vyprávěl.
2: A vyprávěl. A i si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak, varianta
2: ale záleží
1: B.
2: to na posluchači. Ano.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 011 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně. A přeju si Ačku pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Děkuji.
5: Aby dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. Chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
7: Naschledanou.
3: Dobře, naschledanou. Děkujeme. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu, to by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to kořeň, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo, tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izvinite, pažáste, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo, balšoje. I vůbec, já skazal, izvinite, pažáste, vy nerozumíte rusky už, věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tam hledá dívenka. Já ti to přeložím. Říkám, izvinite, pažáste, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak jste to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izvinite, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se, udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jím, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedné svý známý a ona ji dostala. Takže ještě jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flašky, tak jsou i bábovky.
3: Protože dobře ona jí, uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, no vida, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no, já ti to pak řeknu. Bábovky rád, no, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, teď já už se na to tak těším.
3: Jo, budeš zkoušet
6: teď něco. Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, Smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900 může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 011 04 heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu, chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka. Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Píšeme i bod od vás.
3: A zdravíme Královské
2: děkuji
3: město.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokem, zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme i bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. A jenom, když jste tam měli takové ty hlášky s tím můžu, tak pořbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil, Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak si kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu. A trochu se ke mně přitul. A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec. Ty seš éterický. Já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu. Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přes aut. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila a těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuji za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... To bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trávte ten volný čas nebo i ten pracovní. My jsme moc rádi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Meteorologové varují před požáry v Jihomoravském kraji. Žádovice mají nově opravené okolí kostela svatého Jana Nepomuckého. Senioři se na letním táboře na Žďársku učili spolupracovat v týmu. Zítra bude polojasno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Na jižní Moravě varují meteorologové před požáry. Výstraha platí až do sobotní půlnoci v celém kraji a také v jižní polovině Olomouckého kraje a na západě Zlínského. Důvodem je sucho a silný vítr. Lidé nemají rozdělávat oheň v přírodě ani jinak manipulovat s otevřeným ohněm. Opatrnost je nutná i při používání zemědělské techniky a v okolí železničních tratí. V Žádovicích na Kyjovsku skončila rekonstrukce parku v okolí kostela svatého Jana Nepomuckého. Práce vyšly na necelých 16 milionů korun. Přibližně polovinu pokryla evropská dotace. Obec park otevře při setkání rodáků tento víkend. Podle nezávislého starosty Bronislava Sedi jde o prostranství pro setkávání, slavnosti nebo odpočinek.
2: Probíhaly tam výsadby parkových stromů. Horní část je ocnářská, prostřední část, tam jsou vysazeny aleje mandloní a spodní, která vlastně lemuje nové schodiště přístupové jako od obecního úřadu ke kostelu. Tam je vysazena alej dubu.
1: Téměř 50 důchodcům v Daňkovicích na Žďársku dnes končí letní tábor. Pořádal je pro ně Havlíčsko-Brodský Senior Point. Po celý týden měli táborovou hru s tématem cestování v čase.
3: Sesunete se do továrny, protože v první komunitě bylo spousta továren, tak jsme pro vás připravili takovej sportovní pás továrenskej.
4: Je mi 1932.
5: Pamětník první republiky Josef Vrána je ze hry nadšený. Senioři už byli v pravěku, středověku a v renesanci. Jedna z vedoucích Tereza chce, aby si senioři užili pohyb a společně strávený čas.
3: Hlavně ten týmový duch, aby v tom týmu zkoušeli různě organizovat to, vymýšlet a různý strategie týmový.
5: Poslední cesta časem se zaměří na 80. léta 20. století. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci a zítra ráno bude na jižní Moravě skoro jasno nebo jasno, přes den polojasno, odpoledne a večer přechodně i více oblačnosti. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, nejvyšší denní 25 až 28, na severu a západě místy kolem 24. Vítr mírný, přechodně i čerstvý, lokálně s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnice D46 je teď jen s obtížemi průjezdná ve směru na Vyškov, a to na 13. kilometru. Je to kilometr před výjezdem na Brodek u Prostějova. Hasiči tam zasahují u požáru auta. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. 3 minuty po 17. hodině začíná pořad Den v kraji. Nejdříve se podíváme na důležité události z jižní Moravy. Pár minut poté nabídneme předpověď počasí. Krátce po 17:45 vás čeká další díl brněnské jedenáctky a přibližně v 17:30 to bude pátý díl cyklu Zákoutí mé duše, který přiblíží začátek profesní kariéry Mileny Flodrové. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Mach. Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 5 minut. Zpravodajský souhrn přináší Věra Šenbeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dálnice D2 v Brně bude od dnešního večera do sobotního dopoledne uzavřená. Řidiči tam neprojedou od dnešních 19 hodin do zítřejších 9. Uzavírka se zopakuje i ze soboty na neděli. Dnes večer silničáři zahájí betonáž mostu dálnice D1. Ve stejný čas ze soboty na neděli osadí mostní nosníky. Podle generálního ředitelství silnice dálnic Radka Mátla se snaží uzavírky plánovat v době, kdy očekávají nejmenší provoz. O hodnotě pozemků pod stadionem za Lužánkami rozhodne revizní znalecký posudek. Fotbalová Zbrojovka jako jediný vážný zájemce chce od města nemovitosti koupit a na místě postavit nový stadion. Cenu parcel si nechal posoudit jak klub, tak město Brno. Dvojice posudků se ale v hodnotách výrazně lišila. Klienti domova pro seniory v brněnské ulici Kociánka se dnes vrátili do svých pokojů. Po pondělním požáru elektrické rozvodny museli na několik dní opustit jeden ze 4 pavilonů zařízení. Elektrikáři už ale poškozenou elektroinstalaci opravili. V Mikulčicích na Hodonínsku už obec chystá zázemí pro účastníky letošní cyrilometodějské pouti. Bude se konat v neděli. Pořádá ji mikulčická farnost spolu s obcí a tradičně se jí účastní i lidé v krojích. Kromě jiného poskytne obec i kulturní dům, kde se lidé sejdou k závěrečné modlitbě a posezení, popsal starosta Josef Dvořáček z ODS. Kromě Mikulčic jsou letos spolupořádající obcí také Mutěnice. Poprvé po měsíc dlouhé rekonstrukci dnes lidé můžou přijít na promítání do kina v Blansku. Nejdůležitější částí rekonstrukce byla úprava stupňovitého hlediště. Nové sedačky jsou teď širší a s větším prostorem na nohy, popsal starosta Jiří Crha z ODS. Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a v nadcházející sezóně bude hrát nejvyšší českou soutěž. Třetí tým uplynulé druhé ligy nahradí vyřazenou Karvinou. S postupem asociace o doplnění Artisu nesouhlasí Dukla, která z šance ligy se stoupila. Obrátí se proto na soud. ČTK to řekl majitel Pražanů Matěj Turek.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: 9 minut po 17. hodině přinášíme předpověď počasí. Podrobnosti nám sdělí meteoroložka Bára Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké je právě teď počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: A většinou máme na obloze jasno, případně pokud ne zcela jasno, tak skoro jasno, maximálně polojasno, a teploty ty se teď nejčastěji pohybují mezi 21 a 25 stupni Celsia.
1: Jaké teploty očekáváme v průběhu večera a noci?
2: A ta teplota postupně klesne mezi ranních 15 až 12 stupňů Celsia a během noci bude skoro jasno, případně, nebo jasno, to znamená málo oblačnosti, a bude vát mírný severozápadní vítr.
1: A jaké počasí nás čeká zítra?
2: A zítřek bude jasný ráno, nebo případně jasný, to znamená, zůstane to počasí z noci a během dne pak bude převažovat polojasno. Odpoledne a večer se bude oblačnost přechodně zvětšovat. Zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 24 a 27 stupni Celsia. Na severu kraje tam může zůstat trošičku chladněji, tam kolem 23 stupňů Celsia, a i zítra, tak jako dnes, vál vítr čerstvý přechodně, tak zítra může vát také mírný přechodně čerstvý severozápadní vítr s rychlostmi do 30 km v hodině, ale s nárazy i kolem 55 km v hodině, a ten vítr ten by měl zítra během večera postupně a jenom částečně slábnout.
1: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Až

0: smutné léto pro brněnská kina. Ta venkovní hrají, ale vnitřní sály jsou zavřené anebo brzy zavřou kvůli opravám. Kdy se vrátí zpátky v plné síle do hry Kino Art a Lucerna? A jak to vypadá se znovu otevřením kina Skala, které je 3 roky ve vynucené odstávce? Zaměřuje se na to dnešní díl podcastu Brněnská jedenáctka. Tomáš Kremr a David Nekvinda vám řeknou třeba, kde v Brně vědci naměřili pocitových 60 stupňů Celsia, anebo při jakých kulturních zážitcích se nejlépe ochladit. A nebo jak vysoko stříhat trávník a jestli Brno opravdu bude mít 2 fotbalové týmy v první lize, což se stalo naposledy před 2. světovou válkou.
1: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
2: Zdravíme vás u Brněnské jedenáctky, radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno. Po extrémně horkém týdnu je teď u mikrofonu nerozpuštěný Tomáš Kremr.
3: Ani nevysublimovaný David Nekvinda.
2: Oba jsme v pevném skupenství, ani jeden z nás se naštěstí nezapsal do nějakého smutného rekordu jihomoravských záchranářů.
3: Ti si zapsali do kalendářů 29. červen 2026 jako den s největším počtem výjezdů za den, a to kvůli horku.
2: Takže kolapsy, úpaly nebo úrazy a tak dále. Těch výjezdů bylo tedy teď v pondělí 437, zhruba o 50 víc oproti předchozímu rekordu, který mimochodem padl za covidové pandemie.
3: K tématu horkého léta v Brně se ale ještě vrátíme.
2: Ono se asi zase vrátí i to horké léto.
3: Jednou se třeba vrátí do provozu i brněnská kina.
2: Už jsou to 3 roky od chvíle, kdy zavřelo univerzitní kino Skala kvůli špatné statice domu, který patří městu Brnu. Ještě pár let zavřené bude, ale už se něco děje, protože magistrát chce na podzim zahájit statické zajištění hlavního sálu. To zároveň znamená, že skončí kino Skalka, jak potvrdila mluvčí Masarykovy univerzity Simona Polcarová.
4: Což souvisí i s tím, že vlastně k začátku nového akademického roku skončí i provoz kina Skalka, protože už počítáme s těmi opravami.
3: Což může trvat rok nebo taky 2.
2: A teprve potom může začít ta hlavní rekonstrukce.
3: Takže pro fanoušky Skaly je to taková, řekněme, hořkosladká zpráva. Něco se děje, ale potrvá to dlouho.
2: Co si o tom myslí lid? Kolega Šimon Franz se ptal návštěvníků kina Art, Dana a Arťoma.
5: Kin je tu obecně málo a je to fakt bída. A to mě i dostal frustruje, když výjimečně nenajdu něco v Artu, tak nejdu do kina. Tečka.
6: Kdyby právě bylo druhé jiné místo, kde by lidé taky měli vkus, tak bychom byli odkázaní jako na to jenom.
2: Tak to je trošku přísný pohled, bych řekl, ale mají trochu pravdu, protože v Artu teď fungují jenom 2 prťavé sály. Ten hlavní je do půlky července zavřený kvůli výměně vzduchotechniky i zvukotechniky, jak říká šéf kina Milan Šimánek.
7: Všechny repráky už jsou na svém místě, musíme vrátit sedačky na místo, musíme je všechny vyčistit. A pokud to nová klimatizace utáhne, budeme doufat, že jo, tak bychom měli hrát celý léto bez omezení, navzdory vedrům a všemu, a nemusíme už omezovat kapacitu a tak dál, což bychom stejně teď bez klimy dělat museli. Dost možná bychom stejně teď

0: manipulační nebo rezervační poplatek, něco takového přes 20 korun. Jako nechápu, to se ti prostě v jednosálovém kině nestane, to by se ve skle nestalo, něco takového. Máš to tím nějakou zkušenost?
1: To je zavřená.
0: No to je pravda.
2: Teď zas trochu toho sportu.
0: Ani jsem si nemyslel, že se k tomuhle tématu vrátíme, když jsme tady před pár epizodami naspět počítali, že Brno by mohlo mít zase dva fotbalové týmy v první lize. To se stalo naposledy před druhou světovou válkou, něco takového.
2: Ano, ale už je to skoro jisté. V době natáčení tohoto dílu vlastně čekáme na definitivní potvrzení, že kromě zbrojovky bude v nejvyšší soutěži od podzimu i Artis.
0: Teď mi vysvětli, jak se to stalo, protože Artis přece nevyhrál to, co měl vyhrát, aby tam postoupil.
2: Nevyhrál to, co měl vyhrát, ale pomohl mu karvinský primátor, který je zároveň tam šéf fotbalového klubu a který nejspíš tak trochu uplácel rozhodčí hráče, za což dostala Karviná trest, byla vyřazená z první ligy. Nabídku jít do první ligy místo Karviné dostalo Táborsko, protože to byl druhý tým minulé druholigové sezóny, ale Táborsko po nějakém váhání tu nabídku nepřijalo, no a tak nabídku dostal Artis jako třetí tým minulé druholigové sezóny, ale podle všeho tu nabídku přijme.
0: Postup kontumačně, dá se říct, nebo něco takového?
2: Administrativně se říká ve sportovním prostředí.
0: A takže budou hrát teda na srbské?
2: Ano, oba týmy budou hrát na srbské. A mimochodem, další drobný problém je, že při losu se ještě počítalo s Karvinou, takže je tam pár víkendů, kdy bude zbrojovka i Artis hrát ve stejný víkend, což normálně není běžné, ale asi už to nebudou přelosovávat
0: celé.
2: Kde
0: to budou hrát teda?
2: Budou hrát na stranu na srbské, ale třeba běžně se hraje liga jenom v sobotu a v neděli, tak udělají aspoň to, že třeba Artis bude hrát v pátek a zbrojovka v neděli nebo v pondělí, že to takto trošku dají od sebe. Je to, vychází to na tři víkendy, takže to zase není
0: tak
2: takové
0: bude
2: drama.
0: V pátek fotbalový svátek. Jestli neradi chodíte na úřady, máme pro vás žhavý tip.
2: Brno si zprovoznilo portál občana. Už ho mají třeba ve Šlapanicích, Bílovicích, tak teď už, aleluja, i u nás.
0: Už jsme se dočkali. Adresa je portal.brno.cz.
2: Na jednom místě se tam dají řešit věci online z domu.
0: Třeba registrace psa, to je něco pro tebe, pro milovníka psu.
2: No,
0: zaregistruj si pejska.
2: To rozhodně zaregistruj si pejska plyšového. A nebo třeba si tam můžu taky vyřídit další věc, kterou teda nepoužívám, a to je rybářský lístek, což je ale i něco pro tebe.
0: Ano, já jsem samozřejmě známý rybář, jsem takový Sumec, se mi říká.
2: Nebo si tam můžeš vyřídit blahopřání Sumče nebo zamluvit účast na setkání jubilantů v Brně Severu, ale to se počítá až od 70 let.
0: Ano, to je zajímavá funkcionalita, tak to se klidně přihlásím na setkání jubilantů a tak za 40 let, jako když najdu, teď se přihlásím, za 40 let budu překvapený, že mi někdo přijde popřát.
2: Jsi hodně teda, hodně věříš portálu občana, že bude fungovat i za 40 let.
0: To bude věčné. Tak teď tu máme zprávu, která je dobrá i špatná zároveň.
2: Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Třeba Centrum pro ženy Rosa zaznamenalo v posledních dnech extrémní nárůst počtu zájemců.
0: Jak zjistila kolegyně Alena Hesová, ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné seriál o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, který měl nedávno premiéru.
2: Právě organizace Rosa na vytvoření seriálu spolupracovala a na konci každého dílu je zveřejněné číslo její bezplatné krizové non-stop linky 116 016.
0: Takže je to vlastně k něčemu dobré, i když takovým jako smutným způsobem. K tématu domácího násilí mimochodem doporučujeme i nedávný seriál naší kolegyně a datové novinářky Kláry Filipové na webu irozhlas.cz. Věnuje se tam třeba i tomu, jestli se domácí násilí přenáší mezi generacemi. Na začátku dnešní epizody jsme slibovali, že se ještě vrátíme k těm extrémním vedrům z víkendu a ze začátku tohoto týdne.
2: Jak bylo Brno přehřáté, měřili vědci z Ústavu globální změny Akademie věd, jednak z letadla a jednak na to mají uličníka, což je jméno pro zvláštní postroj, se kterým chodí po městě a měří skutečnou a zjednodušeně řečeno pocitovou teplotu. Jenom mě napadá, není to ten herec jako uličník, že by ho oblékl do nějakého postroje.
0: Ne, je to normální technický uličník, vypadá to, jak kdyby schodil s něčím z sci-fi filmu pravděpodobně. Na Hybešově ulici jim ten jejich normální teploměr vlastně zaznamenal 42 stupňů Celsia. Ale pocitově tam prý bylo asi tak 60. Naopak třeba na třídě kapitána Jaroše tam bylo příjemných ani ne 40 stupňů nádhera.
2: To je příjemné. Dost na to má vliv, jestli jsou v ulicích stromy, stíny, trávník, jestli je tmavá nebo světlá dlažba, z čeho jsou okolní fasády domů, jak fouká vzduch, jak se potíme, ale taky co máme na sobě, říká vědec Daniel Kopkáně.
3: Za mě jako bílá košile s dlouhým rukávem, který můžu ohrnout a nebo si ho roztáhnout, abych měl chráněnou kůži před sluncem, je dobrá volba. Ale pojďme se naučit používat oblečení rozumným způsobem. Ono možná až jako lehce potěuchle se lidí ptám, jestli je černá barva na léto praktická. A ptal jsem se i jeptišky.
0: Co vám řekla ta jeptiška?
3: Ona se zasmála a řekla, že je to praktické, protože ona se polije vodou.

0: a na té černé není vidět, že ona se ochlazuje tím odpadem.
1: A Kopkáně taky zjišťoval v téhle souvislosti, jaká je ideální výška trávníku, taky věčné téma v Brně, sekat, nesekat a jak moc sekat, aby ten trávník optimálně chladil. No a tento vědec tady zjistil, že pod 10 cm sekání trávníku je špatně, ideální délka je 10 až 20 cm.
2: Problém je podle něj ale v tom, že chybí technika, která by dokázala sekat nad 10 cm.
1: No, bude to chtít asi vymyslet prostě nové sekačky. Co už se ale podle vědce pomalu děje, tak to je dláždění ulic světlejší dlažbou, která je skutečně o pár stupňů chladnější než tmavá, protože obecně silnice a cesty a dlažby a tak dále, ty zadržují teplotu nejvíc a sálají i v noci, kdy vlastně paradoxně zahřívají ten už studený vzduch.
2: No ale než tu všechno předláždíme a vysadíme víc stromů, tak to nějaký pátek asi potrvá. Do té doby nejspíš budeme kropit ulice a spouštět mlhovače, abychom se neuškvařili.
1: Rozhodně lepší než nic. Magistrát tenhle týden nabídl i lidem takový kuriozní způsob ochlazení. Otevřel pro veřejnost mimořádně sály na Nové Radnici, kde teda musím potvrdit, tam opravdu je docela příjemně chládek, když se tam zasedá zastupitelstvo, pokud tam teda není nějak příliš dusno.
2: A ještě dál to dotáhli v Kuřimi, kde otevřeli pro kolem jdoucí zimní stadion.
1: Tak těmito kroky jsme porazili klimatickou změnu v Brně a Kuřimi. Gratulujeme. Ještě teda musím zmínit něco, nad čím jsem slyšel lidi v ulicích, jak kroutí docela dost hlavou, protože dopravní podnik se v úterý zapsal do České knihy rekordů, a to s nejdelším konvojem tramvají, protože svých 40 nových klimatizovaných vozů vyslal předpolednem na spanilou jízdu po městě.
2: Já přemýšlím, jak intenzivně museli ti lidi kroutit hlavou, že si je slyšel kroutit hlavou.
1: Já jsem slyšel, jak chodili kolem a říkali, co to tady, pane, nevíte, co to tady je, co se tady natáčíte, nebo to jsou opravdu ty nový klimatizovaný šaliny. Říkám, ano, jsou.
2: To jsem právě se chtěl zeptat, jestli ty jako fanoušek dopravního podniku nebo veřejné dopravy si to nenechal.
1: Já jsem se tam samozřejmě šel podívat a odpovídal jsem pár lidem na otázky, proč to tady je. Říkám, no to je pokus o rekord. V tomhle vedru myslíte? Říkám, ano, v tomhle vedru. No protože v těch šalinách nikdo nejel. To bylo opravdu jenom tak jako potěcha oka zvenčí nebo z kamery nebo někde z dronu, tak nevím, jestli to bylo úplně hodně načasované na ta největší vedra. No.
2: Ale tak šotouši takzvaní byli asi nadšení.
1: Ti byli úplně, ti byli bez sebe. Na závěr vám dáme ještě pár kulturních tipů, nejenom na víkend. Ochlazení teď můžete hledat v divadle Husa na Provázku, které hostí měsíc autorského čtení.
2: Každý den tam čtou autoři a autorky z Grónska, takže těm tady asi musí být vážně vedro.
1: Asi musí. V pondělí začíná na Hvězdárně festival Planet, potrvá týden v červenci a potom ještě týden v srpnu, ale letos tam uvidíte nový obří model Jupiteru, větší než všechny ty ostatní planety předtím.
2: To vás taky možná ochladí. Na Wikipedii se píše, že tam je průměrná teplota minus 120 stupňů Celsia.
1: Na Jupiter. No a třetí tip je přímo z brněnského studia Českého rozhlasu, kde vznikla nová premiérová četba s hvězdičkou, a to pod vedením režiséra Radima Nejedlého. Takhle to zní.
3: Jsem naživu. Žiju. Dýchám. Natahuju rozevřenou dlaň ke slunci. Nejsem tu vězeň, ale privilegovaná osoba, jak říkávala teta Lidie, která měla v oblibě buď a nebo.
2: A to je taky příběh, ze kterého mrazí, příběh služebnice od Margaret Atwoodové.
1: A my jsme zpátky zase v pátek s novou epizodou. Kvůli dovolené bude ovšem trochu speciální.
4: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.
5: Hostem úterního dopoledního vysílání 7. července po 11. hodině bude sběratel Alan Buček. Záliba v železnici ho provází od dětství a přerostla i v profesi. Od roku 1980 se také věnuje takzvané peridromofilii, tedy sbírání lepenkových železničních jízdenek. Dozvíte se mnoho zajímavého o lepenkových jízdenkách, jihomoravské železnici nebo oparní tramvaji Karoline. K poslechu zajímavého rozhovoru vás zve Zdeněk Truhlář.
6: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
7: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
6: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písni

Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 29 minut. Ve věku 91 let zemřela neúnavná propagátorka a znalkyně dějin Brna Milena Flodrová. Český rozhlas Brno, jehož mimořádnou spolupracovnicí byla, Milenu Flodrovou připomíná tento týden každý všední den v tomto čase reprízou pětidílného cyklu Zákoutí mé duše. V roce 2005, tedy k 70. Mileny Flodrové, připravila Olga Jeřábková. Jeho závěrečný díl nám teď přiblíží její profesní kariéru, kterou celou strávila v muzeu města Brna.

Můj vstup do opravdického života, jak mu říkala moje báby, nepostrádal jisté prvky dramatičnosti. Rozhodně jsem nečekala, že k tomu dojde jaksi předčasně. Končila jsem totiž čtvrtý ročník studia historie a archivnictví na Filozofické fakultě Brněnské univerzity. Chystala jsem se na obvyklou prázdninovou studentskou brigádu na zámku v Janovicích. Měla jsem už zadáno i téma diplomové práce, formulář královny Kunhuty a jiné formulářové sbírky 13. století. Čekal mě pátý závěrečný ročník a nic nenasvědčovalo tomu, že by se něco mělo radikálně změnit. Ale ono se změnilo. Využila jsem totiž příležitosti nastoupit na kratší brigádu do tehdejší krajské lidové knihovny v Brně, kde potřebovali sílu na balení knih, lepení štítku a mechanické zapisování do přírůstkových katalogů. K tomu jsem byla svolná. Po několika dnech bylo pro mě posláno panem ředitelem, jak mi bylo tlumočeno, abych se dostavila do jeho pracovny. Utíkala jsem tak, jak jsem byla v pracovním plášti, poněkud ulepená od štítku, zvědavá, co jsem asi vyvedla. Pan ředitel, doktor Řezníček, mě však přijal přívětivě a představil mě dámě, která tam seděla v křesle. Znala jsem ji od vidění a věděla jsem, že je to paní doktorka Cecílie Hálová, ředitelka Městského muzea v Brně. Prohlédla si mě od paty k hlavě, zeptala se mě, zda by mi nebylo proti mysli, kdybych k ní nastoupila jako sekretářka, a to pokud možno ještě koncem těchto prázdnin, protože její sekretářka odchází do Prahy. Zprvu jsem si to nedovedla srovnat v hlavě, ale protože tehdy byl katastrofický nedostatek jakýchkoliv odborných míst, najmě historiků v Brně, neváhala jsem a přikývla. Až na chodbě jsem se vzpamatovala, že přece nemám dokončeno studium, ale to už bylo pozdě. Přišla jsem domů jako ve snách a sdělila rodičům onu překvapivou zvěst. Táta byl nadšen, protože paní doktorku znal z různých setkání historiků. Ona ho také právě takto znala a dodnes nevím, zda i to nesehrálo v tomto punktu nějakou rozhodující roli. Jisto je, že jsem po několika dnech celou věc pustila z hlavy a po skončení práce v knihovně jsem klidně odjela s kolegy na studentskou brigádu do Janovic. Jenže po třech dnech přišel od táty telegram, že se mám štandopede vrátit domů, protože pozítří, to je v pondělí 18. srpna 1957, nastupuji místo sekretářky v Muzeu města Brna. Musím říci, že se mi z duše nechtělo, ale rozum velel poslechnout, protože to bylo zajištěné místo v Brně. A tehdy, onoho 18. srpna 1957, jsem, jak vždycky říkám, čistě umyta a střízliva, se dostavila na Schillingerovo náměstí číslo 2, kde tehdy v takzvaném městském dvoře muzeum sídlilo. Paní doktorka mě přijala jako starou známou, představila mě paní Zelinové, jež se chystala z muzea odejít do Prahy, tam mi ukázala šanony, šuplíky, rozmáchlým gestem regály knih, seznam důležitých telefonních čísel a adres, popřála mi hodně úspěchu a odebrala se na dovolenou, po níž už se neměla do muzea vrátit. Šok to byl dokonalý, protože já jsem neměla ponětí, co to je faktura, její splatnost, kde a kdy se vyplácí mzda, kam se posílají objednávky a vše, co k takové sekretářské praxi prostě náleží. Musím připomenout, že tehdy mělo muzeum všeho všudy 9 zaměstnanců, a to včetně 2 uklízeček, 1 průvodce a 2 řemeslníků, z toho 1 uměleckého restaurátora. Pak jsem tam byla já jako něco mezi odborným a úřednickým pracovníkem, 2 kolegové kunsthistorikové a paní ředitelka. To bylo vše. Nebudu popisovat počáteční trápení, než jsem pozvolna do všeho vnikla, a stále považuji za zázrak, že jsem tehdy nespůsobila žádnou katastrofu, nedopustila se, byť i nechtě, překročení zákonu a předpisu, a že jsem to všechno nervově vydržela. Musím totiž připomenout, že při nástupu bylo dohodnuto, že mi paní doktorka umožní dokončit onen pátý ročník studia, dopsat a obhájit diplomovou práci a odpromovat jaksi při zaměstnání. Splnila to. Promoce se konala v červenci roku 1958 a já jsem jí za to dodnes vděčná. Ani netušila, že Muzeum města Brna se mi stane životní láskou a osudem a že v něm strávím celý svůj život až do důchodu, což představovalo plných 33,5 roku. Oficiálně jsem nastoupila od 1. září 1957,
a skončila jsem 1. února roku 1991. Paní doktorka Hálová byla zvláštní osobnost. Vždycky byla elegantně oblečená, s pečlivě upravenými vlasy havraní černě, a to prosím až do vysokého věku. Byla společenská, plná energie a nápadů, ale někdy trošku příkrá, cholerická a s malým smyslem pro pořádek. Byla však osobností tehdejšího kulturního světa a musím říci, že onen půl rok spolupráce s ní, neboť v březnu následujícího roku ona odcházela do důchodu, byla pro mě vynikající školou diplomacie, sebeovládání i jakéhosi mateřského dohledu nad ní, aby se snad ona sama nedopustila ve své velkorysosti něčeho, čeho by pak mohla třeba litovat. Poznala jsem chod muzea i z jiné než vyhraněně historicky odborné stránky a musím říct, že mi to nikdy nebylo ke škodě. Tehdy jsem ovšem měla 22 let. V muzeu jsem měla možnost hned od začátku poznávat i jiné osobnosti, jež s paní doktorkou spolupracovali v odborných otázkách. Byl to především pan profesor architekt Bohuslav Fuchs, uznávaná osobnost moderní architektury, který připravoval po výtvarné stránce projekty a návrhy muzejních výstav. Byl vždy korektní, distinguovaný, mluvil tiše a nikdy jsem ho neviděla rozčileného. Dokonale se ovládal a bylo vidět, že si je vědom své vysoké odborné úrovně. Jeho návrhy uspořádání výstavních ploch byly ve své době neobvyklé a moderní. On pak vždy trval na precizním provedení všech řemeslných instalačních prací. Jinou osobností byl pan architekt František Kalivoda, vůči ženám nesmírně dvorný a pozorný, na můj vkus tu a tam až přesládlý, ale člověk s tehdy neobvykle vybraným smyslem pro grafickou úpravu knih zaměřených na architektonické problémy Brna. Dovedl žertovat na samé hranici jakési frivolnosti, ale nikdy si nedovolil tuto hranici překročit, alespoň vůči mně ne. Jako správná sekretářka se musela vařit kávu i zasedající radě muzea a seznámit se s jejími členy. Těmi byli opět mužové zvučných jmen, například doktor Chylík, pan profesor Čáda, pan inženýr Vyčár, pan doktor Hurt, doktor Nožička a jiní. A já jsem tehdy měla před nimi nesmírný respekt. Po příchodu z muzea domů jsem teprve zasedla k psaní své diplomové práce, při níž mi cenným pomocníkem byla, ač se to nezdá, opět moje báby. Diktovala mi totiž neúnavně z mého konceptu, takže jsem mohla psát na stroji o to rychleji. Pokud narazila na jméno Františka Palackého, vyslovovala ho vždy s úctou, protože se narodil v Hoclavicích pod Petřkovskou hůrou, kterou bylo z jejich Hustopeč nad Bečvou vidět. Ale vždy důsledně se svým tvrdým valašským L ho vyslovovala vždy jako Palacký. Když ovšem narazila na citaci z pramenu, vzdychla a řekla: heď, toto tu máš latinsky, to já neumím, to si přečti sama. Časem se totiž naučila latinu alespoň běžně poznávat. A tak společnými silami se vše překonalo. V muzeu jsme stačili instalovat velkou výstavu k výročí narození Jiřího Mahena v prosinci roku 1957 v nově upravených sálech 1. patra domu pánů z Kunštátu. Stačila jsem dopsat svou diplomovou práci a obhájit ji, ale to už paní doktorka Hálová z muzea odešla do důchodu, ačkoliv vždy a za všech okolností úzkostlivě tajila svůj věk a běžně se dělala o 4 roky mladší. A na její místo přišel tehdy mladý absolvent oboru dějin umění Brněnské filozofické fakulty Oldřich Toman. Po krátkém přebíracím intermecu došlo k reformám v muzeu. Na místo sekretářky byla přijata jiná paní a já jsem byla uvolněna pro svou odbornou historickou práci. Byl přijat i nový pan účetní, muzeum se rozrostlo o dalšího kunsthistorika, přibylo mu literární oddělení a získalo i muzeum odboje na Špilberku s báječným kolegou Jaromírem Wagnerem. V oněch letech 1958 až 59 se v muzeu sešel mladý kolektiv, který se velmi dobře zžil a dovedl proto i s humorem a nadhledem čelit nástrahám a problémům doby. Tehdy se mě řada mých přátel a známých ptala, cože vlastně takový odborný muzejní pracovník vůbec dělá, kromě toho, že si vaří kafe a každý den čte ráno noviny.
Byli překvapeni, když jsem jim líčila, že to kafe se samozřejmě pije a ty noviny ráno se ve vyhrazené půlhodince přečíst musí, aby byl člověk v obraze, ale pak, že začíná ta úplně obyčejná muzejní čina, kterou lze nahrubo rozdělit do tří částí. Sběr, evidence a péče o sbírky, vědecko-výzkumná činnost a činnost veřejně osvětová, která se zase rozpadala na pořádání výstav, přednášek, exkurzí a jiných akcí pro veřejnost. Když jsem nastoupila, mělo muzeum něco málo přes 42 tisíc sbírkových předmětů z nejrůznějších oborů lidské činnosti, odehrávající především v Brně. Patřila mezi ně cenná sbírka cínového nádobí, porcelánu a skla, ale i her a hraček, medailí, zbraní, obyčejného nádobí, válečkem na nudle počínaje a sítkem na cezení nudlí konče, textilu a oblékání, ale také vzácné památky na cechy a řemesla v Brně, různé diplomy a slavnostní písemnosti a hlavně velká umělecká sbírka obrazů, grafiky, soch a výrobků uměleckého řemesla a tak dále a tak dále. Tyhle ty sbírky bylo třeba novým způsobem evidovat, označit číslem, uložit, chodit, kontrolovat, jak se mají, jak jsem vždycky říkala, a prostě pečovat o jejich bezpečnost a blaho. Když se ovšem připravoval katalog takové sbírky, třeba cínu, bylo třeba nejen poctivě sepsat předmět po předmětu, ale i určit podle značky mistra a o tomto mistru a jeho rodině zjistit v archivních fondech sesterského archivu města Brna vše, od jména manželky a dětí až po jeho mohovitost, bydliště a umístění dílny. Pokud to ovšem šlo a byly proto doklady. No a tomu se pak říkalo odborné zhodnocení a na tomto základě se dali pak napsat třeba dějiny cínařského řemesla v Brně či jiné vědecké statě. Uvádím cínaře jako příklad, ale stejně tak se dali zpracovat obrazy, zbraně a jiné fondy. Vrcholem práce muzejníka však vždycky byly a jsou expozice a výstavy, protože prezentovat něco veřejnosti může muzejník až tehdy, kdy to vše sám zhromáždí, zpracuje, vyřeší si případné problémy a nesrovnalosti, tedy v onom bádání, myslím. A pak už výsledky prostě předloží návštěvníkovi se vším všudy. To, že třeba k otevřené expozici, což je výstava dlouhodobá trvalejšího rázu, nebo výstavě krátkodobé a příležitostné, se uspořádá ještě cyklus přednášek na dané téma, to už je jen jaksi rozvití oné prezentační činnosti. A než takovou výstavu či expozici připravíte, musíte mít napsané libreto, scénář a poté i jakýsi technický scénář, z čehož pak vycházejí výtvarníci, jež ty vaše výmysly, představy a někdy i nesmysly odějí do krásné barevné výtvarné podoby plné nápadu, jimž se pak návštěvníci nestačí divit. Mezitím vším se dvakrát do roka konají nákupní komise, tu a tam se musí rychle zasáhnout, jde-li o nebezpečí, že ten či onen důležitý předmět by mohl vzít za své, třeba úmrtím majitele nebo bouráním domu, to vědí nejlépe archeologové, kteří dělají takzvané záchranné výzkumy. Občas musíte na služební cestu vyřídit to či ono a z vlastní zkušenosti mohu odpovědně dosvědčit, že se v žádném případě nenudíte, ba naopak. Někdy se získá do sbírek předmět, který je velmi zajímavý, ale u něhož je těžké určit, čemu sloužil a hlavně, jak fungoval. Takovýmto předmětům jsme říkávali gumlady. Nechtějte rozumný výklad tohoto názvu, ten neexistuje. Je to prostě název nesmyslný, ale přiléhavý. A právě ty nám někdy dali dost práce, než jsme objevili jejich podstatu. Mělo to jednu velikou výhodu, zejména pro mě. Brno a jeho dějiny se pro mne staly životním tématem, jemuž se věnují dodnes. I když už mimo muzejní službu a víceméně ze setrvačnosti, zájmu a hlavně náklonosti k tomuhle městu. Ono je na první pohled plaché vůči těm, které nezná, zdrženlivé v projevech radosti i zoufalství, což ho naučila jeho staletá nutná potřeba vyrovnávat to, že bylo, je a bude vždycky městem mezi Prahou a Vídní. Je městem tolerantním. Má například mešitu, pomníček odchodu brněnských Němců v roce 1945 i vojenské pohřebiště padlých německých vojáků za druhé světové války, ale také v Evropě zatím jediné muzeum romské kultury a má od středověku vypěstovanou úctu k právu. Těm, které si oblíbí, dovede pak tichounce, ale velice zajímavě o sobě vyprávět. A to mě vše naučila práce v muzeu města Brna. Jeho osudy byly pravda tu a tam pohnuté, ale vždycky to nějak dobře dopadlo.
Tak například ono literární oddělení vedené kolegou doktorem Hájkem se časem přičlenilo k Moravskému zemskému muzeu, ale nikdy jsme nestratili spolu přátelský a kolegiální vztah. Původní muzeum odboje na Špilberku, jehož kořeny sahaly až do první republiky k takzvanému muzeu legionářů, bylo naopak přičleněno k muzeu města Brna trvalo, ale vůbec největším přelomem v životě muzea se stalo jeho přemístění ze starých sálů městského dvora na Špilberk, jenž v letech 1959 až 60 uvolnila československá armáda a získalo ho město Brno. Stěhování muzea by vydalo na román, protože zaměstnalo úplně všechny jeho síly, k nímž přibyly další síly stěhovací a pomocné. Ale živě si vzpomínám, jak jsme tento kopec, který jsem ostatně poté šlapala 4x denně ještě plných 30 let, zdolávali s cennými sloupkovými hodinami v náručí i několikrát denně, jak se stěhovali obrazy, balili sbírky velké i malé, například také psí známky z let 1860 až 1916, pečlivě se obkládal dřevitou vlnou v bednách drahý porcelán a sklo a zcela samostatnou kapitolou bylo stěhování staré barokní lékárny z bývalého kláštera Alžbětinek v Brně, která měla kromě velkých řezbářsky nádherně zdobených regálu i více než 800 drobných předmětů dřevěnými, cínovými a fajanzovými stojatkami počínaje. Je až neuvěřitelné, že se vše přestěhovalo s minimálním poškozením, dokonce většinou i s úsměvem. K němu jistě přispěl i proslulý stěhovací guláš, který nesměl chybět. A pak, když byla většina muzea už na Špilberském hradě, jsme s hrůzou zjistili po první bouřce, že hromosvody na této nejvýš v Brně položené budově jsou v katastrofálním stavu. Ale takových překvapení bylo víc. V prvních měsících zimy 1959 až 60 zamrzalo potrubí vodovodní i kanalizační a o zábavu nebyla nouze. Přesto jsme se s hradem zžívali. Pozvolna jsme v něm přestali bloudit a plést jeho křídelní trakty s více než 200 místností. Záhy jsme nacházeli i příslušné vchody a východy a zabydlovali se. Do toho ovšem nesměla váznout ona běžná muzejní práce. Po zvládnutí tohoto základního došlo dokonce i na přípravu a otevírání nových expozic a výstav, arciť tehdy značně poplatných době. Ale i při jejich přípravách se někdy dalo objevit, tajně, v archivním materiálu mnoho zajímavého, tehdy ovšem nepublikovatelného, nicméně pečlivě uloženého pro dobu příští. Po splnění předem stanoveného měsíčního plánu práce bylo možno tu a tam pracovat i na jiných odborných tématech a tehdy jsem si také založila první poznámky, jež dnes už tvoří soupisy názvů brněnských ulic od středověku po dnešek, soupis více než 700 brněnských pomníků a pamětních desek, ale také stále ještě rozpracovanou kartotéku řemeslníků od středověku po zrušení cechů v roce 1859, průvodce po čestných hrobech města Brna a jiné. Když nával návštěvníků převýšil fyzické možnosti průvodců, zejména v kazematech, bylo jaksi samozřejmé, že nastoupí i odborní pracovníci a udělají si několik rund s patřičným výkladem. A tehdy se zažívala další dobrodružství, když například z nenadání selhalo osvětlení a kazematy plné návštěvníků se ponořily do tmy, která se doslova dala krájet. Předem už jsme proto varovali, že se to může stát, že to neznamená nic zlého a chce to jen chytit se za ruce, protože my jsme se v kazematech už vyznali i v oné hluboké tmě a zástup o něch k smrti vyděšených návštěvníků vždy bezpečně vyvedli na světlo boží. Zážitky to pro ně byly ovšem nezapomenutelné. Pro nás jako pracovníky a zaměstnance muzea se ovšem stal nezapomenutelným zážitkem rok 1968, protože tehdy už 21. srpna kolem poledne začaly vjíždět na Špilberský kopec tanky. Záhy byl obsazen hrad kolem dokola a začalo se, pro nás ovšem zcela nepochopitelně, s hledáním oné kontrarevoluce, kterou bylo třeba zneškodnit. Musím připomenout, že na věžici Špilberského hradu měl dopravní podnik města Brna umístěno zařízení, přes něž bylo možno se vysílačkami domlouvat vždy, kdy došlo někde k dopravnímu zádrheli. A tato vysílačka se stala také předmětem nesmírného zájmu. A což teprve, když si rozložitý důstojník v širokém kozáckém plášti vynutil otevření sbírky historických zbraní.
Marně jsem ho svou školní ruštinou upozorňovala na to, že zbraně jsou nepoužitelné, že je to něco jako jejich aružena japaláta. Ale viděla jsem jim na očích, že jsou pevně přesvědčeni, že našli hnízdo kontrarevolučních zbraní. Odmítli jsme jim vydat klíče od depozitářů, což je popudilo, a podrobili nás neustálé kontrole. Co chvíle se nám v pracovnách rozletěly dveře a mladý poručík zakřičel: Rabotajte! Stačilo přikývnout: Da, já rabotaju. Dveře se zavřely a na čtvrt hodiny byl pokoj. Nemohli pochopit, co to je za muzeí, kde nejsou žádní pasetítěli, tedy návštěvníci. A přitom i nás denně u hlavní brány kontroloval mladý voják s napřaženým samopalem a výkřikem: Kuda vy jděte? Ale spokojil se s bumáškou, kterou jsme vytáhli z kapsy, ačkoliv ji neuměl přečíst, a mohli jsme mu podstrčit i lístek z čistírny. Ale toto komično mělo přece jen tragický nádech. Skončilo tím, že jsme byli ze Špilberku na několik dní vykázáni zcela a po návratu jsme našli násilím otevřené depozitáře, kde se musela ihned udělat inventura a zjistit ztráty. Dlužno říct, že nebyly ohromující, ale byly. Těch příhod a příběhů je tolik, že bude lépe, když si posluchači přečtou knihu, kterou Muzeum města Brna vydalo v roce 2004, tedy ke svému stému výročí založení. Dozvěděli by se tam o tom, že se na Špilberku podařilo vybudovat ojedinělou galerii moderního umění z děl brněnských umělců, že se podařilo k muzeu přičlenit i brněnskou měnickou bránu a na kratší čas i letohrádek Mitrovských u výstaviště, překonat také 20-letou rekonstrukci celého areálu Špilberského hradu a umožnit jeho zpřístupnění veřejnosti v dnešní podobě. Najdou tam seznam výstav i pracovníků, stejně jako zajímavé příběhy, kterých za oněch 100 let existence muzea bylo mnoho. Já jen dodávám, že nám i příroda a počasí někdy připravovaly nepříjemná překvapení. Třeba tím, že během hodiny se v zimě ze Špilberského kopce stala ledová hora a my jsme museli opatrně od stromu ke stromu tento kopec sklouzat. Nebo že v zimním temném ránu při cestě do práce jsme si museli sami prošlapovat cestu hlubokým sněhem. Ale na to jsme si zvykli. My ženy jsme pak museli počítat ještě také s tím, že naopak na jaře a na podzim, zajímavé bylo, že v létě nikoliv, jsme museli při průchodu Špilberským parkem bedlivě sledovat křoví kolem parkové cesty, zda a kdy se z něho vynoří hambář, jak jsme jim říkali. Časem jsme zjistili, že jsou to svým způsobem ubožáci a že někdy stačilo silně přidat do kroku. Neměli trénink jako my a v půli kopce zadýchaní vzdávali nejen oni, ale i ti, kteří byli daleko nepříjemnější tím, že za vámi urputně šli a vy jste nevěděli, co udělají v nejbližším okamžiku. Chtělo to mít odvahu se bránit a hlavně hned utíkat směrem nahoru do strmého kopce. To vzdali všichni. Já jsem vždycky říkala, že je nutno doběhnout na dohled hradu a bratr hrad, že nás už nedá. Nedal. Žádné z nás se nic vážného nestalo. Jenže čas běžel neúprosně. Ředitele Tomana vystřídal v roce 1983 ředitel doktor Uhlíř, na začátku 90. let pak doktor Vaněk a každý do muzea přinesl svůj styl práce. Mezi vším tím děním jsem se já stačila v roce 1959 vdát, do roka a dodnes se mi narodila dcera a odstěhovat se i z milované Mášovky na Šumavskou a poté do Lesné. Ale to už mě v roce 1968 opustila navždy moje báby, o 4 roky později pak i táta, a tak jediná maminka spolu s mou sestrou Evou, tehdy už inženýrkou architektkou, vzácným to člověkem plným pochopením pro druhé, zůstali z naší původní rodiny, do Brna v roce 1939 přišlé, a to až do okamžiku, kdy i já jsem se v roce 1991 rozloučila s muzeem a svými kolegy. Nechci žádného jmenovat, protože si nesmírně vážím všech a jsem jim vděčná za to, že jsem s nimi mohla prožít svůj muzejní život. Co mi zůstalo, je moje Brno a moji Brňané. Jemu a jeho historii bych ještě nějaký ten rok chtěla obětovat. Tedy budeme-li živi a zdraví, jak by řekla moje bábí.

0: To byla pátá závěrečná část cyklu Zákoutí mé duše s Milenou Flodrovou. Český rozhlas Brno jim připomněl odchod této mimořádné osobnosti.
1: Všechno jsem opustil pro tebe, pro nic víc jsem nežil než pro tebe. Co si teď jen počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal

hvízdem zlostí celý bez sebe. Chci, aby hromu hodil do tebe. A 10 minut na to hned já beru svojí kledbu zpět. Já beru svojí kledbu zpátky na sebe. A 10 minut na to hned já beru svojí kledbu zpět. Já beru svojí kledbu zpátky na sebe. Zpívám blues jen a jen pro tebe.

0: něco pro tebe. Je slunce, mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe.
1: Milí moji, zvu vás do toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
2: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9:00. Cyklu Fanšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policie vykázala do konce května z domácností na Jižní Moravě téměř 150 násilníků. V Morkůvkách nabízejí stromy k adopci. Fotbalový Artis přijal nabídku hrát v příští sezóně první ligu. Zítra bude polojasno a teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. V Česku i na Jižní Moravě dlouhodobě roste počet násilníků vykázaných z domácnosti. V regionu měli policisté do konce května zhruba 150 takových případů. Loni to bylo za celý rok jenom o 80 více. Zároveň přibývá agresorů, které justice napříč republikou za domácí násilí odsoudí. Zatímco v roce 2024 šlo podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky o přibližně 700 lidí, loni se počet navýšil o stovku.
2: Znaky týrání lze naplnit i výhradně psychickým násilím, pokud jej oběť vnímá jako těžké příkoří. Soudy musí brát v potaz intenzitu a trvání násilí a nesmí takové jednání bagatelizovat, čímž by porušili právo oběti na účinné vyšetřování.
0: Benzin a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzin oproti dnešku stoupne o 17 haléřů, litr tak lidé koupí za 41 korunu a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů, řidiči ji budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července. V Morkůvkách na Hustopečsku můžou lidé dočasně adoptovat strom a pomoci s jeho zaléváním. Obec výzvu vyhlásila kvůli dlouhotrvajícímu suchu. Podle radnice v Morkůvkách téměř 3 měsíce pořádně nepršelo a nově vysazené stromy bez pravidelné závlahy nepřežijí. V katastru je jich přitom několik stovek, vysvětlila nezávislá starostka Brigita Petrášová. Sport. Fotbalisté Artisu Brno budou v příští sezóně hrát nejvyšší soutěž. Dosud druholigový klub potvrdil, že přijal nabídku Ligové fotbalové asociace na posun mezi elitu. Artis v Šancelize nahradí Karvinou, kterou etická komise Fotbalové asociace České republiky vyloučila kvůli ovlivňování zápasů.
3: Nabídku nahradit Karvinou ve fotbalové Šancelize nejdřív dostalo Táborsko, to ale jako druhý tým minulé druholigové sezóny tuto možnost odmítlo. Na řadu tak přišel třetí Artis a ten nabídku přijal. Brno tedy bude mít v nové prvoligové sezóně dva zástupce, už na jaře totiž do nejvyšší soutěže sportovní cestou postoupila taky Zbrojovka. První derby je na programu v 8. kole v polovině září. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno bude na Jižní Moravě skoro jasno nebo jasno, přes den polojasno. Nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, nejvyšší denní 25 až 28. Na severu a západě místy kolem 24. Vítr mírný, přechodně i čerstvý, lokálně s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer bude částečně slábnout a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D46 je ve směru na Brno neprůjezdná kvůli požáru auta, uzavřený úsek je mezi 14. a 13. kilometrem. Auta sjíždějí na exitu 16 Vranovice Kelčice. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Pís.

Tentokrát už pěkný letní večer vám přeje Jiřina Ostrá. Začala Morava krásná zem, začala hezky zvesela polkou Blahoslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka Pavlovická Stará hora. Budou samozřejmě i další písničky, jak jinak, no a mezi nimi budou i písničky ze srdce. Pro paní Ševčíkovou z Morkůvek to bude krásný sen v podání Dambořanky. No a paní Anička z Miroslavy, ta má ráda mimo jiné i operetu. No a tentokrát bude pijácká z operety Žebravý student. Ještě připomenu, že svátek mají u nás Radomírové a Radomíry, na Slovensku Miloslavové. Přeji vše dobré. No a žijte, přátelé, dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé. Ještě jednou příjemný poslech. A ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Jožka Šmukař.

0: Jožku Šmukaře doprovodila cymbalová muzika Slovácko mladší. A už tady mám první telefonát a je to pan Jan ze Stanovišť. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Zahrajte prosím vás mému švagrovi. Jmenuji se Josef Tanka z Lítostrova. Má narozeniny. Tak hodně zdraví přeje celá rodina. Děkuji.
0: Výborně. Tak jo, tak písnička bude za chviličku. Naschledanou. Naschledanou. No a pak, když jste poslouchali, milí přátelé, polední Moravu krásnou zem, tak víte, že v projektu Prázdniny u babičky krásně nám zaspívala 9letá Alice Ali, jak sama říkala Valerová z Traplic. Byla na prázdninách u babičky Zdenky a zpívala lidovou Beskyde, Beskyde. No ale proč to ještě teď zmiňuji? Protože pak, když byste si chtěli poslechnout, jak Alice Valerová zpívala, tak si to můžete poslechnout na našem webu v audioarchivu. Tam si najdete příslušné datum, příslušnou hodinu a už si můžete poslechnout Beskyde, Beskyde a třeba s Alicí si i zaspívat. No a jak víte možná, děti, rodiče, babičky, dědečkové, losuje se v neděli v pořadu Blahopřání s písničkou a vítěz získává rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně, takže držíme pěsti a musím říct, že děti celý týden opravdu krásně zpívali. Jeden lépe než ten druhý, takže ještě jednou moc, moc děkujeme. No a vám všem těm zpívajícím dětem, babičkám, dědečkům, tetičkám, strýčkům, všem těm, kteří jsou právě ty děti, u nich na prázdninách děkujeme a také pro vás bude hudební dárek, ale nesmíme zapomenout na také švagra pana Jana, pana Josefa Trnku, takže teď už veselá muzika Ratíškovice.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla směs písní Františka Kotářska podání veselé muziky z Ratíškovic. Já tady mám telefonáty, měla jsem tady přímo několik telefonátů, tak úplně jako první pozdravím paní Marii Ševčíkovou z Morkůvek, pro kterou zazní právě jedna z písniček Ze srdce. Paní Ševčíková říkala, že napřímo a že sedí jako pěna. Tak paní Ševčíková, ještě chvilku budete muset vydržet. Ale kdo nemusí vydržet, je paní Josefka ze Sílůvek, kterou zvu mezi nás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jiřínko, já vás zdravím a dneska bych měla popřát mamince mých dvou kamarádek. A ta paní je paní Helenka Lhotecká z Radostic, která má

0: 80 let 5. v neděli. Heli, obě dcery Helenka i Jana ti přejí pohodu, štěstí, boží požehnání a prostě krásný život v kruhu svých dcer s rodinami. Přejí ti také 4 vnoučata a 3 pravnoučata, Gábinka, Melánie a Daniel. Zítra máš oslavu, tak si to užij s těmi, co tě mají rádi. Jiřinko, moc děkuji.
1: Nemáte
0: a přeji vám pěkný víkend.
1: Děkuji moc i vám. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. A teď už pan Franta z Borkovan. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak já bych chtěl nechat zahrát mému kamarádovi, vinařovi, spolubojovníkovi, Pepovi Langerovým z Borkova. Dneska má šťastný 2/7. Mm-hmm. Tak já bych tomuto jubileu mu chtěl pozdravit a popřát moc a moc a moc zdraví. Ať mu nožky běhají do toho kopečka v ten vinohradě, ať ho ještě dlouho a dlouho opatruje, ať si spolem ještě nějaký ten pohárek vypijeme. K tomu přeje jeho kamarád Franta.
1: Ano, pane Franto, tak dá se říct, že jste vlastně takový spolubojovník, že? Pomáháte Pepovi, no jasně, ano, tak jo, tak si to užívejte, no, vínečko, takže tak, připijeme takto pomyslně na zdraví. Naschledanou.
2: Děkuju.
1: Naschledanou. No a hudební dárek a přání i pro pana Františka Šupinu z Bystřice pod Lopeníkem, který dnes slaví narozeniny. 70 už je za tebou, teď začíná nová éra. Éra už si to ani nepočítám. Ale neboj, s tvým humorem a energií to stejně nikdo nepozná. Milý tatínku, milý dědečku, vše nejlepší ti ze srdce přejí syn Lukáš s manželkou a vnouci Alžbětka a Viktorek. Máme tě moc rádi a já už jenom říkám, zpívaj, zpívaj.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: No a teď už opět Morava krásná zem. Pokud neznáte, číslo telefonu je 726 465 200. Tak před chviličkou dozněla písnička Blahoslava Smišovského a Václava Babuly Zpívaj, zpívaj v podání Lácaranky. No a já si beru další dopis a tady čtu. Chtěla bych vaším prostřednictvím poděkovat sestřenicím Františce Lisoňkové a Anice Šubardové za krásnou, dojemnou písemnou gratulaci mým 70. narozeninám a zároveň za jejich vzpomínku na naši už zemřelou maminku Jaroslavu Svozilovou z Bohuslavic u Zlína, která by 1. července oslavila svátek. I my jsme na ní vzpomínali. Fanko a Anko, jak si spolu říkáme. Moc krát vám ještě jednou děkuji a ať vám i nadále slouží dobré zdraví a veselá mysl a potěší vás následující písnička. Vaše mladší sestřenice Zdeňka Zaoralová. No a zítra se dožívá významného životního jubilea pan František Pavelec ze Stříteže u Třebíče. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje zastupitelstvo obecního úřadu ve Stříteži a posílá pěknou písničku. No a tou pěknou písničkou je písnička ze srdce paní Marie Ševčíkové z Morkůve, která už, jak jsem slyšela, už sedí jako pijená a pozor mě poslouchá. Tak paní Ševčíková, ještě jednou vás zdravím, teď už jako pěna sedět vůbec nemusíte, ba naopak s Dambořankou si můžete teď zaspívat krásný valčík.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro paní Marii Ševčíkovou z Morkůvek, ale já jsem si jista, že tato písnička Františka Kohoutka a Richarda Plachého Krásný sen potěšila i další milé posluchače, kteří si naladili Moravu krásnou zem. Stejně třeba jako paní Zdena, která se k nám teď dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla nechat zahrát jenom tak pro radost mojí mamce z Ludmily Čermákové z Velkých Pavlovic, potom k motřence Lidě Lacinové z Velkých Pavlovic a teď je Anežce Petráskové z Bořetic. A ostatním samozřejmě dobrým tak posluchačům Rádia Brna.
0: No tak to je krásné, paní Zdeno, to se cení a určitě jmenované mají velkou radost, že na ně takto vzpomínáte v dobrém a chcete jim přinést radost do toho jejich života, do dnešního večera. Tak písnička bude i pro vás. Naschledanou.
1: Děkuju, naschle.
0: Naschledanou. A ještě si vezmu jeden, tedy telefonát. Zdravím i tohoto volajícího, či tuto volající. Dobrý den, Ostrák. Kdo pak je tentokrát u telefonu?
2: Dobrý večer, tady Hana z Poteče.
0: Ano. Už jste ve vysílání, paní Hano.
2: Už jsou ve vysílání, dobře, děkuju. Takže já zdravím všechny, co poslouchají tady to vaše úžasné rádio. A poprosila bych o písničku pro Radečka Valčíkového, který má dneska svátek. No a potom teda v červenci bude slavit moja sestra, krásných 70 roků.
0: A ta se jmenuje?
2: Věra Lušovská. Tak Neteř, Jitka, teďka je Brhlová, Jana, ta nevím teda, či je, byla Rumanová, takže jak jsou dcerečky povdávané teďka, tak už prostě ty příjmení mě nejak ne to. Jo, Mondeková, Janička Mondeková bude mě taky narozením, takže všetkým jmenovaným a i nemenovaným, kteří mě znají, bych poprosila o písničku a přeju jim k jejich krásným narozeninám a Radečkovi k svátku plno lásky, zdraví, štěstí, božího požehnání, Panna Maria, ať jich na každém kroku chrání, andělé strážní, ať je provází a ať si užívají rodinného života a všeckého, co prostě vůbec jenom existuje a je to možné a krásné prázdniny všetkým přeju. A vám děkuji moc za...
0: Nemáte za co, paní? Ano, no, jak jste říkala, že vlastně oni se povdávali a změnila se jim ta příjmení, no tak já bych pravdu řekla, tak já taky tím Horkem a tak, já už taky nevím vlastně, čí jsem. Takže...
2: Ale nahoru jsem si pospomínala, Mondeková a Brhlová.
0: Teď jsem to chtěla říct, ale opravdu ten mozek je zázrak sám, že si člověk vzpomene, ani neví v podstatě jak, že jo. Takže paní Hano, určitě jste i vy přinesla radost, stejně jako paní Zdena, Ludmile Čermákové a těm dalším, které jmenovala. Já doufám, že přinese radost i ta písnička. Naschledanou.
2: Hezký večer, naschledanou.
0: Vám také, naschledanou. No a přání pro, jak se tady píše, pro našu Alču Veterovou z Adamova k 70. narozeninám. Vinčujeme všeho velmi. Velikou věkovitost, vitalitu, vroucnost vztahů, výskot veselý, válendový veršík a vzrušující vize. Za celou velikánskou rodinu Tumovu, Venda s Jarkou. Tak a beru si ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes má narozeniny paní Vlasta Nezdařilová z Hluku, takže milá paní Vlasto, děkujeme, že nás posloucháte, moc nás to těší a do těchhle dalších vám přejeme samozřejmě v prvé řadě to zdraví, štěstí, to také nemůže chybět. Přejeme vám lásku, přejeme pohodu, mějte se moc hezky. No a teď už ta druhá písnička ze srdce, takže já zdravím v Miroslavi paní Aničku. Jak už jsem říkala v úvodu, paní Anička má ráda mimo jiné i operety a já jsem tedy vybrala pro ní Pijáckou, což je vlastně taková árie, píseň z operety Žebravý student. Tak prosím, Vojtěcha Račického.

0: Vojtěcha Račického doprovodili Bojané, byla to známá píseň z operety Žebrácký student, Žebravý student, ale hlavně to byla písnička ze srdce pro paní Annu Aničku z Miroslavy, kterou zdravím a přeji krásný večer. Tak písničky ze srdce jsou za námi, ale mám tady telefonát, nevím, kdo to je, nevím, odkud je ten telefonát. Každopádně se vám představím, Ostra, dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostra, Jenda hovoraní.
0: Jejda, pane Jendo, ale víte co, ten signál je teda tak špatný, no zkuste to ještě promluvit.
1: No, dobrý večer, paní Ostra.
0: Ne, tak bohužel to vám musím přerušit, zkuste to ještě během pořadu jednou, jo, to vám vůbec není rozumět. Tak, takže ještě mě tady zvoní jeden, nebo zvoní blíka. Dobrý večer, Ostra, kdo pak tentokrát?
2: Dobrý večer, tady Lungová,
0: ano.
2: Ze Svatobořic. Paní Ostra, prosím vás, chtěli bychom zahrát pěknou písničku. 4. července se dožívá Zdeníčka Matějíčková ze Svatobořic, která oslaví 75. narozeniny. A ti slouží zdravíčko jako dosud Zdeníčko. Veselá mysl a tě provází a ke štěstí ti nic neschází. Abys vždy tváři úsměv měla, na všechno trápení zapomněla. Jsme přece s tebou, ty to víš, a dnes na tvé zdraví zvedneme kříž. To ti přeje sestra Máňa a Laďa. A zahrajte, paní Ostrá, pěknou písničku aj švagrovi Jozífkovi Matějíčkovi pro radost.
0: No určitě. A písnička se jmenuje Když odchází mládí, ale vám tedy mládí ještě neodešlo, paní Lungová, paní Zdeníčko Matějíčková. Vy se určitě cítíte duchem ještě mladá. Tak jo, ještě jste chtěla něco dodat?
2: No, a kdyby bratříček žil, také by se připojil.
0: Tak to bez pochyby. Dobře, paní Lungová.
2: Ano, paní Ostrá, moc děkuji.
0: Nemáte za co.
2: A mějte se, naschledanou.
0: Taky, naschledanou. A mám tady vzpomínku, 4. července 1991 zemřel po dlouhé těžké nemoci pan Vladimír Prokeš. Dětství prožil v Králově Poli, měl bratry a sestru, vychoval 3 syny Vladimíra, Oldřicha a Jirku. S manželkou bydlel v Černých Polích, zemřela mu dcera Jitka v 5 letech a vnuk Vladimír v 6 letech zemřel. Rodinům postihly ještě další tragédie. No ale teď vzpomínají Bohunka, snacha, vnoučata, pravnoučata a také samozřejmě Honzík. A ještě jedna vzpomínka. 24. června 1932 se narodil v Čechách pan inženýr Karel Holub. Vychoval 3 syny, pracoval v Košicích, pak v Brně, měl 53 let, zemřel opravdu velmi náhle. Jezdíval do Morkůvek na chalupu a teď tedy už odpočívá na loučce, vzpomíná Honzík. Tak to byly vzpomínky a teď to bude písnička. A jak už jsem říkala paní Lungové, je to písnička Když odchází mládí.
3: Český rozhlas Brno.

0: No přesně tak jsem to říkala paní Lungové ze Svatobořic. Ta duše nám zůstává stále mladá. Ano, je to písnička Vlasty Dvořáka, Zdeňka Beneše hrála Veselka. No a teď už tedy ten napravený telefonní rozhovor budu mít s panem Jendou z Hovoran. Tak dobrý večer.
1: Tak dobrý večer, paň Ostrá. V nedělu u nás probíhaly pravé slovácké hody. Já bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu a hasičům a chasi, všetkým ženáčům a hlavně dechové hudbě Miločanka za krásný pochod Hovoranama, ať to bylo od vrchu důle, nebo tom však. Děkuji. Ano.
0: Tak všem organizátorům děkujete, pane Jendo, to bez pochyby.
1: Ano, všetkým děkuji, všetkým.
0: A v neděli...
1: Chasi, ženáčům, muzikantům, prostě všecky.
0: Ano, no a v neděli...
1: Tak,
0: teď jsem to chtěla říct, že v neděli byla ještě ta velká vedra. No a no, představa, jak oni pochodují v těch krojích, to je skutečně obdivuhodné, takže si zaslouží velké uznání, velkou poklonu a velký dík a všichni, kteří se zúčastnili jakkoliv na slováckých hodech v Hovoranech. Jo, tak
1: paní Ostrá,
0: no.
1: A paní Ostrá, ještě bych chtěl, kdybyste mě zahráli někdy v srdcovkách, odvratulky polku hodovní.
0: Hodovní polka.
1: Hodní polku, ano.
0: Jo.
1: A od Žadoviáku Valčík po našem, od Antonína Orsáka.
0: Po našem, to hrají Žadoviáci, se říká.
1: Ano, po našem. Po
0: jo,
1: našem.
0: Po našem, no, a to hodovní, ano. To chtěl...
1: Hodovní Zlaťulka.
0: Zlaťulka.
1: Žadská dechová hudba.
0: Jo, Zlaťulka, hodovní a po našem Žadoviáci. Tak
1: ano.
0: Jo, mám napsáno, pane Jendo, loučím se.
1: Ano, děkuju.
0: Nashledanou, nashledanou. Tak a 1. července oslavila členka klubu seniorů Nevšová paní Libuše Hořčicová krásné kulaté narozeniny. Do dalších let hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. Ať se ještě dlouho setkáváme na akcích našeho klubu, to za výbor přeje Pavel Masař. No a tady písnička zaletí i do malebné dědinky na Kochavec a do osady Valentov s přáním krásného víkendu. Ale především v neděli 5.7. to je pozvánka vlastně, se koná tradiční Cyrilo-metodějská pouť. Začíná v neděli 11 hodin mší svatou v kapli na Kochavci. Od 13 do 19 budou hrát Záhorovjané, no a od 20 pak pokračuje další program. Tady je poděkování ještě za občerstvení, včetně zvěřinových specialit připraveno a tím patří už roky zpět poděkování mysliveckého spolku Jasla v Rokytnici, že převzali tuto nelehkou úlohu a vždy se zhostí na výbornou. Tak kluci, velké díky už předem. Tak ať píseň potěší závěrem rodáky z těchto osad, užijí si hezkou neděli. A taky píseň ať potěší ty, kteří po letech vzpomínají na tuto tradiční každoroční pouť na Kochavci. Hezký letní večer přeje Věra z Kochavce. No a dnes má narozeniny kamarád a muzikant pan Jiří Dohnal z Hluku. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky přejí manželka Petra, děti, sourozenci s rodinami, rodiče, muzikanti dechové hudby, Dolněmčanky a kamarád Broněk. A to bylo úplně poslední přání a další budou až zítra, takže... písnička, no ta bude a vidím, že dobrou noc už vám budou přát Jožka Černý s Karlem Hegdem.

Tak to nám povinčovali dobrú noc. Jožka Černý s Karlem Hegnerem, ja budu vinčovať aj za chvíľku, pretože tady ešte mám pro vás pozvánky nejaké. Pokud nevíte, co ešte budete dělat o víkendu, tak môžete třeba přijet do Ořechova, tam budou Cyrilometodějské hody. V sobotu 4. ve 14. stavení máje v 19 hodin, pak hlídání máje za doprovodu cymbálové muziky Kapric z Milotic. No a v neděli opět bohatý program, večerní hodová zábava začíná ve 20 hodin, v pondělí rovněž bude večerní hodová zábava, no a k tanci a k poslechu bude hrát dechová hudba Sokolka ze Šlkvic. A teď ještě pozvánka na neděli 5. července na večer metoděje prajky, začátek v 16 hodin, hrát bude Záhorienka a Chabověnka, no a v pondělí od 10 do 14 hodin bude hrát Rubín ze Skalice, místo konání Slovácký dvůr, hospoda u Bartošů. A možná, že ještě vás pozvu do Mikulčic na Balech, Cyrilometodějská pouť na Podluží. Bude na místě posvěceném působením solunských bratří 5. července 15.30 modlitevní program, 16.30 koncelebrovaná mše svatá biskupů Čech a Moravy. Srdečně vás zve zejména Krojované římskokatolická farnost a obecní úřad. Takže to byly pozvánky, to byly tipy, řekla bych, na víkend, no ale teď už se opravdu budu muset rozloučit, protože Morava krásná zem končí, čas nás skutečně tlačí, je 18 hodin 50, skoro 6 minut. Dále zprávy a na pěknou notečku a bude to Broln včera a dnes. Pořad připravil Jaroslav Knajzl o víkendu, mimo jiné i blahopřání s písničkou. Po oba dny vás pozdraví Květa Navrátilová. No a nashledanou v pondělí se těší Jiřina Ostrá. Všem přeji pěkný večer a klidnou noc. Na závěr, jako v pohádce, se ocitáme s Tufarankou. Je to orchestrální skladba Metoděje Prajky.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dálnice D2 v Brně bude dnes a zítra přes noc zavřená. Fotbalový klub Artis Brno bude hrát nejvyšší českou soutěž. Pražská Dukla s postupem ale nesouhlasí. Zítra bude polojasno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Dálnice D2 v Brně bude od dnešního večera do sobotního dopoledne uzavřená. Řidiči tam neprojedou od této chvíle do zítřejších 9 hodin. Uzavírka se zopakuje i ze soboty na neděli. Dnes večer silničáři zahájí betonáž mostu dálnice D1, který D2 překlenuje. Ve stejný čas ze soboty na neděli osadí mostní nosníky. Podle generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla se snaží uzavírky plánovat v době, kdy očekávají nejmenší provoz.
2: Snažíme se veškeré ty těžké práce, takové té, kdy uzavíráme dopravu nebo zasahujeme do toho provozu více dělat o víkendech, v nočních hodinách. Skutečně budou probíhat i teďka na prázdninách betonáže v době nočních hodin, to znamená skutečně ty práce, které by zasahovaly do toho provozu nějak zásadně, tak se snažíme eliminovat.
0: Poprvé po měsíc dlouhé rekonstrukci dnes lidé můžou přijít na promítání do kina v Blansku. V podvečer nabídlo 5. díl příběhu Hraček a ve 20 hodin to bude film Den odhalení. Nejdůležitější částí rekonstrukce byla úprava stupňovitého hlediště. Nové sedačky jsou teď širší a s větším prostorem na nohy, uvedl starosta Jiří Crha z ODS. Kvůli rekonstrukci se kapacita sálu zmenšila z 340 na 280 míst. Jubilejní 10. ročník festivalu pouličního umění La Strada nabídne v Mikulově od pátku do neděle řadu koncertů a dalších vystoupení. V sobotu na náměstí vystoupí Cobra Party Band Universal, která je podle organizátorů největším lákadlem. Hudba ale bude znít městem až do půlnoci, a to i na dalších místech. Například v galerii Konvent a synagoze, upozornil spoluzakladatel festivalu Petr Šesták.
1: Sport.
0: Třetí tým druhé ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestoupila, Matěj Turek z ČTK, řekl, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje. Obrátí se proto na soud, pokračuje mluvčí Ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda.
3: Pražský klub se na LFA obrátil s podnětem týkajícím se výkladu pravidel pro doplňování míst nejvyšší soutěži. Pro posouzení celé situace však byla rozhodující skutečnost, že soutěžní ročník 25-26 byl ke dni 22. června 2026 oficiálně ukončen a Dukla se na základě konečné tabulky stala přímo sestupujícím klubem.
1: Počasí.
0: V noci a zítra ráno bude na jižní Moravě skoro jasno nebo jasno, přes den polojasno, nejnižší noční teploty 15 až 12 stupňů, nejvyšší denní 25 až 28, na severu a západě místy kolem 24. Vítr mírný, přechodně i čerstvý, lokálně s nárazy kolem 55 km v hodině a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D46 ve směru na Brno mezi 14. a 13. kilometrem je opět plně průjezdná a jak už jste slyšeli ve zprávách, neprůjezdná je naopak D2 v Brně. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Vážení a milí, vítejte u poslechu dalšího vydání pořadu Na pěknu notečku, u kterého vás dnes od mikrofonu do všech světových stran zdraví Jaroslav Kneisel. Máme pátek, tedy dnešním hlavním hudebním těšitelem bude brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Přesněji různé generace tohoto jedinečného, kdysi plně, dnes aspoň rezidenčně rozhlasového tělesa. Kapela se až do 7:30 nezmění, v tom máme brolňácky jasno, ovšem pěvecké solisty jsem vybral dnes pestře, napříč regiony i generacemi. Ostatně, kdo posloucháte pravidelně, tak moc dobře víte, že tak to mám nejraději. V úvodu jsme slyšeli zpívat majstra Martina Hrbáče s dalším hornáckým zpěvákem, kterým byl Martin Zálešák. A nyní to bude už nahrávka letitá. V roce 1956 se postavil před rozhlasový mikrofon Jaroslav Kovářík a myslím toho generačně staršího, který se narodil v roce 1925 a zemřel v roce 2015. Celý jeho život byl spojen s Kobylím, tedy dědinou Hanáckého Slovácka, jemu nejbližší. Takže asi nikoho moc nepřekvapí, že v polovině 50. let naspíval právě dvě písně z tohoto slováckého subregionu. No, ale teď si vlastně uvědomuju, že tady nám bude Broln v plnotučné sestavě chybět, protože Jaroslava Kováříka doprovodí samotný cymbalista Jaromír Běhunek. Příjemný poslech.

Přátelé, i po téměř 70 letech od vzniku nahrávky má zpěv Jaroslava Kováříka pořád úžasnou sílu. Holt lidová píseň nepodléhá době respirace. Totéž platí o zpěvu Jošky Černého a v následujícím případě také jeho sestry Květy Nešporové. V horním konci Svíťa a Bron pod vedením Jana Kružíka.

Potáhle v horním konci svítě jsme slyšeli Jošku Černého také v hybnější žertovné, kdy Brol pro změnu primoval Bohumil Smejkal. Nyní přichází ve sledu písní páteční brolňácké pěkné notečky čas na hudební ohlédnutí do roku 1979. Zaspívá tehdy šestiletá Jitka Málková, rodem Broďanka, dnes rozhlasová moderátorka a redaktorka Jitka Novotná.

V páteční pěkné notečce, ve které různé generace brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů doprovází zpěváky napříč regiony, právě dospíval v Setíňách Joška Laža. Asi nikoho znalého věci moc nepřekvapí, že sedlácké zpěvy z Jasené zazněly v úpravě Jana Rokity staršího. Je to proto, že se v této valašské dědině ležící na cestě mezi Vsetínem a Vizovicemi Jan Rokita starší narodil. Dlužnost nad ještě dodat, že Joška Laža tuto směs naspíval v polovině 70. let a Broln tehdy řídil Radek Zapletal. No a co mám nachystáno nyní? Pěvecky výrazně omladíme. Zaspívá současná kmenová solistka Brolnu, rodem z obce Lužice, nyní už přivdaná strážničanka Kamila Tomšijová, která je doma v lidové hudbě stejně jako například ve swingu. Následující nahrávku najdeme na jejím profilovém CD, které vydala s Brolnem v roce 2020.

Jovou pěvecky podpořili také členové Brolnu, který hrál pod vedením současného primáše Petra Varmuži. No a blížící se půl osmá už napovídá, že se budeme pomalu loučit. Přátelé rozhlasového vysílání i hudebního folkloru, bylo mi ctí s vámi strávit opět půl hodinku na vlnách rozhlasu naší Moravy. Snad vás můj hudební výběr potěšil. Závěrem si ještě poslechněme písně zo Zámutova, tedy obce, kterou najdeme ve slovenském regionu Zemplín. Písně upravil slovenský multiinstrumentalista Stano Palúch. No a nahrávka se objevila na profilovém CD Kláry Blaškové s příznačným názvem Brolln uvádí Kláru Blaškovou. Tento nosič vydal Radioservis v roce 2010. S odstupem více než celé dekády vám musím prozradit, že zpěvačka Klára Blašková je konstantou nejen lidového zpívání. V současné době je například solistkou nadžánrového uskupení Ensemble Flaire Jana Rokity mladšího. Nebo také vede pěveckou skupinu Blaženky. Písně zo Zámutova s Klárou zaspívala také Ludmila Malhocká. Vážení a milí, díky vám za dnešní pozornost, přeju všem krásné dny, pokud možno u poslechu rozhlasu naší Moravy. A s prosbou buďme dobří, se s vámi loučí váš Jaroslav Kneisel.

0: atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady. A takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
2: Samozřejmě ano.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na další dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
0: to
5: doba...
0: To znamená déle než půl roku.
5: No ano, a ta doba... A pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
0: co
5: celý
0: je
5: život.
0: Nejhorší z toho?
5: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
0: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdraví Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak
0: nebo
2: to
0: jsme
2: není
0: netušili,
2: ono.
0: Tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů,
0: ano,
2: kterou opravdu musíme řešit, je, že

0: trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
1: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
0: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim, a to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala, a pak zjistím, že je mobil v lednici. Že?
1: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
0: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a pokaždé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu, a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
1: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
0: První chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
1: Jako, že by to bylo delirium ale tremens, jo?
0: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak ho odvoláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
1: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
0: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně,
1: tak
0: Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
1: Napadej mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
0: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
1: Říká doktorka Kateřina Cajthamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mými milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí

13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajdamlová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to... I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí, je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává nebo jí. Ale u té schizofrenie tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď. Umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: Stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a mě to dojde.
1: Krásné. Já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: No.
1: Takže klid, v pořádku,
0: buďte v klidu.
1: Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi nevím, 50 lety hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem se vždycky řekla pro Krista Pána, tenkrát jsem se...
1: Madam,
0: takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme.
1: Rádio vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych se chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květ znám je z nás.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: Tak to nevím.
1: Madam.
3: To jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teďko v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak se to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě
1: ano.
4: To bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jenom taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na něco z cestního jiného.
1: Říkáte vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
0: popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu
0: opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdemlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Valdemar Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdomová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady Dobrý je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom ano. Nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohle to je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, ano. Co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně ano. nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé vymyšlenky.
1: No, a ještě no. se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: no jo, ano.
1: na preventivní prohlídce.
2: Jo, jo.
1: A tak on normálně hovoří a na jedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 ano. 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: Ano. No. Paní doktorko, mám takovou prosbu. Mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepoznává a podobně. A ten
3: to spíš někdy prostě ta paměť, no.
2: No,
3: že ona říká, že to prostě jako vidí,
2: no jo.
3: To je, ale nemůže si ano. vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat. Týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: Ona si právě přečetla na internetu, no. že má 2 roky života.
2: Ale to. Ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda. Jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a
2: dobrý
4: mám
2: den.
4: Na paní doktor. Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomit třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemohla vzpomit, tak jsem si pomyslela takovou pomůcku vr, že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano,
4: na
2: ano, existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. No. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká, a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komukoliv říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden. A ono se to vštípí.
0: Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává léčba.
0: S tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdanová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské metro nepojede na části linky C, nahradí ho autobusy. Do povinného registru psů v první oficiální den přibyly tisíce zvířat. Zítra bude postupně přibývat oblačnost, později může přijít déšť nebo přehánky a teploty budou do 26 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nepojede v následujících dnech pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajistí autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
1: První den oficiálního fungování veterináři do centrálního registru psů zapsali 3000 zvířat. 10 000 jich registrovali už v testovacím provozu před začátkem července. Zápis zvířat je povinný a lidé ho vyřídí třeba při očkování. Přihlásit se o něj musí majitel psa, jak ve vysílání Českého rozhlasu připomněla prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
3: U psů, kteří jsou starší, tak chovatel má povinnost vlastně jej nechat zapsat nejpozději při další vakcinaci na vzteklinu. U štěňat tam se ta povinnost vztahuje vlastně na štěňata narozená od 1.7. a tato štěňata musí být zavedena do evidence ve chvíli, kdy jsou opatřována mikročipem, tedy vždy před předáním novému chovateli.
1: Americká herečka Maggie Gyllenhaalová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Ve Varech uvádí film Nevěsta, ke kterému napsala scénář, režírovala ho a taky je jeho producentkou. Diváci ji znají taky z filmu Temný rytíř o Batmanovi. Gyllenhaalová v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala na své začátky a na svou filmovou rodinu.
4: My parents both make movies.
5: Rodiče točili filmy. Doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti.
1: Maggie Gyllenhaalová pochází z umělecké rodiny. Její otec je režisér, matka scénáristka a její bratr Jake je taky herec. Obry objevil se například ve sci-fi thrilleru Den poté.
0: Počasí.
1: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 pozor na překážku před Turnovem ve směru z Prahy. Zasvíjany na 70. kilometru leží na vozovce balení geotextilie. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína pozor za Nošovicemi. Na 58. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: To byly zprávy, po nich je tady další díl pořadu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Láska hory přenáší. To platí také o vztahu dvou zamilovaných lidí, o kterých vám budeme vyprávět.
7: Jejich láska se zrodila před více než půl stoletím. Dříve než ona, zamilovali se do jejího nastávajícího její rodiče. Jakoby věděli, že v něm jejich dcera najde silného hrdinu do těžkých časů a něžného tátu pro své děti.
6: Je to jak příběh z Červené knihovny, který jsme pro vás dnes vybrali.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Slyšte zamilovaný příběh, který začíná u 17leté Květoslavy a 20letého Vladimíra. Celý svůj život zůstali v hostinném v Podkrkonoší.
1: Zamilovali se, vzali se, přivedli na svět děti, přestáli nemoci, vychovali vnuka a měli se dobře a mají. Nebojí se jeden druhému říci, miluji tě.
0: To zasáhlo i nás u srdce a poslali jsme za nimi Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: To máme přivítání. Dobrý den. Vy budete paní Květoslava.
4: Určitě.
3: Pro vás květiny Květoslavy.
4: Takovou nádhernou. Děkuju moc.
3: Už jenom za ten příběh, který budeme společně vyprávět.
4: Jo, dobře.
3: A tohle bude pan manžel, to bude pan Vladimír. Dobrý den. Půjdeme dál, jdeme za vámi. My musíme říct hlavně, kam jsme se to dostali, protože to není jen tak obyčejný domek. Už uvnitř vypadá nádherně, kamenné stěny, cihelné, trámový je vidět, hezky, citlivě zrestaurováno. Kde to jsme, v jakém domě?
4: To je bývalá vodárna. Bývalá vodárna pro vlaky.
3: Na nádraží.
4: Na nádraží hostinné.
5: 16 000 litrů bral každý štogr. Takže měli na dvě mašiny tady, kdyby se náhodou potkali dvě, tak by mohli je pokračovat, že jo.
3: Pak to tedy přestalo sloužit, protože parní už nejezdí. Jak jste se sem dostali vy?
5: No, my jsme byli zamilovaní do ty věže. Ta je z těch velkých kvádrů a to je nádherný.
3: Člověk by řekl, že vy jste se zamilovali do sebe a že se budeme vyprávět vaší lásce a začínáme tím, že jste se zamilovali vlastně do věže a do historického domku.
4: My vždycky do stejných objektů nebo to máme rádi cihly, kameny, jak jste říkal, když jste vcházel, a klidně vám tu věž ukážem, jak to vypadalo.
0: Představme si naše dnešní hrdiny, manžele Květoslavu a Vladimíra Kučerovi. Blíž se poznali, když Vladimír, co by voják prezenční služby, přijel k rodičům na opušťák a navštívil svého strýce.
1: Jeho děti chodila tenkrát hlídat obětavá Květoslava. Mladého Vláďu viděla s krátce přistřiženými vlasy a v zelených trenýrkách, ve kterých ji přišel otevřít. Popravdě trochu se lekla.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Mně se líbila, že jo, jenomže jsem byl voják, no.
3: Takže vy jste pokukoval po květě.
5: Jo, to jsem pokukoval, no.
3: Jak se vám zdála, jak vypadala jako mladá?
5: No, hubeňonká byla, hubeňonká. 50 kilo, já jsem ji takhle sem jebral do ruky v pase.
3: Verze Květoslavy.
4: Já jsem opravdu u strejdy hlídala děti a nevěděla jsem, že on má opušťák a že je u nich. A teď mě šel já jsem zazvonila u toho strejdy, někdo mě šel otevřít a on tam byl kluk, vhubený nohy, velký trenky a plešaté, jo. A já jsem věděla, že to je to. A tak jsem nic neříkala. Ale oni mě ho trošku nutili a já jsem ho fakt nechtěla, jo. Přišel ne na námluvy, ale přišel za mnou, jestli s ním nejdu na tancovačku. A já jsem řekla, že ne a utekla jsem. A on potom hromosvodu na paneláku les k nám nahoru.
3: Kam až jste les?
5: Do pátého patra.
3: To jste se nebál?
5: Ne.
4: Až nahoru nevylez. Můj otec s ním sympatizoval, tak ho pustil dovnitř. No a už to začalo, trošku jsme mluvili jako a to. Já jsem ho fakt vůbec neznala.
3: Takže to je taková láska s dohazovačkou, řekněme. Někdo vám vlastně Vláďu dohodil?
4: No já nevím, líbil se taťkoj, zakazoval mě kluky a tohle mě dohodil, jo.
3: A co se mu na něj tak líbilo?
4: Já nevím, asi oba dva měli rádi pivečko a hned si jako padli do oka, no.
3: No a chodit oficiálně jste začali kdy? Ještě v době, kdy jste byl na vojně, anebo až potom?
5: Když jsem byl na vojně, no. Když jsem byl na vojně, to jsem si pak už hlídal ty vlasy, no, abych měl aspoň ježurku takovou malinkýho.
3: Byly ty vlasy důležité pro Květoslavu?
4: No docela jo, na mladým klukoj.
3: První rande, jaké bylo kde?
4: Ježiš, já si nepamatuju.
5: No, asi v sklepě.
4: Tam byla jenom rybačka. No.
3: Dobře, jak vypadala první líbačka? Já zavřu oči.
4: Zezadu u výtahu, viď? Tam byla taková koje, tak tam a byl takový hezký, něžný, no.
5: Jenom za ruce, že jsme se vodili a takový hodný jsme byli.
4: Jo, takový čunťové jsme byli oba dva, neskušený.
5: Nejlepší byly ty dopisy, máš je schovaný.
4: Máme, jo. Máme někde schovaný, ale vůbec nevím kde.
3: Krásný. Vláďa vám psal dopisy?
4: No, mám všechny schovaný, krásný, něžný, jo. On byl takový něžnej, no, tak tím mě asi taky získal. Měl krásný modrý oči, dlouhý řasy a já vždycky koukám u mužských na zuby a ty měl dobrý.
5: A měl jsem 63 kilo a celou vojnu jsem nepřibral kilo nebo dvě.
3: Kam jste k Větoslavu tak jako poprvé vyved, že jako je moje a já ji někam přivedu, ukážu, vyrazíme se někam?
5: To asi bylo na nějakým tom na nějaký ty zábavě, že jsme chodívali do národňáku. Tam jsme měli 5 stolů vždycky a to bylo nádherný. To bylo, když byl člověk 19, 20 roku, tak to je paráda.
3: Když jste tak byli sami spolu, jak to tehdy vypadalo? Vodili jste se za ruce, sedávali jste někde na louce, vyprávěli jste si. Jak vypadaly romantické chvilky dvou zamilovaných lidí před 50 lety?
4: A my jsme hodně chtěli být jako sami. No, no. Poprvé mě, jako, jak se říká, dostal, tak to bylo na ty jejich... Tam nikdo nebyl v té chatě, viď? Tak jsme tam jsme poprvé. Jako to bylo krásný, no. Na to si vzpomínám.
3: Vy jste vlastně museli hledat místa, kde můžete být sami spolu i v té intimní chvíli.
4: Museli, no. A o to asi bylo hezčí, ale... No, dneska si to přivedou domů a co? Je to tak, ale... No.
3: Co tomu říkali rodiče? Té vaší lásce, tomu, že jste začali chodit, jaké to bylo?
4: Jo, naši nám přáli, oba dva, a jeho otec mu řekl, běda, jestli ji přivedeš a bude těhotná, protože se mu asi půl roku předtím vdávala dcera. A my just, viď, my jsme chtěli miminko. Tak jo, bylo do roka.
3: Co rozhodlo, nebo kdo rozhodl, že bude svatba a kde bude?
4: No, my jsme řekli, že jako jsem těhotná, že jo, no našim to nevadilo, mamka byla taková, to, ona byla mladěnka, asi 36 roku, když se stala babičkou. No a oni si ho oblíbili, manžel potom třeba po 20 letech říkal, že má moje rodiče radši jak svý, je to blbý, ale opravdu. No a tak jsme bydleli chvíli u nich a do půl roka jsme měli být ošklivej, ale my jsme byli šťastný.
0: Svatební zvony se na kostelní věži v Hostinném rozezněly pro Květu a Vladimíra Kučerovi 21. dubna 1973. Tehdy si řekli ano na radnici i v kostele.
1: Svatba to byla veliká. Hudba hrála a 80 hostů jim přijelo poblahopřát.
4: A byla pěkná svatba, hudba, povedla se. Akorát, když mě chtěli uníst, jak se dřív dělávalo, tak manžel skočil na auto a takhle se držel, oni s ním jezdili a vevnitř já.
3: Nechtěl vás pustit?
4: Nechtěl mě pustit.
3: Ten den jde pro vás, Květoslavo. Jak jste se chystala, ať už šaty, kdo vám pomáhal, přijela kadeřnice, jela jste někam, jak to probíhalo?
4: No, přišla ke mně kadeřnice, od ní jsem měla půjčený šaty, protože na svatbu má být něco půjčeného a hlavně jsem už přibírala a chystala mě mamka i jeho maminka, jako to bylo takový dojemný, no. Mamka byla taková citlivá.
5: Nejlepší ženská na světě, nejlepší, paní máma. Pan tata taky, ale... A to bych se rozbulal. Fakt byli nejlepší na světě.
3: To člověka jitří ty vzpomínky, ale je to hezké zase, že na ty lidi může člověk takhle vzpomínat, ne? Že vlastně mu spoustu věcí dali a v dobrém vzpomíná i po těch letech. Tady si myslím, že není třeba se za slzy vůbec stydět. Vy jste také říkala, že dojemná chvíle.
4: Akorát jsem přemýšlela furt, kde je on. Jsem se bála o něj už.
3: Tak na druhou stranu drží se to, že se nesmí vidět, ne, do obřadu ženích s nevěstou.
4: Ano. Taky se to drželo.
3: Měla jste třeba strach, že by nepřišel?
4: Ne. Fakt ne, to mě nenapadlo.
3: Kdo vybíral prstýnky?
4: Spolu, viď?
3: Obřad proběhl, kostel tedy i ten obecní úřad, pak hospoda. Co svatební dary, jaké jste dostali?
4: Jo, pěkný. Talíře se dávali a takový cojchy, že jo, takový starý ty. Takový maminky to skládali, že jo, a to, a babičky a takovýhle věci. No, já jsem měla našetřeno 30 000 a tenkrát to bylo dost peněz. No, to je všechno. A sebe jsme měli.
3: Co první taneček?
4: Jo, on chodil do tanečních asi 2x nebo 3x, já teda ne, ale a nechala jsem se nést, no. Bylo to hezky.
5: To jo, já jsem v Hradci chodil do Koruny a já jsem tam vyhrál taneční. Já jsem byl tancmajster, dobrý.
3: Byl Vláďa v mládí bouřlivák nebo ne?
4: Jo, jako v rodině, výchova a to, to jako kluci šli vždycky radši za mnou. No, táty se báli. A oni mu to teď v dospělosti i řekli. Já jsem se tě, táto, bál. Přitom je nemlátil nic, ale když jako zakřičel, tak to stálo za to, no.
3: Měl autoritu. Takový byl začátek životního putování, tedy Květoslavy a Vladimíra Kučerových.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh nám dnes vypráví Květoslava a Vladimír Kučerovi. Vzali se přesně před 50 lety. Na začátku jejich života bylo vše zalito sluncem.
2: Ještě netušili, že Květu čekají dlouhé měsíce odloučení od rodiny a Vladimíra náročná role táty. První půl rok po svatbě bydleli u rodičů Květy, než získali své vlastní hnízdečko lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A bylo to za náměstím u kostela, byl takový starý dům, už to je zbouraný, je tam teď parkoviště, no teklo nám i do postele, my jsme tam měli lavor.
4: Starý barák to byl, bývalá klášterní škola, jo, u kostela, no a tam měli 5 metrů do stropu, to bylo šílené, tam z toho byla nemocná, já si myslím, že z toho oma rodila, jako na ty reuma, co měla reuma.
5: Bydleli jste opravdu v takovém nuzném prostředí, ale svém, a přineslo to nějaké tedy zdravotní problémy vám, Květo?
3: Já nevím, jestli to bylo dědičný nebo to, ale...
4: Jak to mám říct? Kluka už jsme měli, Ladika, a byla v nemocnici v Hradci, tam vyšetřovali kapacity z Prahy, tam za ní jezdili a prostě vozili nějaké léky, bylo to dobrý a... Teď jsme měli ještě na řadě toho druhého, že jo? To byla sranda, protože všichni nám říkali, to chce dítě, Květa, ať to porodí.

0: Uvidíš, že bude zdravá jak dýpa. Táta říkal, že je, ten byl dobrý. No.
1: Co to bylo za problémy? Revma tedy nějaké přišlo, nebo?
2: No, svalový a kloubový. No, a tak mě nejdřív uzliny hledali rakovinu a to se nepotvrdilo. Já jsem byla i v Praze, ležela na slupech 2 měsíce asi nebo 3 a doma už byl 3měsíční Michal.
1: To znamená, vy jste byla v nemocnici, dítě doma, samo s manželem, nebo někdo pomáhal? Dvě děti
2: moje
1: už?
2: Moje maminka hodně pomáhala a ten dostal jesličky na 3 měsících a vozil děti do školky a do jesliček. A ještě chodil do práce, že jo?
0: Já jsem v té práci ráno utek z toho, jsem dělal v tiskárně, utek jsem na tu půl hodinu domů, děti u dveří a já jsem jen vzal ten větší, ten cupitel, ten malinký, toho jsem posadil na sedačku a odvedl jsem je do jesliček a honem do chrpy, že jo? A to bylo každý den. Jsem měl takovou praxi, že se normálně babi u doktora se divili, jak to je možné, že to umím. Já jsem toho kluka takhle v oblích a už byl v plínkách, že jo, ustrojený.
1: To nebyly plínky jako dnes, že by se byly plátěné, předpokládám a takové. To znamená, vy jste se stal vlastně otcem matkou v jednom z nutnosti postarat se o děti.
0: No na ten půl rok to asi bylo. Na ten půl rok to bylo, že byla v nemocnici, ale pak už byla doma. Ona se o to postarala, nechodila do práce, ale postarala se o ty děcka, že mě ustrojila, připravila.
1: Vláďo, klobouk dolů před váma. V té době takhle se postarat o děti, myslím si, že i zvládnout ten postoj třeba před kamarády, že zastáváte roli otce starostlivého, musíte se o ty děti postarat od A do Z, aby opravdu dostali, co měli, to by asi ne každý zvládnul.
0: No, ono to u nás ale takhle vzniklo, že jsou tak ochotní jsou oba synové.
1: Myslíte si, že vám ta intenzivní starost o vaše děti tehdy z nutnosti pomohla k ním víc přilnout a naopak děti zase přilnuli k vám, že tam to pouto bylo silnější, to otcovské, než třeba v jiných rodinách?
0: To no, posoudím, jak to bylo v jiných rodinách, ale myslím si, že ty děti mě šly ke mně. Jako. Jo, ještě takovýhle malinký podstřeh, když jsme byli, to už byla doma, jo, a teď jsme měli toho malinkýho 8 měsíců nebo 10 a on měl zánět středního ucha doma a řval jako kráva, bolestí, jo. A teď jsem dal sestře toho mýho kluka a ona ho odvezla do těch ležáků tam mezi ty děti a když jsem si pro něj přijel, tak ten kluk mě poznal. Byl mu rok, ani ne, možná 10 měsíců a ona mě natáhla ruce. A budu bolet.
1: No mně se to stá, tak bulím hned.
0: No, sestra říkala, to jsem ještě neviděl, tohleto. Aby poznal tátu. Malej, že jo, to jsou kojenci ještě. Kdybych ho aspoň kojil, ale já jsem ho ani nekojil. A přesto mě měl rád.
1: Jak to prožívala Květa? Protože nemocná děti nechala na starost, věděla, že určitě o ně dobře postaráno, ale přece jenom to mateřské pouto, tam muselo být to srdíčko hodně jako tklivé, citlivé, musela jste to hodně citlivě prožívat. Tak si to myslím já a to jsem chlap.
2: To myslíte dobře, protože když už to trvalo dlouho, já jsem pořád brečela v nemocnici, že to bylo šílený, tak si zavolala paní primařka a říkala, manželoj a mimo otci, ať mě okamžitě napomenou, nebo něco se mnou udělají, že hrozí, že si přivodím srdeční nějakou tu. Tak mě to pak řekl a on to stejně nepomohlo. Já jsem chtěla jenom domů furt, že jo.
0: Se zavolili, říkali, v Praze na tom, na výzkumáku byla.
1: Připadalo vám to delší, než to bylo, ten čas v té nemocnici, ten relativní skutečný čas pro vás, právě protože jste to tak prožívala?
2: Dlouhý. Mm-hmm.
1: Dostávala jste zprávy, jak se Vladimír doma stará o děti, volal vám, jezdil za vámi, jak to bylo?
2: Nebyly mobily, takže vždycky musel objednat hovor u sestřičky a ta mě řekla, že v tolik a tolik budu mít hovor. No a jinak jezdil stopem i do Prahy. Vždycky dal, mojí mamce dal děti a přijel za mnou.
0: Ve středu a v neděli byly návštěvy, že jo, jinak týdnu nemělo šanci.
2: A když jsem ležela v Hradci, tak to byl zrovna 1. máj, tak přijel i s tím starším synem a já na ně koukala z okna, to bylo krásný, no. A tam, jak jsem ležela v Praze, tak tam jsou študáci hodně, tak tam chodili kolem a mladí lidi jako my, že jo, tak jsem jim tak záviděla.
1: Pomohla k tomu okamžiku najít sílu, přežít, vlastně vzít ten život tak, jak je a do vlastních rukou. I to vědomí, že máte Vladimíra, muže, na kterého se můžete spolehnout, který se tak skvěle stará o děti a leckterá ženská by ho mohla vám závidět.
2: Taky zlobil, ale všechno jsem mu za to odpustila. Všechno. Vždycky říkám, postaral se mě o děti, neodešel, tak já jsem ho hrozně milovala a fakt mě to pomohlo. Já jsem přemýšlela, jak nejsem pobožná nebo nechodím do kostela, tak jsem vždycky, pane Bože, než mě vyrostou děti, udělají školu a pak si mě můžeš vzít. Fakt to člověk spadne do takových strašných situací, že nevíte, jak z toho. Ale chtěla jsem se uzdravit, tak jsem všechno zvládla a to.
1: Když jste přijela z té nemocnice domů, co bylo to první, co jste udělala? Běžela jste k dětem, objela jste muže, děti jste zahrnula láskou pusu. Co bylo to první?
2: Určitě děti, že jo? No, ty na mě visely a manžel potom.
0: Taky jsem visel, no, ale ne tak dlouho.
2: No, takhle to u nás probíhalo, no.
1: Byly i slzy?
2: Bylo hodně, hodně, no. Já jsem pak dostala i zakázáno brečet a nervovat se, že jo, ale to nejde. To prostě nešlo. Takhle to dopadlo, no. 50 let.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zamilovanými manželi jsou už 50 let. Květoslava a Vladimír Kučerovi z Hostinného. Jak se po tak dlouhé době znají navzájem a vzpomínají na svůj život podobně?
2: Patrik Rozehnal si to ověřil stejnými otázkami, položenými každému zvlášť. My jsme vám jejich odpovědi dali za sebe. I manželé Kučerovi je dnes uslyší prvně.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Vladimíre, jak vám třeba v začátcích něžně říkala Květa?
4: Ona mě to říká do dneška. Ona mě říká Míšo. A táta můj vždycky říkal, jak mu můžeš říkat Míšo, když je Vláďa? A ona říkala, no protože je chlupatej, tak jsem mu říkala, že je jako Míša.
5: A říká mu dodnes tak? No, i když jsme se pohádali, tak já jsem nikdy neuměla říct Láďo. Vždycky Míšo nebo Míša ne, když tě naštval.
3: Když se naštvete, jak se zachováte v tu chvíli?
5: Jo, zalezu někde do kouta a buď brečím, anebo jsem steklá.
4: Přitom já za 5 minut už říkám, tak se nezlob, já to umím. A ona to neumí.
5: Já jsem paličatá, ale teďko už v těchto letech už občas uznám svoji chybu a přijdu za ním.
3: Vaše oblíbená květina?
5: No, asi pivoňky a růže.
4: Růže, karafiát, no.
3: Kolikátá jste byl její láska, jestli předtím s někým chodila třeba?
4: No, já myslím, že nevím, že...
3: Takže první?
4: Asi, no.
5: To mám prozradit, jo. A na to mám manžel, ale nemohl. Jo, on zase. Jo, jasně. Asi 5.
3: Takže Míšan je 5. v pořadí.
5: No, tak nevím, kolikátej přesně je, ale asi tak, asi 6.
3: Jméno vašeho nejlepšího kamaráda v životě, kterého jste měl?
4: Joska, Pepík.
5: No, asi jo. Pepa Lejder a Pepa Jasenský.
3: Co byl váš první kus do společné výbavy, do domácnosti, po tom, co jste se vzali? Co jste si jako první koupili společně?
4: No, my jsme tenkrát dostali, kde jsme nic neměli a dostali jsme novou manželskou půjčku, takže jsme za tu novou manželskou půjčku za 30 tisíc pořídili zhruba jednu místnost vybavenou. A to bylo dobré, za 30 tisíc to bylo věcí.
3: Co jste si koupili jako to první?
5: No, asi obývák. A pak jsme si vzali tu novou manželskou půjčku a dokoupili zbytek.
3: Co si myslíte, jak on vás vnímá, jako co mu voníte?
5: Ježíš, to bych chtěla vědět, co on řek. Já nevím. Mě vždycky přičuchne k vlasům, buď řekne, máš pěknou barvu, nebo voníš, ale neřekne konkrétně čím, nebo...
3: Ty jsi vařila guláš, nebo tak něco?
5: Taky. On má rád guláš, jak jste to poznal?
3: Si říkám, že u vaření se to natáhne do těch vlasů, ale tak u vás by to mohlo být třeba štrudl, třeba jabka, ne?
5: No, on miluje štrudl, no.
3: Říká se, že lidé se dají dohromady taky proto, že si takzvaně voní. Po čem voní nebo čím vám voní vaše žena?
4: Jablíčka, strouhany, ty voní všude.
3: Při jaké příležitosti má pro vás ten nejhezčí, nejromantičtější pohled vaše žena?
4: No asi, když přijdou domů šata nějak, když přijedou od někud, nebo dlouho jsme je neviděli.
3: U čeho máte podle vás ten nejhezčí zasněný pohled?
5: Tu malinkou, když vidím. Tu malinkou.
3: Vnučku.
5: Ta je boží. To jako děti. Děti, no.
0: Zlatá láska.
1: Láska ukázala Květoslavě a Vladimírovi Kučerovým, co je v životě důležité. Že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáte s kým dělit, a smutek dvojnásobný, když vám s ním nemá kdo pomoci.
2: Poznali, co znamená opravdu milovat a jaké to je, když je láska opětována.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Který ten okamžik ve vašem životě, po pokládáte za to nejšťastnější období, kdy vám bylo tak jako nejvíc hej, nebo k čemu se rádi obracíte ve vzpomínkách? Květo.
5: No na prvního vnuka. To je vždycky, že jo. Na toho vnuka, protože tam to nehrálo mezi mladejma, tak my jsme ho hodně vychovávali. Od 3 měsíců spal s náma všechno.
3: Když přijde vnuk, je to jiné, než když přijde syn. Vzniká jiné pouto, je tam jiný cit, jiná síla, člověk to prožívá jinak?
5: Je to jiný. Syn je syn, vnuk, taky bych za něj dala život, ale přijdou kluci, já jsem šťastná, že vidím, já mám furt jak malý, že jo. No.
4: Vojta, to je nejstarší vnuk, ale je vidět, že prostě maká rukama, jo? Že je zednický, to je dobře, a já jsem měl představu, že zednický, když bude ještě kovář, tak to se nedá ničím nahradit, to prostě jde do sebe, jo? To řemeslo. No, to se mě nepovedlo, ale to nevadí, on je šikovný, on už umí všechno. Umí všechno už.
3: Vy máte rád manuální práci?
4: Já jsem byl vždycky dělník. Ale vyučil jsem se při zaměstnání tiskařem, jezdil jsem do Prahy do školy, a takže jako jsem spokojený, protože jsem dělal asi 22 roku tady v Krpě v tiskárně nebo na tiskové mašině, spokojený, a jinak jsem vyučený kotlář, řemeslo černý, že jo, protože ten oheň mě tahá úplně to jsem to miloval, že jo, jenomže se mě to nepodařilo, no.
3: Co dělala Květa v životě?
5: Já jsem prodávala v textilu, když děti jako pak šly do školky a to mě taky strašně bavilo, protože já jsem byla v dámským, nebyly punčocháčky a takový, já měla všechno, nechávala pod pultem. A pak mě bavilo, s manželem jsem chodila, my jsme chodili, měli jsme vinárnu ve městě 2 a to mě bavilo, a pak spolu tu hospodu, no. A pak už jsem toho ke konci měla dost, už jako pořád jedny a ty samé řeči poslouchat.
3: Je ta láska na začátku a teď po těch 50 letech stejná u dvou lidí, co se mají rádi, nebo se to nějak mění, síla, to prožívání, ten dojem, věm?
4: Já si myslím, že to je pořád stejný. Mám je rád stejně.
3: Co Květa?
5: No, takový to chvění v bříšku, jo, když se potkáte, to už moc jako není, ale když mi je špatně, jako mě teď hodně bývá špatně, tak brečím a myslím na něj, co tady bude dělat, až odejdu.
4: Já jsem na zadě, já to vím, já to cítím a nemůžu nic dělat.
3: Ale to je, Květo, podle mě ten projev té lásky, když vlastně při takových věcech, kdy vám je hůř, šoufl, tak myslíte na toho druhého hlavně.
5: No určitě, ale když potom, protože on je hodně společenský, já jsem vždycky spíš byla zamlklá, a vidím, jak přijdeš spokojený z té hospody, tak říkám, on se nestratí.
3: Kdy jste tak v životě měli ten největší strach jeden od druhého?
5: No, když jsem byla ze začátku nemocná. Víš, ze začátku. Teď jako ho odváželi na Vánoce. A on mě ještě z té sanitky odpovídal, jak jel už jako rychlou. Tak to se mi ještě v životě nestalo. Úplně jsem cítila vnitřek takovou šílenou bolest jednu, a pak jsem spadla. To jsem ještě nikdy nezažila. Jak je člověk starší, tak tím víc se bojí asi. Jako mladá jsem říkala, když se z toho musím dostat a to, ale jako už nemám ten strach, ale bylo to hrozný.
3: O to víc, když s časem přichází zdravotní problémy, ubývá třeba i sil, než měl člověk ve 20, o to víc cítí, že toho druhého potřebuje a ten druhý tomu prvnímu pomáhá?
5: Jo. Bez něj bych to nedala.
3: Čeho si na tom druhém nejvíc ceníte?
5: Já si, jak byl pracovitý celý život, že umí uznat chyby svoje.
4: No, tak děti máme krásný. Vychovala je, no, dobře.
3: Řeknete si i takhle po letech jeden druhému, že ho máte rád nebo že ho milujete?
4: Já to říkám furt.
5: Je pravda, že každý ráno já dělám snídaní a oni tady zezadu obejme, jo. A já vím, že to je za tu snídaní. A já teda ráno jsem protivná. Já nemám ráda, když sama jako ráda to dělám a to, a když už pak sedím a on přijde, tak to už jsem spokojená, ale když mě takhle zdržuje, ale jo, říkáme si, fakt jo.
3: Je to důležité v tom vztahu?
5: Hodně, hodně, protože člověk už si teď nemůže, nebo nemá tolik co říct, jako za mladá, že jo, a tak tohle to stačí na celý den, mám tě rád, fakt.
3: Je to hezký slyšet, ne?
4: Jo, jo, já to rád poslouchám.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Jsou to příběhy, které přinesl život. Spojil dva lidi a nechal propuknout opravdovou lásku. O jedné takové mezi Květou a Vladimírem Kučerovými si dnes vyprávíme.
2: Jejich příběh nás tak chytl u srdce, že jim chceme říct, jak je obdivujeme a zaslouží si naši úctu.
1: Proto jsme jim po Patrikovi poslali dárek. Velký domácí kávovar, protože víme, že chvíle u kávy pod pergolou jsou pro ně svátkem. A protože milují rozhlas, posíláme i nové digitální rádio.
3: No, to je milý.
4: To znamená, že my teď vstoupíme dovnitř a tam máte od nich nachystaný dárek a já doufám, že vás to potěší.
5: Hurá, určitě. Každý dárek mám rád.
4: To jste správný chlap, to jen tak nikdo nemá.
5: Protože já jsem taky někdy jako dáreček, že jo?
4: Tak jdeme na to?
5: Jdeme na to.
4: A říkali jsme si, že partneři jsou nejčastěji spolu třeba u stolu a že by si měli připravit něco dobrého.
3: No, asi jo.
4: Třeba kafe.
3: Kafe?
4: Máte rádi kávu?
3: Tamhle něco vidím.
5: No.
3: To je kávovar, ne?
4: Jo, velký.
3: Ježíš. Čím jsme se zasloužili?
4: Tím, že jste spolu 50 let v tak úžasném
3: hezky
4: vztahu. Vladimíre.
3: Ty jsi kávovar chtěla, víš?
5: No jo, já jsem kávovník. Nádhera.
3: No to jsme dojatý, teda fakt.
4: Takže no. Díky Petrovi a Carmen.
3: No, my máme taky hrozně rádi.
4: Velký kávovar, který umí malý i velký kávový hrneček naplnit, umí připravit horkou vodu na čaj, umele vám kávu, všechno to připraví. A k tomu ještě vedle taková malá krabička, dnes už stačí taková malá, abyste si i tenhle ten pořad mohli třeba příště a další díl poslechnout v digitální kvalitě, malé přenosné digitální rádio.
3: No na to budu muset pozvat kluka, protože ten je šikovnej, no. To jsme vůbec nečekali. Když jsem vám říkala, že jsem vůbec nevěřila tomu, že můžem něco vyhrát. Já jsem psala, jenom jsem byla doma sama s takový, jenom říkám, tak když o tom formluvě, tak to zkusím. Na fakt krásný.
4: Vladimír teď Květu drží za ruku, stiskává a je tak jako tiše spokojený a možná asi dojatý.
5: No jo, já jsem dojatý. Já jsem dojatý vždycky.
3: Dneska trošku víc je dojatý.

0: Láska kvete v každém věku, jak jsme zjistili u kávy v Pergole od Květoslavy a Vladimíra.
1: I po 50 letech společného manželství se mohou mít lidé rádi, milovat se a užívat si každého okamžiku. Jak prožívají svou lásku dnes?
2: No, sedíme rádi v ty Pergole, posloucháme rádio, Hradec, ano, a čteme novinky, kafíčko a my si dáme i dortík. Viď?
3: Neměl bych taky, ale trošku.
2: A to je docela hezký takový den, no.
4: Co vám dělá radost? Jaké činnosti? Co tak rádi děláte?
2: No, já ráda na zahrádce sekám travičku, když už povyroste trošku, stříhám stromy, kam nedošáhnu, tak volám Mišana, manžela teda, a to asi všechno. My už to nepřeháníme.
4: Co vám dělá radost?
3: Těžko říct. No, když můžu sekat, výjimečně, že mě nechá k sekačce. A dřív jsem si vždycky dělal svoji práci. Já mám tamhle kousek garáž a tam mám spoustu věcí rozdělaných, nedodělaných, co už ani nebudu dodělávat.
4: I v tomhle věku je ten čas, že si sednete, držíte se za ruce, dáte si pusu třeba někdy?
2: Mm-hmm. No určitě. A manžel dost často by chtěl víc, ale...
3: A co bych chtěl jako víc?
2: Řekli jsme, že o sexu nebudeme mluvit.
3: No, to je jenom hubaná. No. Hubaná dost.
4: A toho hubana umí dát ještě vášnivě?
2: Jo, když mě blahopřeje a to, tak jo.
4: Tak vás malem porazí, jo?
2: To zas už ne.
3: Já bych řekl, že radši už moc ne, protože mě vypadávají zuby.
4: Váš muž je šprýmař.
2: Je, no. Jo, ale je to fajn.
4: Kdybyste se přenesli v čase zpátky, těch 50 let, ale vlastně v té mysli jste měli ty zkušenosti, které jste nazbírali doteď, myslíte si, že byste se znovu vy dva do sebe zamilovali, kdyby Květa viděla ty zelené trenýrky a Vladimír ten trochu možná odmítavý obličej Květy na začátku?
2: Jo, vzali, určitě. Já ho fakt mám ráda, no. Co jsme spolu vybudovali a nás to oba dva bavilo hlavně, že jo. A to taky drží vztah pohromadě, no.
4: Zamiloval byste se znova do Květy?
3: Asi jo.
2: A jinak byl dobrý. A je. I když to je teďka už mrzout, no, tak chlapi v 70 už máme taky svoje chyby, že jo. Tak.
4: Něco za sebou a životní moudrost.
2: To je pravda, no. Ještě chvilku, kdybychom tady byli, tak bychom byli jako asi spokojení. Člověk neví.
4: Takže se dá říct, že jste oba romantické duše.
2: No asi jo. Já určitě. Tím si komplikuju i život. Že všechno moc prožívám a to. No, manžel to vždycky lepší snášel, všechno. Ten to nedržel v sobě jako já. No, ale třeba bychom spolu nezůstali, kdybychom nebyl každý jiný, že jo?
4: Ale jakými slovy byste označila těch svých 50 let s ním?
2: Že to strašně uteklo. A že bych některé věci řešila i jináč, no.
3: Ale to ví moc dobře, že jí mám rád. Nevím, co říct, abych si nevymýšlel.
4: I ticho někdy řekne hodně věcí.
2: Já jsem nikdy nevěřila, když jsem ho poprvé viděla, že může být mužský tak jemný a na mě byl vždycky jemný, něžný. No, něžný. To je všechno. Stojí za to žít.
3: Jo, to je pravda.

0: Květoslava a Vladimír dobře vědí, že pravá láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
1: Vždycky tu byli jeden pro druhého. Svou lásku dávali dětem, vnoučatům. Dokázali nám, že srdce je sice malé, ale vejde se do něj tolik citu jako hvězd do vesmíru.
0: Ani vy nezapomínejte na něhu pohlazení. Nezapomínejte vnímat duši toho druhého. Láska má mnoho podob a stojí za to je objevovat celý život. Tak se o to snaží i
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Dětský domov v Jemnici žádá organizátora zrušeného tábora o vrácení peněz. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Zítra bude postupně přibývat oblačnost a později může přijít déšť nebo přehánky, teploty do 26 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Z Jemnice mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora vyzvala, aby vrátil peníze.
3: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji na vrácení peněz do 6.7. a v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
2: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
4: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
5: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
4: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
6: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
4: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát.
0: Sport.
2: Třetí tým druhé ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestoupila, Matěj Turek řekl, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje. Obrátí se proto na soud.
0: Počasí.
2: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kratším zdržením okolo Mirošovic. Provoz zpomaluje zúžení na mostě Šmejkalka od 23. kilometru. V Brně je až do rána uzavřena dálnice D2 v obou směrech, a to kvůli stavbě nového přemostění. Zdržet se můžete kvůli omezení i na D1.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy. Po nich už začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer. To mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
8: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení, a potom volá bezradný.

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky tajuplné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand. Číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obedia Scully.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
7: Prosím, odložte si. Tak.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
6: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: O, díky. Paní Lamlíová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evensem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
6: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Socrates je nad tou kytkou napsáno.
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
6: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
6: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděl? Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
8: Viděla jsem policejní vozy a sanitku. A tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést k slečně Jay Hollisterové?
8: To jsem já?
2: Vy?
8: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
8: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
9: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
8: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
5: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
8: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
2: Kdy jste ho viděla naposledy?
8: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
2: Zahradě?
8: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
2: Dnes u vás nebyl?
8: Ne.
5: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
8: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
8: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
5: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohli něco velmi zvláštního?
9: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
5: Na obálku nalepil známku.
8: A co je zvláštního na nalepení známky?
5: Za normálních okolností nic, samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně? Musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
2: Což se také stalo.
8: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
5: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
8: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
2: Zajisté.
8: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
5: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
2: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
5: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
2: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
5: Něco? Nebo někdo?
8: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
5: Kam pak, slečno Hollisterová?
8: Promiňte, ty moje nervy.
5: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
10: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprchnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
8: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
5: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
8: Je to můj nevlastní bratr.
11: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart. Ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jed Parker.
5: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
11: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška. Kdy pak se vám podařilo utéct, Parker?
8: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
5: Kdy?
8: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
5: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parker, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
12: Páral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
5: To právě ne.
9: To právě vůbec nemilý, pane. Tedy pane obviněný.
11: Zatím jen zadržený, doktore Watson.
8: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
12: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
8: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
5: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
8: Ty mizero, ty vrahu!
12: Zmije, zákeřná zmije.
8: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
12: Jo, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
8: Mizero, ty dareváku!
5: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
11: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
3: Jistě, pane vrchní inspektore.
5: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
11: Z okna? A v noci?
5: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
11: Ne, to nevím.
5: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
11: Musím vás zklamat, Holmesy. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
5: Z obálky dopisu pana Coleyho.
9: Ale to není známka, inspektore.
11: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
5: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel.

0: Už rozumíte?
1: Pan Obadiah Crawley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
0: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
2: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
2: Přála jste si, paní Lamliová?
3: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Crawley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
1: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
2: A Sokratovi.
0: To jest známce Donalda Evense.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdravý, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmesi. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne, ne. Ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O, ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.

0: samo o sobě jistě ne, avšak...
1: Byl ten člověk nepochybně zavražděn?
0: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
1: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
0: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
1: To je špatné.
0: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
1: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
0: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
1: Našel se ten kámen?
0: Ne.
1: Stalo se to určitě v noci?
0: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
1: Zahradník nemá žádné alibi?
0: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
1: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
0: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
1: To je velice zlé.
0: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
1: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčko?
0: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
1: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
0: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
1: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
0: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz tak obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
1: Nevocné. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnovali se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Saccharophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
0: Trochu to přeháníte.
1: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
0: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
1: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými. Jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
0: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
1: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
0: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
1: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste? Jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel, Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd a je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
2: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás a léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
3: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
2: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
3: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
2: Dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
3: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
2: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
3: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
2: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že nočního hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
3: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím, o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
2: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
1: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
4: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
2: Říkejte mu, obžalovaný.
1: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
2: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
1: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
2: Ale ano, ovšem. 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
1: Od 8 do půlnoci.
2: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
1: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
2: Jen ti 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
3: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
1: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
2: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
1: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
5: Těší mě, pane kolego.
6: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
5: Ne, jsem entomolog.
6: Každý se nějak živí.
1: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
6: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
2: Nezlobte se, doktore, ale...
6: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
5: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
6: To není nic objevného, hmyz to dělá vždycky.
5: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
6: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
5: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
6: To bych prosil.
5: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
6: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muši vajíčka.
5: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. a kladou vajíčka doktore Pickwicku zásadně jen ve dne.
6: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
5: Určil jste ji poněkud nepřesně.
6: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
5: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
6: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou. Tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
5: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
6: No dovolte, co vy si...
5: No pardon, doktore Pickwicku. Není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
5: Ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
2: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
5: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata, ten se totiž vykládá...
1: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
5: Prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
4: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
5: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci, nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
6: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
1: A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného, nebýt mého přítele entomologa?
3: Teda, páni, že bych tomuhle rozuměl...
1: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, nemohl jste ji spáchat vy.
3: Ne.
1: Protože máte nevyvratitelné alibi.
3: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
2: Ano, to máme ověřeno.
3: Takže to tedy...
1: Jste volný, Gardner.
2: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
3: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
1: Dilema. Gardnere.
3: Tak.
1: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říct, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone, toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Vocne.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: k věci,
3: je to
2: tak. Ne k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říct si, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě... Za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Jo, pravda, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu.
3: No a pan Pym se rovněž neudržel, jako by řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková Hloupost, jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Bán se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku, nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: Přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop.
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradla.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i zahradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano. Takovéto pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vylezte už voc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit. Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
2: Nevadí, počkáme také. Vy u sira Oldkina? Johne? Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem,
5: za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte.
2: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď...
5: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
2: Ano, zde tyto tři.
5: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
2: Neskrývám ji přece.
5: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
2: Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale...
5: Tak jsem to nemyslel.
2: No přece si nemyslíte, že bych...
5: O, ne.
2: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
5: O, ano.
2: Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení.
5: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
2: Důkaz? Což je to možné?
5: Ovšem, jen chvilinku strpení.
2: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
5: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
2: Ano. Takže je to v pořádku.
5: Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
2: Ale co je to zase za neřádstvo?
5: Ale Johne, činidlo povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme...
2: Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná.
5: Nebude to poprvé. No, vidíte?
2: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
5: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
2: Co to má znamenat? Pane Holmesi.
5: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou?
2: Ale to snad...
5: Ale ano, ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
6: No, mohu snad udělat něco jiného?
5: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
4: Oh, Sir Oldkin, prosím.
6: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
5: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
7: Karlovarsky.
5: Správně, zdá se... že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Zdravím vás na Prahu další prázdninové noční linky a navíc na začátku prodlouženého víkendu. Máme pátek, stále ještě platí datum 3. července a já bych měl vlastně pogratulovat Radomírům a Radomírám, které ještě hodinku na svoje, kteří ještě na svoji oslavu mají tu poslední hodinu dnešního dne. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánček. Jakéže je téma našeho povídání, tedy jakéže může být téma vašich příběhů, které zavoláte anebo napíšete? Chutě a vůně prázdnin. Řekl bych, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, bývají mnohdy spojeny právě chutě a vůně. Možná z toho svého paměťového šuplíčku vylovíte vzpomínku na dobrodružství, když jste jako malí přinesli čerstvě natrhané třešně, ze kterých babička upekla vonavou bublaninu. A možná si dodnes pamatujete na to, jak jste poprvé ochutnali bulharský tarator nebo šopský salát. A nebo si vybavíte chuť první řecké olivy. A třeba vám dodnes prázdniny voní opalovacím olejem, jehličím, na němž jste nacházeli ty nejvonavější hříbky? A nebo třeba, jako v mém případě, odérem kravína, v němž jste si na letní brigádě vydělávali na magnetofon. Na příběhy o chutích a vůních prázdnin budu čekat ve studiu Noční linky až do zítřejší 1 hodiny. Telefon je 731 800 900. Psát své příběhy na téma chutě a vůně prázdnin můžete na web rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma chutě a vůně prázdnin. Já jsem někde četl, že z lidských smyslů je, co se týče vzpomínek, nejčastěji používán, řekněme tedy k tomu, abychom si hodně uložili onu vzpomínku, právě tenhle duet, tedy chutě a vůně. Tak jsem zvědavý, jestli na tohle téma paní Nora, která jako první volá na číslo 731 800 900, bude mít co říct. Přeji vám dobrý večer, paní Noro.
1: Já vám také přeji dobrý večer a posílám všem posluchačům Noční linky pozdrav z ochlazeného Frenštátu.
0: No teď schválně už, jsem teď se byla, už, ano.
1: Ano, schválně jsem se byla podívat a na venkovním teploměru mám 13 stupňů. To ještě před několika dny, to je pokles o tolik stupňů, kdy to bylo ještě i večer kolem 26, 27, 28. A tady v místnosti, kde sedí, mám teďka 24,5 stupňů, což je příjemné teplo. To v zimě si nikdy nedovolím topit na tak vysokou teplotu. Už díky těm cenám to jsme mohli topit tak na 21, jestli maximálně na 22 stupňů.
0: Paní Nora, pojďme se podívat na chutě a vůně prázdnin. Tedy pojďme si poslechnout váš příběh na tohle téma. Kdyby to měla být třeba jenom jedna chuť nebo jenom jedna vůně vašich prázdnin v dávné minulosti, ve vašem mládí či dětství, která by to byla?
1: Máte pravdu, to není jenom jedna, to je směsice, protože když si na to vzpomenu, tak naše zahrada to byla louka, plná lučních kytek, takže staříček kosil kosou a ta pokosená tráva voněla. A potom, když bylo slunečno, tak pěkně to schlo, my jsme předraceli se stařenkou hráběmi, takže krásně vonělo to seno, takže vůně zase toho sena. A když jsme jezdili do Podhůří, Radhoště, do Rástoky, do Trojanovic, Podnoříči, vůně mateřidoušky, ty velké pálouky mateřidoušky a úplně takové, jak bych řekla, koláče lesních jahod, ty do dneška cítím, jak voněly. No a další vůně na naší zahradě, to je spojeno i s těmi chutěmi. Dozrával rybíz, dozrával angrešt, potom v průběhu prázdnin zrály pirabelky, ještě doznívaly třešně, protože tehdy to bylo trochu jiné, ta doba květu i potom toho dozrávání. A potom ringle a mirabelky. No a letní jabka, měli jsme jeden strom skleněné žluté. To byly první letní jabka. A to nezapomenu do dneška, jak jsme šli s bratrem na zahradu a v trávě už byly popadané tyhle ty žluté jabka, jak oni voněly a jak byly proteplené tím slunkem. Tam jsme sedli u ohniště na lavičku a pojídali jsme tyhle ty teplé jablíčka. No to byl požitek. No a pochopitelně, tak jak se vzpomínal, tak se taky upekl buď to nějaký koláč na plech nebo bublanina s třešněmi, s rybízem nebo i s těmi ringlemi a dělali se kompoty a marmelády. No to byla
0: člověk byl celý
1: marmelá.
0: Upatlaný, když pomáhal, že jo?
1: Ani upatlaný, ne, nevím. Stařenka to vždycky tak zvládla, že jsme to měli všecko v pořádku, ale bylo to velmi pěkné, bylo to zajímavé, vonělo to. Mně se potom líbilo, jak byly naplněné ty sklenice, odnášelo se to do sklepa, kde jsme měli regály a tam jsme to měli zaplněné těmi kompoty a marmeládami. To bylo nádherné. No a zelenina, to ještě byl květák začátkem prázdnin. Ty chutě, když chci přeladit z těch vůní. Květák, ať to byla květáková polévka, anebo potom vysmažený květáček, nebo květákový mozeček. No a rajčata, ty se dostali běžně u nás koupit na trhu. My jsme rajčata doma nikdy nepěstovali. Kořenovou zeleninu, to ano, měsíční jahody, ale hlavně, že jsme měli tu velkou ovocnou zahradu. Ale rajčata, to do dneška cítím tu jejich vůni a dělali jsme, to jsme neměli tehdy, jsme nevěděli vůbec, že jsou nějaké caciky a šopské saláty. Já jsem ročník 41, ale běžně se dělal okurkový salát, hlávkový salát ještě, když byl, a rajský salát s běžnou zálivkou trochu octa, trochu vody, trošinku cukru, osolit, no to byly přece lahůdky.
0: Teď jste mi něco připomněla na základě toho, co říkáte. Vzpomínáte si na tu chvíli, kdy jste, ať už to bylo v mládí, v dětství, anebo třeba i v pozdější dospělosti, kdy začaly být ty nové brambory na trhu třeba a dali jste si je třeba s kysaným mlékem nebo s tvarohem?
1: Ano,
0: jak krásně voněly ty nové brambory vařené ve slupce?
1: Ano, to na to vzpomínám do dneška. To jsme byli úplně šťastní, když byly nové bramburky, jak to krásně vonělo. Do vody se dala jenom sůl a kmín, ale vždycky, já do dneška to vidím, jak Stařenka dala na mísu tady v jídelně ty uvařené brambory, jak z nich šla ještě taková skoro ta teplá vůně a jakoby pára nad tím byla. A jenom jsme si to třeba trochu přisolili a k tomu hrnek mléka nebo kyšky nebo podmáslí. Nebo když tak někdy potom osmaženou cibulku k tomu nebo hlávkový salát. Zrovna dneska jsem si taky na pozdní oběd, to mám pozdní obědy jako večeři, uvařila pár bramborů, které mám tady z našeho regionu ze dvou farem ve slupce, pak se to jenom ohloupla, jak jsou chutné a jak si vždycky říkám, bože, kéž bychom měli pořád. A onehdy to někdo říkal taky, jeden náš ekonom. Když to je základ českého živobytí, brambory a mléko, no a vajíčka eventuálně k tomu, ty nesmím taky zapomenout, no ale tak to už není taková vůně.
0: Myslím, že jsme vyčerpali hodně vůní a hodně chutí, tak aby ještě i ti ostatní měli o čem mluvit, si říkám, paní Noro.
1: Ale ty vůně, to cítím do dneška, ta letní zahrada, i když popršelo, jak tohle to vonělo a slunkem, jak to bylo všechno proteplené, provzdušněné, takové lahodné, krásné. A ty měsíční jahody, jak nádherně voněly. Mám takový pocit, že i trošku i ty vůně se vytratily, ale něco jsme si z toho zachovali a já jsem šťastná, když dostanu tady koupit něco, co ti soukromí zemědělci pěstují a těším se už taky na ty rajčata, které budou z trhu a okurky. Teď okurkový salát tak nádherně voní. Já vím, vy jste ještě teďka sytý všeho z Řecka, když jste se vrátil a proto vzpomínáte některé ty saláty, na které oni jsou zvyklí, ale mě stačí ty prahobyčejné, které jsem jedla od dětství a já bych s nimi vystačila i teďka. Takže vše přeji dobrou chuť a hlavně, ať máme ještě takové počasí, ať dýcháme i ty letní vůně a ať nám to prospěje.
0: Děkuji.
1: Všem to přeji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, paní Noro, a naslyšenou. Chutě a vůně prázdnin, téma noční linky, kterou právě posloucháte, téma, ke kterému můžete říct ten svůj příběh, třeba na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o chutích a vůních prázdnin. A můj druhý pozdrav směřuje do okresu Děčín k panu Láďovi. Dobrý večer, pane Láďo.
1: Dobrý večer.
0: Čím vám voněly prázdniny jako malému nebo jako většímu a čím vám voní dodnes a čím vám chutnají?
1: No, tak kdybych sem začal, když bych byl malej, tak mamča pracovala v zemědělství, brášku hlídala sousedka, mě mamča vzala de facto do kravína. Někam mě tam postavila a řekla, abych sem se jenom koukal. Mm-hmm. Šla si po své práci, de facto se svou kolegyní, byly tam jenom dvě. Já jsem po chvilce šahal do toho koryta k té krávě a bral jsem seno. Mamča se na mě koukala z té dálky. Akorát říkala prej té svý kolegyni, no a jsem mu říkal, aby někde stál. A jenom se stál a koukal. No, ale mamča mě za to vůbec nic mě o tom neřekla. Já jsem akorát povídal, že jsem krmil krabičku senem. A potom, taky když jsem byl starší, ano, tak jsme de facto chodili česat borůvky nebo chodili na huby, potom na podzim. Hmm. A nebo na koláče, jak od mamče nebo od babičky. Koláče jakoby s drobenkou.
0: Hmm. S čím byl ještě? S tvarohem nebo s nějakým ovocem?
1: Ovocem, s tvarohem, prostě se všem, co babička jakoby tvořila v tom, mm-hmm. nebo mamča. Ale v Děčíně tam naproti nemocnici tam byl takový malinkatý parčíček. A tam byla třešeň. Teď už tam nestojí, protože už jí před haforokama si pokázali. Ale vždycky jsme tam s lukama lezli a česali jsme třešně.
0: Dávali jste si je za košily, jo?
1: No taky.
0: No tak nejdřív samozřejmě do pusy, ano, ano.
1: Zakošili, nebo jsme nosili de facto domů, aby se z toho něco udělalo, anebo s nějakou kamarádkou někde v Mutířově a dojdeme si, něco se tam jakoby pěstovalo, tak jsme si tam došli na pole a totálně jsme si to načesali. Takže plný krásný dětství, dědeček měl zahrádku v Mutířově, měl tam i hospodářská zvířata, takže se pomáhalo se vším, se senem. Jak říkala ta paní přede mnou, taky jsme chodili otáčet seno, nebo jsme tu kupu jakoby rozhodili, sušilo se. Úplně krásný dětství to, co, anebo i de facto tábory jakoby na tři týdny, teďka jsou jenom na dva, že jo. Tenkrát byly na tři týdny, když jsem třeba jezdil na tábory před několika rokama, když jsem tam říkal dětem, že se jezdilo na tábory jakoby na tři týdny, že tam v tom oddíle bylo 25 dětí, že tam bylo nějakých jakoby 9 oddílů a každý zvlášť, vždycky holky, kluci. A kde jsou ty tábory a kde se jezdí? Takže dětství úplně krásný, jak co jsem jakoby vyrůstal,

0: poprvé cítil tu vůni spáleného petrole z petrolejových lamp?
1: No, petrolejové lampy jsme taky měli, ale mamča nás, jakoby, i co jsme jezdili na tábory, tam jsme taky měli petrolejové lampy, ale těch už tam moc jakoby nebývalo, protože my jsme měli buď jakoby táborák a těch petrolejových lamp tam bylo jakoby míň. Ale i co jsme jezdili třeba na tábory, i co jsme byli jakoby menší, tak nás jakoby mamča bara jakoby brala ještě s naším jakoby tátou jakoby na nějaký ty strazy těch jakoby těch čundráků, takže to bylo strašně hezký. A když mamča šla jakoby umýt nádobí jakoby do řeky, protože nic jiného tam nebylo, tak mě jenom postavila na kámen a řekla, aby jsem počkal a byl ticha. Mamča šla jakoby pro něco dostanu a než přišla, tak já jsem zval jako svině, když to řeknu takhle. A bylo to slyšet úplně všude, ale úplně v pohodě. A mamča přišla, já jsem ti řekl, aby si jenom stál, já za chvilku přijdu. No.
0: Bylo vám smutno, nevěděl jste, co máte dělat. Ale to, jak vás maminka odložila třeba i v tom kravíně, to mě napadla ještě jedna věc, jak jste krmil kravičku. Nenapadlo vás, nevím tedy, kolik vám bylo roku přesně, ale nenapadlo vás, když už jste jí dával
1: 3 roky.
0: Nenapadlo vás zkusit, jak to vypadá, když vám třeba olízne ruku? Když měla ten krásný mokrý čumáček přímo před vámi?
1: To nevím. Já jsem ty prsty měl jakoby roztažený, tak jako nevím. A de facto ty prsty mě nikdo jakoby neříkal, aby jsem ty prsty roztáhnul. Já už jsem to věděl ve 3 letech, ale mě to nikdo neříkal.
0: Instinkt. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné prázdniny, které vám budou vonět a chutnat.
1: Já taky všem. Děkuju moc.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou. Mimochodem, o borůvkách napsal tedy velmi krátkým vzkazem, jak jeho zvykem, i posluchač Bedřich. Cituju, o velkých prázdninách jsem chodil na brigádu na borůvky. To byly časy. Bedřichu to byly. Pořád ještě jsou. Tedy borůvky. A časy taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce je v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte znovu čas na další příběh na téma chutě a vůně prázdnin. Každý z nás je omylný, ale já myslím, že se nebudu tak úplně mýlit, když řeknu, že Martin, který čeká na telefonu 731 800 900, je spíše mladšího věku. Typoval bych vás tak do třicítky. Martine, typuju správně, dobrý večer.
1: Jasně, typujete správně.
0: Výborně. Krásných 22. To znamená, že vaše chutě a vůně prázdnin, na které se vás teď ptám, čím vám voní prázdniny, jsou poměrně čerstvé oproti, řekněme nám, dříve narozeným. Čím vám voní a chutnají prázdniny?
1: Vlastně těma vyšněma. To vždycky, když si vzpomenu na ty prázdniny, tak si vzpomenu na vyšně. Já jsem s klukama chvíli zbrat. To bylo vždycky skvělé.
0: Chodili jste na pajtl takzvaně, jo, jak se říká v Brně. To znamená do cizích zahrad. Já jsem to dělával, to klidně přiznám.
1: To jsme na tom stejně. My jsme vždycky chodili s holkama. Mm-hmm. Ty byly vždycky krásný.
0: Ty višně nebo ty holky? Nebo obojí?
1: Oboje.
0: Vůně a chuť višní. Pro Martina chuť prázdnin. A je něco, co naopak nemáte moc rád? Na vůních a chutích prázdnin. Já totiž jednu věc mám, ale nechám nejdřív říct vás.
1: No hlavně to, že musím čekat, vždycky jsem čekal na to, než zase budu muset dělat ty školy za těma skurvěma učitelma.
0: Tak některá slova bych možná nepoužíval, Jakovi, ale máme to trošku podobné. Vždycky na konci prázdnin mi vůbec nevoněla papírnictví, protože se musel jít koupit nové sešity, nové obaly a už zase do školy. Ale i to je vzpomínka. Martine, moc krát děkuju a až uvidíte višně, vzpomeňte si na všechny krásné holky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. A krásně si vyhundějí kára.
0: Naslyšenou. Za malou chvilku bude 11:30. Posloucháte noční linku a povídáme si v ní o chutích a vůních, které máte spojeny s prázdninami. Tahle vůně, o které napsal Michal, tady ještě zmíněna nebyla. Cituju. Vůně melty z dávných dní, zpívá Hana Zagorová v písničce Bourá se dům. A vůni melty si připomínám dodnes, nejenom v létě. Piju ji totiž častěji než kávu. Moje čichové vzpomínky na prázdniny mě ve vzpomínkách vedou k máminu stolku s parfémy, do nichž se oblékala, takzvaně, když jsme někam o prázdninách společně vyšli. Například do pizzerie v Jevanech, která dnes už neexistuje. A vůně italské kuchyně je vlastně také vůní mého dětství. A rovněž vzpomínám na svoje eau de toilette, které jsem rád používal já a používám je dodnes. Ač jsem si od máminy smrti žádnou lahvičku nekoupil. A čím to u mě voní letos? No, třeba květákovou nebo brokolicovou polévkou, jako právě nyní. Ale přiznejme si, to je poněkud jiná kategorie čichových věmů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Tradičně v té poslední hodině starého a první hodině nového dne máme čas na noční linku. Právě ji posloucháte a jejím dnešním tématem jsou chutě a vůně prázdnin. A já při tom prvním rozhovoru, když telefonovala paní Nora, měl trochu obavu, zda jsme nevyčerpali skoro všechny možné vůně a chutě prázdnin. Nikoliv, ještě plno jich zbývá. Konec konců před chvílí to byl Michal s Meltou a různými vůněmi. Před malou chviličkou telefonoval na 731 800 900 Martin, který zmínil hlavně ty višně a taky holky, se kterýma chodívali na višně. Paní Marie napsala na rozhlas.cz/Kolinka, že má ráda vůni růží v zahradách, o prázdninách. Těch vůní se dá najít samozřejmě moc a moc. Petra Skladna, cituju, vůně léta je pro mě jahody, borůvky, kopřivy, nebo když je po dešti. Přeji hezký večer, Petra Skladna. A co má k tomuto tématu říct, co může k tomuto tématu říct Pavel? Dobrý večer, Pavle.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače a i vás.
0: Děkuju.
1: A ještě bych narychlo k tomu, jak jste mluvili o těch krabičkách, když, jak jste říkal, že olíznout, tak já jsem jednou, to jsme byli u taťky na prázdninách, on tam dělal na statku, tak jsem nabídl prst teletí a to jsem měl strach, že se z toho nedostanu. Jako jo, to bylo,
0: no ono dokáže se vříct, to je pravda. Já jsem byl na brigádě v teletníku, takže vím, ale když už tedy vy jste začal s těmi kravičkami, tedy vrátil se k ním, tak víte, když potom ta brigáda skončila, nebo když skončila ta směna, a já mohl jít na pastvu, kde přes den kravičky byly, tak tam po nich samozřejmě byly, víte co, pozůstatky. A na nich nejlépe rostly žampiony. Takže to byla taková zvláštní směs jednak kravinců, ale potom taky těch čerstvých žampionů. No Pavle, já vás přerušil a nechci vám brát slovo. Čím vám třeba dodnes voní nebo chutnají prázdniny?
1: Ano, ano. Tak my jsme hodně vyjížděli, nás rodiče brali 3 roky po sobě na Orlickou přehradu a tam si pamatuju, že byly ty, tam bylo to sociální zázemí, jakože toalety a sprchy. Tam si pamatuju, že když jsem šel kolem, nebo když jsem se začal sprchovat, tak tam to strašně krásně vonělo, protože tam byli hodně zahraniční turisté, třeba z Německa a různě. Oni měli prostě takový ty úplně jiný šampony, mít takový ty klasický ten březovej, jo.
0: No tak ten náhodou voněl krásně, jo, ale tak ale. Fakt, že solvina je solvina, no.
1: Ale tohle byla fakt jako exotika taková trošku, jo, to byly takový ty vůně takových těch, fakt jako těch šampon, že to bylo cítit, že to není prostě naše provenience, tak to, když šel člověk kolem, nebo když byl tam přímo, tak to byla taková směsice takových jako docela nádherných vůní, to jsme vždycky až záviděli, jak oni mají, jaký oni mají ty šamponky a to hezky vonělo.
0: No já si vzpomínám na konci 80. let, že se dokonce šampony s jablečnou vůní dovážely z Maďarska tehdy, že to byla velká móda.
1: No ano. No a taky tam dováželi melouny a vždycky u toho stánku byly stolky, kde se prodávala i limonáda a prodávali se ty melouny. Tak to vím, si pamatuju, že jsme u toho seděli, vždycky hezky to tam vonělo. Právě těma melounama čerstvýma, to když to nařezávali a prodávali ty půlky nebo čtvrtky nebo něco takového. No a my jsme tam vždycky seděli s bráchem jako malí děcka, tam hodně lítali kolem vosy a my jsme to zabíjeli rukama.
0: Jej.
1: A to si pamatuju, že mamka, jakože jsme se zbláznili, jako úplně ne, co tam vyvádíme. Ale taky ta vůně těch melounů, taky hezky mě voněla restaurace, kam jsme vyjížděli, to byla taková obec u té přehrady Solenice, se to jmenovalo, a tak tam to vždycky krásně vonělo, tam jsem se těšil, protože zaprvé to tam hezky vonělo dobrým papáním.
0: Okurkovým salátem taky, už jsme tady o něm mluvili, že?
1: A okurkovým salátem taky.
0: No jo. No počkejte, ale to je salát, co jste si dával na jídlo, když tady jsme u těch chutí a vůní?
1: No já právě se chtěl říct, že brácha se sestrou si dávali takový spíš ty obyčejný, jako smažený sýr, jo, a brambory a to, a já jsem si dával Já jsem si dával, to bylo přes celý talíř obrovský kolo dušené šunky s bramborem. Hmm. A byl to nejdražší oběd tam vůbec, co jsem si tam vlastně mohl vybrat. To mě vždycky říkali naši, Ježíš, ty si s tím musíš vybrat úplně, a stál 12 korun. Jo, to byla.
0: Tak to byl tehdy drahý oběd. Ano.
1: To byl hodně drahý oběd. A jo, fakt nejdražší a 12 korun, tak to si pamatuju do dneška. No a pak jsem chtěl říct ještě, že u babičky, když připravovala jídlo pro zvířátka, tak strouhala dýni, dávala tam sušený mlíko a dávala se tam a řezala se kopřiva. Mm-hmm. A na té řezačce těch kopřiv, tak to strašně krásně voní. Jo, to je prostě, když se řezají kopřivy, to je strašně hezká vůně. Nebo když se seká dřevo, mám pocit, že asi to bude takový smrkový, nebo tak to je čerstvě nasekaný dřevo, nařezaný, tak to je taky hezká vůně. A taky vím, že mě nevadí vůně, nebo nevím, jestli je to přímo vůně, ale nevadilo mi, to bylo takové zajímavý odér, když jsem procházel kolem koněrny. Jo? Mm-hmm. Prostě,
0: konský jo, pot, krav, ano. No,
1: no. Kolem krav je to takový trošku horší, ale kolem té koněrny je takový trošku jiný, takový speciálnější, a vůbec mi to nevadilo, vždycky taková zajímavá vůně, prostě taky si pamatuju, že jsme chodili kolem těch koníren.
0: No, občas si tady v Brně zajdu do Líšně a tam čichám u té ohrady s koňmi. Pavle, moc krát vám děkuju, to čerstvě nasekané dřevo, to se mi taky vlastně vybavilo, jakmile jste to řekl. No a ty drcené, respektive sekané kopřivy, vlastně taky pro slepičky a vůbec. No, mějte se hezky a ať vám voní a chutnají prázdniny. Jsme na jejich začátku.
1: Tak já děkuju moc krát, ještě bych teďka, když jsou ty prázdniny a dovolený, tak strašně hezká vůně je na grilu třeba takovej steak, jako masíčko, když se grilluje pěkně.
0: No jo, to jo.
1: To je taky moc hezká vůně. Tak jo, dobrou noc, vše upřejem.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dát.
1: Pro účely dnešní noční linky musím bohužel konstatovat, že rozhlasové vlny neumožňují přenos vůní a už vůbec ne chutí, ale na druhou stranu stále platí, že vlastně ono rozhlasové vysílání si každý v té své fantazii může dotvořit. Takže pokud jste třeba jen jednou, jedenkrát cítili čerstvě rozkrojený, opravdu sladký, vonavý meloun a někdo to řekne, že tohle je pro něj vůně a vlastně i chuť prázdnin, tak si to snadno doplníte. Tak jsem zvědavý, jak si budete doplňovat to všechno, o čem teď chce v naší noční lince na téma chutě a vůně prázdnin popovídat Vicky. Já vás vítám, Vicky.
2: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte dnešní senzační téma.
1: Děkuji.
2: Protože opravdu prázdniny to bylo pro mě něco. Škola, tak ano, samozřejmě, to bylo každodenní, ale potom prázdniny to byl prostě pokoj, klid. A my jsme s tatínkem a s maminkou chodívali hodně do lesa na houby. Tady jsme přijeli do Pisárek a naproti Antroposu už jsme šli tam doprava nahoru směrem k Myslivně. No a tam už prostě rostly, to nebylo jak dnes nikde nic, to je blízko Brna. To tenkrát tak moc asi lidé nechodili do lesu, takže opravdu to bylo, jak se říká, u každého patníku, když to tak řeknu, zkresleně. No a tak jsme sbírali houby, košíky jsme měli každý, já pochopitelně nejmenší, tatínek největší, maminka. No a tatínek na zádech měl bagr jako baťoch a pak jsme si sedli a posnídali jsme, nebo jsme obědvali podle toho, když jsme vyšli jako ven. A teď se stalo to, že tatínek jako onemocněl a těžko na srdce, asi infarkt to byl. No a maminka už se potom bála jako chodit s náma, ale mě pouštěla teda s ním, ale vždycky byla ráda, když jsme se v pořádku vrátili. No a tak vám řeknu ještě to, že když jsme potom přišli domů, tak celá rodina zasedla kraje lahouby a teď jsme rozprostřeli balící papír, jsme měli jako velký pokol 6x6 metrů a tak jsme tam jako sušili ty houby a to vám kolikrát byla tak strašná vůně, tak těžká, že já jsem se kolikrát zbudila v noci a prostě jsem se převalovala, nemohla jsem spát. Protože jako sušičky tenkrát tak nebyly, nebo aspoň nevím o tom, že by byly. No a takže prostě jsme to sušili takhle, pak se to jako různě rozdrtilo, měli jsme takový moždíř velký, no a sušený houby jsme měli potom celý rok, jako jsme přidávali maminka omáčky, dělala do polévky a tak. Yeah. Ale co vám řeknu, co mě upoutalo z té vůně, huby, ano, všechno, křemenáče, janci, neboli řečeno brněnský, nebo potom třeba aj praváci a tak, holubinky, ale co mě strašně upoutalo, kuřátka.
1: Jo.
2: To byla tak strašně krásná, taková zvláštní, taková až trošku jako aromatická, taková jako kořeněná vůně, že to cítím ještě dnes. Když si na to vzpomenu, tak to cítím ještě dnes.
1: Já pro jistotu řeknu, kuřátka rovná se lišky. Ano?
2: Ano, dobře, tak. Dobře, já to říkám ano.
1: No, ono je to, myslím si, nářečový výraz, tak aby rozuměli všichni, kteří jsou naladěni na noční linku. Ano. Děkuji, Vicky. No, úplně ano. Jsem dostal chuť na omáčky vaší maminky.
2: No, prostě nádhera, úplně balada.
1: Děkuji moc krát za tuhle vaši chuť a vůni prázdnin. Ano. Ať vám voní ano. I ty letošní, i když už asi do lesa tolik nechodíme.
2: No já už, no mě dělá problém už chůze, takže já každou nerovnost, já hypnotizuju očima zem, takže radši to nepokouším ani s hůlkou. A ještě musím říct jenom jedno. Tatínek vždycky, jako když našel někde nějakou hůl, tak ji tak jako ořezal a tak a poznačil a pak jsme si ji schovávali do křovy tam v těch pisárkách a zase příště, když jsme přišli, tak ona tam byla, tak jsme se opírali o ní, tak to ještě takový poznatek.
1: Krásná vzpomínka. Vicky, děkuji vám. Přeji vám krásné léto.
2: A taky vám všem. Senzační program máte vždycky. Děkuji moc krát.
1: Není zač. A naslyšenou. Na zážitky o prázdninách a žních, to už cituju vzkaz Františka, který tradičně napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka. Tedy na zážitky o prázdninách a žních si dobře pamatuju. Dřív, než se začalo sect obilí samovazačem, tak se to obilí obseklo kosou. Při této práci jsme pomáhali pokládat provázky na zem, no a na ně se potom kladlo posečené obilí a vázali se snopy. Potom se pole sekalo samovazačem. A nezapomenu na momenty, když mamka donesla na pole baštu, to nám to chutnalo. Mamka taky dělávala tvarohový sýr s kmínem. Ten nám moc chutnal. No a u nás v dědině jsem věděl o každé rané třešni. Na některé jsem se bál chodit, protože majitel byl zlý. Jen část z toho, co se vlastně týká dnešního tématu a z toho, co napsal František Švaříček, jsem vám právě ocitoval. A my se můžeme pomaličku, ale jistě podívat směrem k novému dni. Za 10 minut budeme už psát 4. červenec.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Pokud jste právě naladili noční linku Českého rozhlasu, tak vězte, že si v ní dnes povídáme o tom, jaké chutě a jaké vůně máte spojeny s prázdninami. Ať už z dětství, z mládí, nebo třeba i z nedávné minulosti. Chutě a vůně prázdnin s našimi posluchači a posluchačkami buď na webu rozhlas.cz/linka, tam písemné příběhy, glosy a poznámky, anebo na telefonu 731 800 900. A řekl bych, že Tomášovi, který teď využívá služby téhle telefonní linky, už prázdniny začaly. Říkal, že je na chatě. Já původně slyšel na sloupě, ne, na chalupě, jo? A já slyšel na sloupě, ale to jsou ta sluchátka už skoro 40 roků na hlavě. Takže Tomáši, omlouvám se, jste na chalupě a co vám tam voní?
1: Dobrý večer, přeju.
0: Dobrý večer. Pozdě.
1: Já bych chtěl jenom to zmínit, že ty lišky nejsou kuřátka. Jsou jiná huba.
0: A jak to tedy je?
1: Slyšíme se?
0: Ano, slyším vás. Vy mě tam máte se spožděním, to asi bude internetový poslech.
1: Jo.
0: No, poslouchám.
1: Jo, přesně tak. Počkejte. Chtěl bych tý vůni a chuti těch prázdnin připomenout to, že nevím, jestli to někdo zmínil. Počkejte, jestli vypere to rádio, já musím trošku bokem.
0: Rádio vypněte úplně, to je základní poučka. Voláme-li do rozhlasu, vypínáme rozhlasový přijímač.
1: Je to tak, máte pravdu. Tak, počkejte. Tak, nevím, jestli to, já to neposlouchám od začátku, nevím, jestli někdo zmínil už třeba, že chuť a vůně je táborák, busty, operkání pěkně, bandu kamarádů vyrazit do lesa. Slyšíme se?
0: Já vás slyším, poslouchám, nechci vás přerušovat. Dobře, nejlepší dřevo na táborák, aby byl vonavý, je podle vás které?
1: Tak většinou je to ovocný strom. Třeba třešeň. A nebo takhle, co vy považujete za nejlepší jako vůni a chuť prázdnin?
0: Já jich mám moc a moc. To bychom tady byli hodně dlouho a důležité jsou vaše příběhy, ale já už to částečně naznačil, ať už se jedná o ten někdo by řekl dokonce nevůni, já se vyhýbám slovu smrad, ale dobře, já prostě mám spojený s prázdninami pachy kravína, jo? Protože jsem tam byl vlastně každé prázdniny u babičky, když jsem byl na východním Slovensku, tak jsme tam pomáhali tetce a mám to spojeno. No potom jsem mluvil taky o těch žampionech a kravincích na pastvině, protože tam žampiony nejlépe rostou. A samozřejmě, že jsou to třešně, samozřejmě, že jsou to, že to je vůně tvarohových vdolků mé babičky, té druhé. No, je toho víc, ale okurkový salát, když tady zaznělo, tak jsem řekl, ano, to taky.
1: Jo. No, mě to připomíná většinou táborák, jakoby to opekání těch bustů. A vlastně jako...
0: No, ale tak to stačí, stačí. Děkuju. Děkuju, Tomáši. Zdravím vás. A naslyšenou.
1: Já mám hrozou trému, já se opomlouvám.
0: To je v pořádku. I když já vás neukousnu, tak si to pamatujte pro příště. Naslyšenou. Nemám jak, mám implantát. Naslyšenou. Já jsem si mezi tím našel to, o čem Tomáš mluvil na začátku našeho hovoru a už jsme to dále nerozváděli. Na webu to recepty tady čtu. Houby, které nazýváme kuřátka. Je to liška obecná nebo jedlý druh kuřátek žlutých podobající se korálům? No tak ano. Měl pravdu, Tomáš, já si to jdu nastudovat a už vás nebudu mystifikovat. Ale co je opravdu faktem, je, že za 2 minuty máme nový den a že bude pokračovat noční linka dalšími příběhy na téma chutě a vůně prázdnin.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: A její druhá část, tentokrát už s datem 4. července 2026. Svátek mají Prokopové a už je v plném běhu ten prodloužený víkend. Možná jste se na něj vydali, podobně jako Tomáš, který před malou chvílí byl slyšet v našem vysílání někam na chalupu. Možná už balíte na hodně dalekou dovolenou, možná jste se z ní už vrátili, ale pokud posloucháte a klíčovým slovem jsou prázdniny, ovšem nejenom ony, možná se přidáte k našemu povídání na téma chutě a vůně prázdnin. Já už to jednou řekl, ale pro jistotu to řeknu ještě jednou. Nevím jak u vás, ale obecně se říká, u mě to platí, řekl bych, skoro až dvojnásob a je pár takových, kteří jsou na tom podobně. Za chvilku se dostanu k Silvininu zkazu. Tedy pokud máte vzpomínky spojené s chutěmi a s vůněmi, tak v paměti vydrží hodně dlouho. Prostě chutě a vůně jsou ty nejlepší smysly pro vzpomínky. I v téhle hodině si můžeme povídat o tom, čím vám voněly a čím vám dodnes třeba voní prázdniny. Ty dva letní měsíce, které jsme dřív prožívali, zároveň s oddechem od školních povinností. Silva napsala na tohle téma na rozhlas.cz/Linka. Protože jsem o prázdninách jezdívala s maminkou do různých lázní, vzpomínám si, jak jsem se z procházky blížila k restauraci, odkud do dálky voněly řízky a okurkový salát. Ale než jsme do lázní přijeli vlakem, nesnášela jsem v něm pach zelených sedadel, ze kterého se mi dělalo špatně. Nejkrásnější vůně mého dětství ovšem vydávaly květiny z babičiny zahrádky, třeba pivoňky, turecké hřebíčky. U vchodu rozkvétal bílý šeřík s plnými květy. Dodnes mám nejraději vůni všech bílých květů. Ono se říká, že vůně bílých růží je vůní andělů. A co mi vadí, když se ráno probudím a otevřeným oknem se do bytu line pach kouře z cigaret od sousedů? To vezmu dvě voné tyčinky a zapálím je na balkoně. Kuřákům to nevoní a jdou smradit jinam. Pokud jde o voné tyčinky, oblíbila jsem si ty skořicové. Mají trochu orientální nádech. Vůni koření a zvláště skořice mám ráda a je zdravá. Tou si ochucuji kávu. Abych nezapomněla na to nejdůležitější, vyrobila jsem si přírodní repelent, který nevoní klíšťatům, ale nám lidem ano. Do skleničky Alpy jsem nasypala koření, hřebíček, na 2 deci je jich potřeba 30, po 2 dnech je hotovo, naliji trochu do malého rozprašovače, nastříkám a můžu vyrazit do přírody. Konec Silvina psaní. Vidím, vlastně slyším, vy slyšíte a já vidím, že Silva je v oblasti olfaktorických věmů opravdu doma. Máme to podobné. Jak jste na tom vy s chutěmi a vůněmi prázdnin? Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkné léto, vážení přátelé, to je to, co vám přeju především. A samozřejmě úspěch při telefonování na číslo 731 800 900, ale ani zdaleka se nedostane na všechny, takže už teď se musím omluvit mnoha těm, kteří to zkoušeli a zatím to nejde. Ale komu to vyšlo, je Radomil a já ho zdravím na Prostějovsko. Dobrý večer, hezké ráno, Radomile.
1: Krásné dobré ráno i vám, Božku, a taky všem ponocníkům.
0: Děkuji za pozdravy pro všechny. Čím vám voní a chutnají prázdniny dodnes?
1: No, vzpomínám si a mám to stále v živé paměti, takovou tu typickou vůni vody v zatopeném lomu. U nás na Prostějovsku máme, dejme tomu, XY těch lomů zatopených, ale jeden je pro mě taková srdeční záležitost, je to zatopený lom v obci Hradčany, katastr Hradčany Kobeřice. Je to taková malá půlhektarová voda, nemá žádný přítok, respektive přitíká ze spod, protože to je prostě lom, kde narazili na spodní vodu a jakmile skončili těžbu, tak ho nechali zatopit. Možná už je ta díra v zemi zatopená skoro 80 roků. Takže je to voda plná překvapení na dně. Někdy pro potapěče nemilé, ale někdy třeba pro rybáře jako zajímavé, co se v té vodě pohybuje a co tam žije. Každopádně ta voda má takovou specifickou vůni a musí si to člověk asi zkusit načichat. Každopádně já si vybavuju, když mi bylo možná 12 let, 10, tak jsme tam jezdili k babičce do Kobeřic na prázdniny, proto prázdninová vůně. Podívali jsme tam s klukama chytat ryby a když se tam koupal člověk, tak prostě to jako čichal tu vodu. Není to ani tak jako vůně třeba rybiny, nebo že by to jako bylo někomu nepříjemný. Má to prostě ta spodní voda, ta lomová voda má specifickou vůni, je bezesporu i chuť, ale nedoporučuju hltat.
0: To se stane, to každý ochutnal. Já si vzpomínám na tu příchuť chloru na koupališti v Brně na Dobráku, jo? Takže vy máte o něco lepší vzpomínky v tomhle ohledu.
1: No. Věřím, že jo, protože ta voda jako je nijak neupravovaná a ta příroda tam prostě je hezká. Když jsme byli kluci, tak ten lom byl aktivně využíván rekreanty nebo respektive lidma, kteří prostě potřebovali se někde schladit domácíma nebo přespolníma. Řeknu, když ve 2 hodiny jste přišel o prázdninách k vodě, tak nebylo kam dát ručník, jo? Takže to bylo dost naštěvované místo na takové to osvěžení letní prázdninové. I nějaký ohně tam plály a stanaři tam občasněcí byli. A tenkrát nebyly akvaparky, nebyly domácí bazény, málo kdo měl doma bazén. Takže se tam jako hodně lidí koncentrovalo a pak to nějak utichlo, ten lom, jakoby na něho lidi zapomněli a dneska už to zase vrací, takže je to dneska voda pod mým dozorem, jako rybářská stráž se tam realizuju a naháním různý vidry.
0: Já jsem si mezi tím našel obrázek toho zatopeného lomu v Hradčanech, o kterém mluvíte. Ten už je krásně na všech stranách obrostlý dřevinami, stromy. Tady vidím takový krásný kamenný sráz přímo, ano, takže to je pozůstatek toho lomu. A ten je, říkáte, půl hektaru to má?
1: 0,5, no.
0: No to je pěkně velký, jo, pěkně velký.
1: No, nepatří mezi největší, ale taky není úplně nejmenší vodou. Dneska jsem byl v Třebíči. A nedaleko Třebíče je zatopený lom Vápenka a to je opravdu malá voda, to je tak pětinově, jedna pětina toho našeho hradčanského lomu. Ale u nás je ten lom takový zajímavý, jedna, která dnem reliefem, že to je od 9 metrů hloubky, největší hloubka až po nějakých o půl metra. Není tam teda moc jako OK pro neplavce, protože tam je strašně málo míst, kde je mělko. Ale chodí tam maminky s dětma, jako takový nějaký brouzdání se těsně při krajíčku. A je to tam fajn, dokonce tam už máme, myslím, 3. rokem nějaké občerstvení, který je sem tam otevřený, takže si tam člověk může dát i točený pivko, nebo si dát cigáro z dírny. Takže doporučuju, kdo by chtěl objevit. A je to zajímavý místo, Božku, protože je to asi 2 minutky z dálnice, když si jedete na Brodek u Prostějova, tak za 2 minutky tam jste. A máme tam takový odstavný parkoviště u toho kiosku a je to dokonce zaneseno někde v mapách těch, jakoby, jak to mám pomenovat, že to jsou takový ti, co vozí ty obytné vozy a spíjou v těch obytných autech a že to je jakoby bez kempu, jo, jako nocování bez kempu.
0: Já se právě dívám na City View a vidím, že při příjezdu, respektive od silnice, dělí ten lom jakýsi pozůstatek něčeho zděného, jestli se dívám správně.
1: To je pozůstatek těžební technologie, která kdysi tahala vozíčky na úzkokolejné železnici s vytěženým kamenem nahoru z zahloubení toho lomu. Takže to je pozůstatek těžební technologie a to už jsou jenom ty kamenné zdi a nějaký pilíř je tam, ale a je tam nuda pláž, to je...
0: No tak to jste měl říct na začátku.
1: Jedna z mála míst, sice teda z té pláže do vody je to jako rychlá, když skočíte, tak to z těch 7 metrů máte do vody během vteřinky, ale nelze tam slíst ty nuda pláže jakoby pomáličku, musí člověk skočit. No.
0: Jo, no tak při takovém skoku stejně člověk většinou přijde o plavky, tak je to v pořádku. Radomile, moc krát vám děkuji za tuhle vaši vůni prázdnin a přeju vám nádherné léto.
1: Děkuju nápodobně a hlavně, ať se neupečeme a třeba se zase někdy brzo uslyšíme.
0: Děkuju a doufám v to taky. Naslyšenou. Teď se chvilku péct nebudeme, ale ještě se má vrátit. Minimálně jedna horká vlna. No, to mělo být spíše varování než výhruška. Zpět k tématu noční linky. Chutě a vůně prázdnin. Monika napsala na tohle téma. Letní vůně v sobě nesou atmosféru teplých, sluncem zalitých dnů. K nejpůvabnějším patří pro mě vůně růžových růží, mých nejoblíbenějších květin. Je vzdušná, elegantní, sladká a hřejivá, mnohem jemnější než vůně klasických rudých růží. Aroma růžové růže je komplexní a snoubí v sobě několik různých tónů. Květinový základ, bohatá, sametová a velmi jemná ženská vůně – ovocné a svěží podtóny, často připomíná liči, hrušku, maliny nebo zelená jablka. Sladké a hřejivé akcenty. Lze v ní cítit lehký nádech medu. Na tomto místě je třeba pozdravit Olina z Kopřivnice. A příjemné jsou i svěží citrusy, pokračuje Monika. Vůně pomeranče, mandarinek, sladká vůně broskví, ananasu a slaná vůně moře. K mému dětství patřila vůně babičina pečiva, krému na opalování kontraviol a také vůně myči, ne kočky, ale tradiční rumunské grilované válečky z mletého masa, které připomínají malé klobásky bez střívka. Jde o nejpopulárnější rumunské pouliční jídlo, které se tradičně připravuje na grilu a podává s hořčicí, chlebem a pivem. Zkrátka, zeči myči, 10 myči. To bylo léto mého dětství, napsala Monika. Všem přeje krásné letní zážitky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: musela vonět. O vůních a o chutích prázdnin si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. Ať už to byla pokosená tráva, nebo lesní jahody, višně, sprchové gely na Orlické přehradě, nebo třeba vůně táboráku, opékání buřtů či voda v zatopeném lovmu v Hradčanech na Prostějovsku, tak to všechno byly příběhy našich posluchačů a vzpomínky spojené s těmito vůněmi a taky někdy chutěmi. Já jsem zapomněl třeba na koláče s drobenkou. A jsem zvědavý, co nám k tomuhle přidá náš další volající. Halo, dobrý večer, nebo
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer.
0: Je to Jindra z Rakovníka. Ano, mám to napsáno, jenom jsem hledal, jestli je to opravdu Rakovník. Jindro, tak ano. Čím vám chutnají a voní prázdniny?
1: Ano, tak tady bylo řečeno už mnoho slov o těch krásných věcech, jako jsou jahody a všechno. Mluvila tam ta paní, já jsem slyšel pozdě k rádiu ze začátku, myslím, že vy ze

0: letí přírodou a teďko je teplo, teplá noc a najednou se ocnete na louce na nějakém místečku, malinkatým, kde je absolutně zima. A je to malinkatý místečko a přijdete ho a jdete dál. A jdete třeba po polní cestě, tak se koukáte na ty hvězdy, Těchyje a meteority a máte radost. A najednou cítíte zatuchlý obilí. Na jednom místečku zase, jo, tam prostě nějaký obilí prostě spadlo, padlo teda, zatuchlo, začalo plesnívat a taky je to vůně, není to žádný smrad. A je to chvilička a zase z toho vylezete a jdete dál a už dál vidíte vesnici a teďko cítíte najednou les. A to, jak je les, tak to se vždycky musím zastavit a zhluboka dýchám. To je tak něco pořádního, ta vůně z lesa. To je tak něco poctivého, že to člověka úplně omámí. A teď, když jdete dál a to, a teď jste úplně, úplně nadšenej, najednou nedaleko už je vesnice, cítíte kravín. Kravín to není smrad. Je to taková zvláštní vůně, pokud je to, to cítíte z dálky.
1: No pokud přijdete blíž k té sečce a když je ještě zapařená, tak už to není zase taková ideálka. Ale já vám rozumím a já jsem to zažíval každé prázdniny.
0: Jasně. A jdete zase dál a cítíte konírnu. Konírna to je vysloveně vůně. Já teda nevím, ale to je to fakticky voní, jo. To je úžas. A jdete zase dál a dál a jste nadšenej a ty hvězdy a člověk by nejradši vyletěl a najednou drc. Prasečák. Ale to je teda výživa, to vám teda řeknu.
1: To jo.
0: Prasečák, to je nejhorší, co může být. Není to nejhorší. Nejhorší je v září, když jdete po vsi a cítíte kozla. Tak to je jako vůbec nejhorší teda. To jsem zažil jako veterinární technik. Jsem byl dokonce nutný takovýho kozla vykastrovat, ale smrděl jsem týden. Jo? Tak to ale... takže začal jsem dobře, končím špatně, ale není to pravda. A tohle to mě strašně vždycky zajímalo, když jsem šel tou přírodou a někde bylo trošičku zima, někde zase víc teplo, někde to obilí a prostě takovýhle zvláštní, no, a nebo koncem, když už byl třeba srpen, tak už zase byla trochu zima a zase se přišel do nějakého místečka, kde bylo to trošičku teploučko a bylo to fakticky hrozně zajímavé. Tak to mě jako napadlo, takovýhle vůně, do dneška to cítím a umím si je představit.
1: Já vám moc krát děkuju, Jindro, a jsem moc rád, že posluchači a posluchačky Noční linky jsou na tom v mnoha případech podobně jako já, že právě ty nejzarytější vzpomínky mají spojeny s chutěmi a ještě více s vůněmi. Já bych k tomu vlastně teď mohl přidat ještě jednu. Teď mě zrovna napadla, já si dopřávám toho komfortu, že to, o čem jsem mluvil, že si mnohdy při poslechu rozhlasového vysílání dotváříme ve své vlastní hlavě a fantazii to, co vlastně slyšíme, třeba i obrázkem moderátorky či moderátora, tak já si teď dopřávám něčeho podobného. Vy jste o tom mluvil a já jsem si to všechno představoval a znovu jsem byl na prázdninách na východním Slovensku, kde jsme každé ráno dostali ty nejčerstvější rohlíky, které byly a ty byly. A to se všechno, tahle vůně, jejich vůně míchala s tím pachem toho umělohmotného nebo prostě pogumovaného ubrusu a my jsme si namáčeli ty rohlíky jenom do takového velice, jak se říká na Slovensku východním, lekváru, do takové řídké marmelády, to nám stačilo a celý den jsme mohli být venku jenom tady s tímhle.
0: Jo, jo.
1: Já vám děkuju, Jindro, mějte se hezky. Naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: O chutích a vůních prázdnin si povídáme a ještě zhruba půl hodinky si povídat můžeme v Noční lince. A taky můžete psát, podobně jako Michaela, která k tomu, o čem jsme si tady už povídali, dodává. Pro mě je vůně prázdnin spojena s vůní kvetoucích lip. Když cítím tuto sladkobolnou vůni, i hned si vybavím, jak sedím pozdě večer na parapetu okna v mém rodném domě a hltám vůni těchto kvetoucích lip na náměstí městyse v Doubravníku. Bohužel tyto doby jsou již dávno pryč. Dobrou noc přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: je 4. červencový den, tedy jeho počátek, zatím tedy ještě za tmy, ale platí datum 4.7.2026 a my si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, povídáme o tom, čím vám chutnají a voní prázdniny. A v drtivé většině případů jsou to vůně, které jste načerpali v dávných dobách, ve svém mládí, ve svém dětství. Já se k tomu hned znovu vrátím, ale musím říct, že zhruba ve chvíli, kdy ke svému pěveckému partu nastupoval Andrea Bocelli, a to je drobné odbočení od dnešního tématu pro všechny milovníky fotbalu, kteří třeba nemají možnost sledovat utkání Argentiny a Kapverd, tak zhruba ve chvíli, kdy začal zpívat Andrea Bocelli, Messi vstřelil první argentinskou branku. Byla to 29. minuta. Ale teď naspět chutím a vůním prázdnin je připravena paní Lída, která nám o tom chce povědět. Přeju vám krásný, voňavý večer.
1: Já vám též, pane redaktore, krásný večer.
0: Děkuji.
1: Já vzpomínám, jak jste řekl, o těch rohlíčích na Slovensku. Tak já, když mi bylo taky tak těch 10 roků, pocházím z vesnice, ze Senice, tak paní, která pomáhala do malého obchůdku vozit z pekárny přímo chleba a rohlíky, tak když jsme s ní přijeli do té pekárny, tak to byla tak nádherná vůně. Těch pečínků, těch rohlíků. Vždycky, než jsem přišla domů, tak jsem si okousala.
0: To se ještě opravdu vynuli, respektive zamotávali ty rohlíky, takže tam opravdu byly ty, no řekněme, bylo co okousávat,
1: ano.
0: Že?
1: No, to byla nádhera. Ano. Vždycky maminka říkala, no, to jste nemohli nechat celé a tak dál.
0: Nemohli.
1: A tak jsme s tím chlebíčkem se dávali před barákem. Vždycky jsme, maminka nám nakrájala krajíčky a my jsme si to pocukrovali kryštalovým cukrem tehda. A tak my jsme seděli před barákem a jenom jsme si okusovali chlebík. No, to je vedlejší už. A dále vzpomínám na tu lípu. My jsme potom, jak jsme trochu odrostli se sestrou, chodili také trhat lípový květ, který jsme si doma sušili a vařili jsme si čaj výborný proti nachlazení. Nebo když jsme chodili do lesa, tak to jsme si sedávali na břeh kolem cesty tři holky a maminka a tam jsme měli třeba chleba se sádlem a seděli jsme v trávě a v mateří doušce. No to byla nádherná vůně. Nebo na vůni modřínu z květnu. To je taky nádherná vůně. A chodili jsme na houby, na kuřátka. My jsme taky říkávali kuřátka.
0: No oni jsou to, já, holuby. Pardon, že vám do toho vstupuju, no, oni jsou to opravdu dva různé druhy. Já jsem to možná trošku zamotal, což jsem samozřejmě nechtěl. Ale ano, někde je to prostě jenom nářeční výraz a někdo prostě, když se řekne kuřátka a lišky, prostě vidí něco jiného, každý houbař. No,
1: jo.
0: Omlouvám se dodatečně.
1: Ne. Tak my ty kuřátka to vždycky v takovým udoličku a maminka vlezla do toho udolička trochu níž a už volala pí, pí, pí a my, mami, na koho voláš?
0: Kuřátka. A potom...
1: A tam bylo plno žlutých kuřátek kolem dokola.
0: No a když náhodou nebyla kuřátka, tak potom jakékoliv další houby a ta čerstvá smaženice.
1: To
0: je vůně prázdný.
1: Teď je cítím. A, nebo holubinky, syrověnky, víte, co to bylo? Syrovinky, takové oranžové, teklo z nich mléko.
0: Ryšce.
1: Ne, ryšce. Ryšce jiné. Toto bylo jak holubinka velká.
0: Nejsem zdatný houbař, se mnou byste se otrávila brzo. No,
1: to. Jo, a tak stopka pryč a... Na pánvičku a tak na sucho z toho teklo mléko, tak takovou zvláštní vůni to mělo. Ale s kmínem pokminované, tak to bylo výborný. Tak jak růžovky, když se dělají třeba.
0: A nebo bedle.
1: A bedle tak též. No. A jahody lesní, no to je taková vůně, že to jsem už jako nečichala dlouho, tak abych se vyjádřila. Protože teď jsem už taky mám 1,80, tak do toho lesa málo mám problém s nohou.
0: Ono taky těch hub je čím dál tím míň, že všeho je čím dál tím míň, akorát daní je čím dál tím víc. No tak to nechme být.
1: To je Ano, to je pravda.
0: Paní Lído, moc krát vám děkuju. Myslím si, že nejen ve mně jste probudila další zasuté vzpomínky pomocí vůní a chutí. A o to mi vlastně šlo v dnešní noční lince. Mějte se
1: hezky. I ta melta, na kterou jste vzpomněl, dělám dodnes. Dobře, já vám moc krát děkuji, že jsem vás slyšela. Jste moc příjemný moderátor. I všechny poslouchám ráda. Děkuji vám moc a nashledanou.
0: Díky za celý náš vysílací tým. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Také. Dobře.
0: Chutě a vůně prázdnin. Čím vám třeba dodnes chutnají a voní prázdniny? Telefonujete o tom na číslo 731 800 900, za chvilku ho uslyšíte ještě jednou. A taky píšete, a já bych si neodpustil, kdybych neocitoval to, co napsala Daniela z Prahy. Vzpomínkám na prázdniny mého dětství dominují dvě vůně. Především vůně sena, kterému se věnovalo v hospodářství hodně času, a děda nás posílal na louku seno obracet, což znamenalo, že jsme se v něm nejdřív pořádně vyváleli a pak teprve obraceli nebo hrabali do kupek. Ta nejintenzivnější vůně byla na půdičce, kam se seno ukládalo a kde jsme moc toužili spát. Byla to nezapomenutelná vůně. Jen nevím, co by tomu dnes říkali požární předpisy. Druhá vůně a chuť je rozkrojený meloun. Jakmile babina položila na stůl meloun, bylo jasné, že budeme balit a prázdniny končí. Tenkrát nebyl meloun pomalu celý rok, ale přišel na trh až s koncem srpna ze Slovenska. Jistě bych mohla připomenout chuť švestkových knedlíků, kterých se ke stolu vařilo 50, nebo foukanců a jiných dobrot z babičiny kuchyně. Taky bych neměla zapomenout na smrad z Pragovky, který se rozlehl slepou uličkou, když přijeli na prázdniny děti z Prahy. Jejich táta byl drogista a měl jedno z prvních aut v okolí. Budiž popravdě řečeno, že nás v něm občas vzal i na houby a jiné výlety, což na konci 40. a začátku 50. let mělo docela jiné kouzlo než dnes. Mládí bylo vonavé, bezstarostné a roztoužené. Tak na něj dodnes vzpomínám. Napsala Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná, že jste někdy o prázdninách byli v Paříži. Tohle bylo Bonsoir Mademoiselle Paris, proto to říkám. A tím pádem možná máte společně s prázdninami uloženou vůni francouzských sýrů. Kdo ví? Já to říkám taky proto, že Jana, která čeká na telefonu 731 800 900 se svým příběhem na téma chutě a vůně prázdnin, slíbila, že se budu lekat. Až nám řekne, jaké chutě a vůně má spojeny s prázdninami. Tak jsem zvědavý, začněte, paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím. Já tady jsem si to měla asi zkovat, to jsem ani neměla říkat. Já vám něco řeknu. Vůně je krásná věc. Dcera si pořídila kocourka. Je mu rok a snad bych ani neměla říkat dál. Máme plný balkon, hadrů vyprané, všechno možný. Jestli jste to někdy zažili, to je něco strašného.
0: Myslíte kočičí pozůstatky, řekněme, ano?
1: Ne, vůbec to nejsou. Jo, čuránky, něco strašného.
0: Tak to jsem zažil na vojně, ještě. Jo.
1: Fakt, jo. No je to hrůza, tak já od toho odskočím už, no.
0: Dobře.
1: Je to taky tvoreček a je bunda, to nemůže. Já začnu tady s těma prázdninama, ty vůně. Já jsem se narodila v Radotíně, na idylickém místě. Tenkrát to byl městys a byla to slepá ulice, vrátka do lesa. Chodili tam k těm vrátkům srnky. Babička vylezla do lesa, za chvíli přinesla tu zástěru plnou hub. Rostly tam všechno možné, co se dalo. No i byla úplně nádherná. No uplynulo pár let a Radotín se změnil, je součást Prahy. Takže tam tohle ta idyla už není. Byly tam dvě hájovny tenkrát. A Palouk u nás, tam je teď zastavený všechen kout. Dokonce v centru tam stavějí 10 podlažní dva baráky. 10 podlažní, jo. No, ale tak já to pominu, ale tak já mám vzpomínky na ten Radotín. A vůbec na to nádhera. My jsme měli houpačku v lese. Chodili jsme do lesa, my jsme byli v lese, vlastně jsme žili.
0: Takže i jehličí tam určitě hraje nějakou roli, když mluvíme o vůních.
1: No určitě, určitě. To bylo cítit, to bylo... Prostě my jsme byli jako lesní lidi, no.
0: Ano, je pravda, že v dobách, kdy mi bylo o nějakých 50 méně, tak i ty brněnské žabovřesky vypadaly trošku jinak.
1: No, přesně tak, všude to tak bylo. Já jsem taky byla jednou v Blansku, tam nahoře někde a tam to bylo taky, teď je to tam prej taky všechno zastavené. Ale ještě bych tedy nebudu vzpomínat na minulost, ale já jsem se teď na Ladislava 27. června vrátila, byla jsem v Polsku. A sice na té straně Krkonoš na Sněžky, koukali jsme na Sněžku, Karpač se to tam jmenuje. Nádherné místo, překrásný les, kde jsme tam byli, to je úplně úžasný. Takže to mám čerstvé vzpomínky. A tedy 27. jsme jeli a v tom největším horku a ještě teď mě pálejí ruce a už uplynul skoro týden. A já jsem tedy blondýna, no od přírody to vůbec něco, to byly můka.
0: Takže fototyp a... číslo 1 nebo 2, tak to se vám musím obdivovat, že jste to vydržela.
1: Tak vydržela,
0: paní
1: Jano, tak to jsem měla dělat.
0: Děkuju za vaše vzpomínky na Radotín v dobách vašeho mládí a dětství a za vůně a chutě, které jste mnohým připomněla. Mějte se pěkně a přeji vám krásné
1: Mějte
0: léto.
1: Mějte se také hezky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu, ale už dlouho nepotrvá. Je tu poslední posluchačka, která dnes může říct, čím jí chutnají a čím jí voní prázdniny. Paní Mileno, jestli mě slyšíte, měla jste drobné problémy s telefonem, tak můžeme začít. Přeju vám dobré ráno, hezký večer, dobrou noc.
1: Také přeji všem dobré ráno a všem poslouchajícím a vám také, pane moderátore.
0: Děkuji.
1: Já jsem měla překrásné dětství a překrásné prázdniny. Narodila jsem se v Rohací u Hodonína a tam jsem měla babičku, té se říkalo stařenka a stařeček, a k té jsem s kamarádkou jezdila od útlého dětství, asi od první třídy, na prázdniny. Měli takový domek a prostě, když už jsme přijížděli, tak jsem cítila tu strašně krásnou vůni, nejenom chleba, ale ona dělala takové zvláštní, jako dnes jsou dalamánky a něco podobného, které mělo kmínky, se to jmenovalo, a to mělo strašně krásnou vůni. Pak dělávala takové placky přímo na plotně a to se jmenovalo Béleše, to jsme vůbec neviděli, co to je. Tak to k té vůni. A oni měli velké zahradnictví, které ústilo až do borovicového lesa. A do toho borovicového lesa jsme také chodili, měli jsme takové pytle od babičky a tam jsme sbírali šišky. A to byla tak strašně borovicová, krásná, omámná vůně, že to úplně cítím ještě dneska a s dětí tam chodili s námi. Prostě jsme si z toho pak, i když jsme ty šišky nazbírali, tak jsme si dělali různé zahrádky a různé prostě pokojičky pro panenky s dětskama ostatníma a tak. No a chci říct ještě to, že stařeček měl obrovské zahradnictví, které vonělo úžasnými květy. On to prodával buď to pro produkt jako pro zbytov, jako pro to zbytovní kvítí na hrobí, anebo na ty svatby, no to byly nádherné vůně. Měl taky takové malé zemědělství, nádherné stromy tam byly a všechno to pěstoval. A co mě taky zaujalo, velkou vůni, tak to bylo agátí. Stařenka říkala, že ty květy, když si za války svým dětem prostě, když nebylo ničeho za války, tak jim dělala z toho řízky. To jsme se strašně udivovali, jak je to možné.
0: Mšice,
1: no a
0: že?
1: Pak nám dělala skutečně řízky, ale vídeňské z telecího maca, které taky voněly úžasně a k tomu takový zvláštní salát. Ona tomu říkala, dnešní je to vídeňské. No tak to byly nádherné prázdniny, to si nedovedete vůbec představit. A pak jsme někdy zase jezdili i do Brna, do Králova pole, kde zase měla nejmladší sestru a ta nás brala na prázdniny a tam zase ukazovala prostě celé Brno a do Bystrce koupání a tak. A já, že jsem uměla zpívat, tak jsem chodila prostě na Veveří k Antonínu. Teď si nemůžu vzpomenout, se mě úplně vypadl z hlavy prostě zpěv a tak oni prostě pracovali v divadle, tak nás někdy brala, ona byla vlásenkářkou i do toho divadla. I to mělo takovou zvláštní, prostě opravdu neopakovatelnou vůni. No a tak to jsem chtěla k tomu prostě povědět.
0: Paní Mileno, takže vy máte vlastně prázdniny z jedné části spojeny i s vůní divadelních šminek. No to je krásný, já jsem to něco takového vůbec nečekal. Děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky přeju, pane Borku, krásné dny příští a všechno dobré.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za všechny, kteří se podíleli a stále ještě podílí, včetně třeba našich techniků v Karlíně, na vysílání noční linky vám přeju nádherné prázdniny, i když jsme ve věku, kdy už se nás prázdniny jako takové příliš netýkají. Ať vám voní, ať vám chutnají a v tuhle chvilku už budu muset jen předat pomyslné žezlo, protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
2: Tak on to taky zadarmo nedělá.
1: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony. No,
2: tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se neboj.
1: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
2: No, to je celý on.
1: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Jejich tolik...
2: Že už je neměl kam dát?
1: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
2: No, to je celý on.
1: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
2: To je celý on, jak povídám.
1: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
2: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
3: No.
1: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
2: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Hele, co mu dát takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
1: Ale křcuš, potichu bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku, vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý protivá. Hej, na světě je přece krásně, tra la la la.

s písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku, už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku Obušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to pusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
4: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
7: Proč pak?
4: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, tak ty ses bál.
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí, tak už nikam nemusíš. Sedr se a hajdu zpátky do mlejna.
4: K veruce. Kde pát? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přemáhat.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš? Držte mi palce!
1: Josef Bejvl byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
7: jak to říkal pan Bejvl, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let, a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co? Na to se můžete, pane doktore, vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
1: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pane ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
8: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
9: Kdo vám tohle říkal?
8: Tam, přece jeho šofér.
9: Ministru?
8: Ano.
9: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
10: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
11: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano. Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co? Ne.
9: No a teď běžte, běžte.
11: Ministři na radě čekají.
9: Ale já... Jak čas práci, soudruhu řediteli.
11: Čas práci.
9: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
11: Slyšíte? Tak jsou druzi lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vy tajnostkáři.
9: Já přesto připomínám.
11: Naschledanou. Naschledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

domě tom bydleli tři staré pany, kocour, dvě kočky, jeden psík. Potom pan domácí se svojí vám.

том старом домне на малой стране.

jistě by důten z klidu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahradě,

0: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
2: Tak spuste.
3: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho. Do Berouna na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
2: No. No tak to je od vás velice správné.
0: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
3: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
2: No jo, že? No. No co takhle, jak vypadali, myslím, jako oblek? Tak...
3: No tak šoufl oni nebyli.
2: No.
3: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
4: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
3: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
2: No, tak nám je teď hezky popište oba tady, myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
3: Jo, tak ten malej
2: no.
3: Byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
5: Čum sem. Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum sem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
2: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
3: Ten velký.
2: No, vypadal. No,
3: tak ten velký byl takovej tlustej.
2: No.
3: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
6: A byly to tyhle?
3: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
6: A co vlasy? Nebyl on takovej...
3: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
6: A vlasů měl hodně?
3: No, ani ne. Spíš...
6: Málo?
3: Jo, tak.
6: A teď pozor, co tadyhle?
3: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu a jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře, to jo.
6: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lum, pane Rado.
0: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsberg v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfredem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují

0: mají všechny okolní farmy.
1: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit? Mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
2: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulý týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
1: Ale...
2: No a co vám mám povídat, sedí tam ve dne v noci.
1: Kde?
2: No tady v našem přijímacím prvním pavilonu.
1: A co tam dělá?
2: To je to, nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat, moje stará už i tam začala nosit obědy.
3: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak, abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá.
4: Sakryš. To je špatný.
3: A luští u toho křížovku.
4: Tak nevím, co myslíš, drahouš? Mám obětovat dámu? Nemám obětovat dámu?
5: Obětuj dámu.
4: Jak myslíš? Ale teď. To byl tak.
6: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
4: Dobrý den. Ale teď.
5: Jsem počestná žena.
4: To jo.
5: V sobotu nemohu?
4: Tak to ne.
5: Snad v pondělí odpoledne.
4: A jo, ono by to šlo.
5: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
4: Tak to jo. No vidíš, jak to jde.
7: Pardon, promiňte laskavě, nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
2: No tak co děláte, člověk?
7: Tady porazil to pindíka. Tady vedle táhne, je tady prosím pěkně volné místečko.
5: Ano, že tady máme volné.
7: Děkuji vám.
2: Jo, ale to je po partii.
7: Děkuji vám.
2: Uložte figurky.
5: Ano.
2: Tady budete mít místečko, habaděj.
7: Děkuji vám.
2: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
5: Ano.
2: Bude se balit.
4: Pane Vrtní.
8: Prosím.
4: Platím, nebo se ztratím.
8: Už jsem tady, prosím. Pane. Tak máme 4 pívečka, prosím.
4: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo. Žena měla jedno pivo. To jsou dohromady 2. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
5: Ale to si tě napadli, že tady vůbec v žádném případě se tě, ať jsme vůbec se jedin.
7: Promiňte, laskavě, ale já vůbec
5: budu
2: a ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a
4: to je tadyhle ten tácek s těma čtyřma pivama. No, na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem.
5: Ale co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že
4: tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu
5: bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu bylo, co přišlo, že tak celou dobu b

0: Teď je to jasný. Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný.
1: Kolka, ty
0: škrábeš to jednou. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný štyr. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás. A čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasné, kupacká. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne? Teď mě to došlo. Co mi to dělá? Co to si to dělá?
2: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
3: Paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí.
4: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
3: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
4: To jsem dělala skoro sama, že?
3: No, abyste by byla taková boubelka.
0: Jen mu nadejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
3: Pane Medrindáček.
0: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného Hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky. Vys mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně schánka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
1: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
1: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Carlicu, t'acujo mai. Ja ho pacui. Carlicu, t'acujo mai.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Chopa. Rádi bychom koupili trošku vínka, vidíte, tak 15 litrů.
3: Moment.
2: Pojď.
3: Pojď. Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
3: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
3: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
3: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
3: No.
5: Tak, na zdraví.
3: Zdravíčko.
2: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
3: No, není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bychom zemlít.
2: Není to bude stačit.
4: Proboha, co jim to? To máš fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě neví, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
2: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
3: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drouda!
8: Dobrý den!
9: Teď to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
8: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
9: Slavíčku, můj táčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
10: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
8: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím. Panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
9: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma rozsoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
8: Musím a likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
9: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
10: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
9: Prosím.
10: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
9: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
8: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
9: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
8: To jsem na mě.
9: Co chceš dělat, drahá?
8: Že tvůj slib stále ještě platí.
9: No, samozřejmě, přece nemluvím blbě.
8: Ach, ty můj.
9: Takže
11: mi jsem řekla, ta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nezázím. Vzduch.
9: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
8: Ach ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
10: Prosím.
8: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
9: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
8: Ach, ty můj. Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
9: To jsou radost.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
12: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
13: Tam na věži novoměstské bydlení je tuže hezké, bydlela tam Baruška, Hlásníková dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

měla svého mládenečka, který ji vklouz do srdéčka, když šla jednou poraní od Ignáce z kázání. Vždy, když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

se dolů nepustí, že jim všecko

0: chtivou dispensí. Odešel pak na penzí.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenují ty zasloužilí umělci.
4: No, to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Co pak makovec je ve vládě?
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem čestný.
4: O to by se tak někdo drál.
6: Poděčo!
3: Česné. Tak jste neviděli, že to berou v takový tý, jako rouře? Aha, proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
7: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: No, když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
8: No stejno, to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle tak snížit.
5: A děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
3: Počkej, co je tohle tady, no? Třeba.
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden od dráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
3: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
3: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
3: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obráz.
8: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. O malování?
3: Jo.
8: Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchový jezero, že jo?
8: No tak.
3: Pojď sem. Hele, tady přimaluješ, přimalují tady dvě srnky. Jedna, jak se pase, a druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. Tak to je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva.
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než ta tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
8: Je pro Boh.
3: Na tu dnešní poslavu, vidíš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jakej loket se bude operovat? Jakej loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby Magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby Magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.